0: Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
2: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Uši k duši, pořadu, ve kterém se každý týden setkáváme s psychologem Markem Macákem. Dnes zase po dlouhé době naživo přímo ve studiu. Ahoj, Marku.
3: Ahoj.
2: Dobrý den, přeje taky Lucie Endlicherová. Povídat si budeme o věci, která není vůbec jednoduchá a myslím si, že pro současnou dobu v mnohem příznačná. Možná už jste skoro alergičtí na slovo vyhoření. Znám spoustu lidí, kteří, když to slovo slyší, tak už dopředu se osypou, ať už proto, že něčím takovým prošli, nebo naopak proto, že mají dojem, že se za to dá schovat kde co. Tak možná i o tom bude v těch následujících setkáních našeho pořadu řeč. Protože právě vyhoření, ale nejen jemu, se chceme věnovat. Marku, my ale nebudeme začínat přímo u vyhoření. Budeme začínat u toho, kdy člověk podává dobrý výkon, protože to s tím nějak souvisí, ne? Vyhoření asi vzniká z nějakého přetlaku, z nějakého převisu toho, co má člověk zvládnout. Možná by stálo za to nejprve mluvit o tom, co je optimální, co je dobré. Co potřebujeme pro to, abychom dobře pracovali a přitom se necítili přetíženě?
3: Já to řeknu možná nejdřív tak abstraktně. Jo. Zaprvé to vyhoření přichází tehdy, když stres je příliš dlouhý, příliš nekončící a člověk nemá a nedá si prostor se dát do pořádku, nějakým způsobem se vrátit do nějakého svého normálu a načerpat energii, odpočinout si. Úplně to normálně řečeno, že vyhoření je takový jako extrém, takové to zlomení ze stresu. Ale to, na co ty se ptáš, tak je vlastně vztah výkonu, který podáváme a toho, v jakých situacích se nacházíme. Oni, psychologové, přišli s takovým jednoduchým vzorečkem k tomu, nebo vzorečkem, znázorněním spíš, které ukazuje to, že když my podáváme výkon, nebo máme nároky, jsou na nás kladeny, když jsme v situaci, kde máme podat výkon, který odpovídá zhruba našim schopnostem, nebo je to trošku nad naší míru schopností, tak máme tendenci se cítit motivovaní. Jo, prostě něco dělám, vím, že mě to něco stojí, ale jde to. Ale vím, že musím se na tu věc soustředit, musím se do toho ponořit, musím být u toho přítomen a vlastně vidím výsledky. Tam to je optimální výkonnost. Psychologové to nazvali flow, že to je stav jako plynutí, který má spoustu blahodárných účinků a vlastně je nejlepší, když se nám daří držet naše

0: Ale když se bavíme o stresu, tak se bavíme o druhé straně, a to je tehdy, když jsme systematicky v situacích a činnostech, které jsou nad naše kapacity, které jsou možná až příliš moc, anebo až příliš dlouho, protože my můžeme podávat ten vysoký výkon nějakou dobu, ale pak potřebujeme přeci jen vypnout a nedělat nic, jo? Nebo nějak se posadit do nějaké pasivity, která je taková konstruktivní, takový jako spánek duše na chvilku, abychom zase se mohli pustit do činnosti. A když děláme aktivity nebo jsme v situaci, která po nás chce až moc a je to nad naše kapacity, tak ta emocionalita jde směrem k úzkosti. To je ten distress, se říká, ten jakoby problematický stres, který prožíváme jako negativní. Začneme u toho být nejistí, začneme u toho mít fyzické projevy úzkosti, hůř se soustředíme. Když jsme v tom flow, tak jakoby člověk na sebe zapomene a jste plně v té činnosti a nějak to jako jde samo. Jo? To je zvláštní takový stav. Ale když už jste jakoby v situaci, kde je to nad vaše kapacity moc, anebo moc dlouho a vy začnete být unavení a už vlastně na to přestáváte mít, tak v tu chvíli nastupují negativní emoce a začnete si sebe uvědomovat zase až moc, protože si uvědomujete, aha, teď mi něco uniká, teď se nesoustředím, teď se začínám cítit špatně, začnete úzkostnět a podobně. Jo? Mm-hmm. Takže je to o tom najít prostor toho optimální výkonu a těch optimálních nároků.
1: Zaujalo mě, že jsi říkal, že to může být i malinko přes míru, jakoby, že ten tlak může být i trošku nad, že i to je výhodné. Ta otázka, která mě u toho napadla, byla asi ta, jestli to platí v obou případech, ať už se člověk té výzvě nějak vystaví sám, anebo je jí vystaven, protože asi ty reakce v obou případech jsou taky rozdílné, ne?
0: To je vlastně velmi dobrá poznámka, protože to, pokud člověk, když má dobré sebevědomí, stabilní a nějak jako přiléhavé, tak je vlastně přirozený pro člověka jako vzít výzvu. Je pro nás přirozený jako vzít trošku něco, co tušíme, že budeme muset zabojovat a uvidíme, zda nám to tam jde, protože my jsme motivovaní kompetencí. Jedna z lidských motivací je chtít vědět, že na něco mám a zda na něco mám. Takže proto nás zajímají činnosti, které jsou tak jako na hraně našich možností a baví nás tam zjišťovat, že aha, tohle ještě jde. A když nemám příliš křehký sebevědomí, tak mi nevadí, že občas narazím na to, že něco mi nejde, protože se na to něco učím a moc mi to jako neponičí, co se týče nějakého jako sebehodnoty. Pokud jsem v tomhle křehký, tak je s tím problém. Potom lidi jako volí spíš jednodušší aktivity, ale vlastně se nerozvíjejí a časem to začnou cítit, pak se stydí a tak dál. Ale když jsem v situacích, ve kterých jsem nedostal já možnost volby, i pokud něco jsem vlastně musel začít dělat třeba v práci, jsem nedostal prostor jakoby to nějak strávit a přijmout za své, tak v tu chvíli je daleko větší pravděpodobnost, že tam budu prožívat ten distres. Protože není to moje a v tu chvíli je těžký jakoby podávat ten jako výkon a je daleko snaží se soustředit na to, co když mi to nepůjde. Protože tam není ta osobní investice toho, že mě to zajímá a když mi to nepůjde, tak holce tam něco naučím. Prostě pokud něco jsem nevzal za své a dělám to jenom proto, že musím nebo proto, že to chce někdo jiný, vnímám, že ten, kdo to zvolil, nejsem já nakonec, tak vlastně je daleko větší prostor k tomu, abych byl stresován tím, co dělám. A abych taky rezignoval. A abych se hůř soustředil, protože mysl mi bude odcházet ne k tomu, že mě vlastně baví to, co dělám, protože jsem se proto rozhodl, že to chci dělat, ale k tomu, co na to řeknou ti, kteří mi to zadali. Jo, prostě člověk není stotožně s tou činností, není motivován vnitřně a to je vždy provázeno negativnějšími emocemi, horším výkonem i zdravotně jakoby následky vedlejšími.
1: Když tě poslouchám, říkám si, nakolik pomáhá třeba už v téhle situaci umět si to pojmenovat, umět si říct, jak ty věci jsou, jakoby říct si, tady jsem, taková je situace, tohle na mě doléhá, jestli už i to může být nějaká cesta ven z toho.
0: Může to být cesta spíš k tomu zjistit, kde na té mapě jsem. Lidi se lišíme v tom, nakolik jsme schopni si uvědomit, aha, vlastně mě nebaví to, co dělám, nebo vlastně to nedělám z dobrý motivace, nebo vlastně s tímhle nejsem ztotožněn. A podobně tohle někdy nereflektujeme a zjistíme to, až když mluvíme s druhými lidmi. A můžete být v pracovním kontextu nebo v kontextu duchovní služby, to je jedno, kde jste natolik fokusovaní na to, jako neselhat, anebo někomu vyhovět, že si vůbec nesledujete, jak to vlastně berete. A až když na to dojedete, třeba vyhoříte, anebo někdo vás upozorní na to, že nevypadáte moc dobře a proberete to s ním, tak tam si můžete uvědomit, aha, já vlastně tohle dělám z donucení, anebo já vlastně se v tomhle fakt necítím dobře mluvit, a zda to mám dělat. A to pro mě souvisí ještě s otázkou zralosti. I osobnostní, ale i duchovní. Jednak zralost je provázena tím, že člověk je schopen průběžně reflektovat, nakolik to, co dělám, je opravdu moje. Věci, které musím přijmout a nemůžu změnit, tak zralý člověk má větší kapacitu je prostě opravdu přijmout za svoje. Jo, že když už se

0: něčeho pustím, i když je to nutnost, tak ten zralý člověk jako nebude mít sobě dlouhodobě pocit, že to musí dělat a že je to strašný. Prostě to vzal za svoje, vzal, že realita je taková a prostě jde do toho a může se do toho ponořit, jako kdyby si to vybral, protože ví, že úplně na výběr nemá, ale vlastně se tím zbytečně navíc netrápí. Takže tam má větší flexibilitu k tomu ponořit se bez zbytečně navýšeného stresu, protože je takový ten přirozený stres těch situací a potom je ještě stres navíc, který my si uděláme kolem toho, tím, že strašníme, že nadáváme na život, anebo že se tváříme, sami před sebou se tváříme, že nás baví něco, co nás nebaví a nepojmenujeme si to právě pravdivě, férově. A v tu chvíli je tam daleko větší prostor pro to, aby jsme, byť zůstaneme aktivní, tak tom vlastně nějak zahnívali. A zároveň ten málo zralý člověk se dostane do řady situací, ve kterých dělá něco, co nechce, protože není zvyklý reflektovat a říct, tohle není pro mě situace, tohle já nebudu dělat, nebo na tohle nemám prostor. Vlastně se to moc nereguluje. Nechá se tahat tím, co kdo po něm chce. Proto lidi, když přijdou na psychiatrii nebo za psychologem nebo poradcem, kteří jsou blízko vyhoření, tak velmi často právě je to příležitost k tomu, aby trochu porostli, protože tohle si tam někdy poprvé zreflektujou, když je to dožene.
1: Mnohokrát už to zaznělo slovo stres a já celou dobu, co tě poslouchám, přemýšlím o tom, jestli bych vlastně dokázala říct, co to stres je. Že mi přijde, že je to slovo, které používáme velmi často, ale kdybychom ho měli nějak definovat, říct si obsah toho, tak vlastně nevím, co bych na toto téma řekli. Můžeme si definovat, jak vlastně stres vzniká a co to tedy stres je?
0: Stres je zátěž. To slovo se používá i mimo psychologickou sféru, zátěž materiálu. Jo. Je to tehdy, když je něco pod tlakem, který vyžaduje energii tomu tlaku čelit. A v tom smyslu, jak se o něm bavíme, tak jsou to tlaky na naše kapacity vkládat energii do hlavně různých činností v tom širokém smyslu slova. Když zažíváme stres, tak na té rovině je dobré si to možná ilustrovat na té rovině organismu. V podstatě člověk je aktivován. Jo? Kdybyste se podívali do nervového systému, tak zjistíte, že je aktivnější než běžně. Člověk je připraven jakoby jednat, ale když zažíváte už nejenom tu motivaci jednat, ale už stres jako takový, že je to jako nepříjemný, cítíte tlak, místo toho, že byste cítili radost toho, že můžu do něčeho investovat energii, tak v tu chvíli i to tělo, i ten mozek, tak jakoby už začíná mít pocit ohrožení nebo nebezpečí. Je v takovém tom modu jako utíct, jo, nebo zaútočit, jo, jste víc připraveni vybouchnout, jako pocit ohrožení. Je vlastně dobrý, že to máme v sobě zabudovaný, protože když je objektivní ohrožení, tak je dobrý umět jako podat hodně velký výkon, aby jsme prchli anebo se zbavili toho, čemu čelíme. Jenomže v těch našich stresorech, situacích stresu, které běžně zažíváme, tak to není konkrétní jedna věc, co nás ohrožuje, kterou bychom vyřešili tím, že utečeme anebo to zabijeme. Jo? To se hodilo kdysi. Dneska čelíme abstraktním stresorům a tam vlastně vzniká ten zmatek, protože tělo je připraveno utíkat, jako kdybyste v lese prostě se snažili přežít, ale vy prostě řešíte pracovní zátěž třeba a podobně. Proto není dobrý zůstávat v té situaci příliš dlouho a umět z toho stresu vystoupit, nebo to zastavit, něco prostě udělat jinak, protože pro tělo je to vlastně velmi nevýhodný. Co se týče spalování v těle, tak 17/18 toho, co spálíte energeticky, tak vyletí komínem. Je to prostě obrovský náklad, jako kdyby mám auto najednou začalo spalovat jako 100 litrů na 100 kilometrů. Jo? Prostě strašně to naroste a vlastně vy musíte dát hodně energie a ten výkon je čím dál tím jakoby menší. Proto jednat ve stresu dlouhodobě je vlastně velice nevýhodný a neumět si odpočinout dostatečně dobře, tak se vlastně v tomhle smyslu už na té biologické rovině nevyplatí. A tím, že ten organismus je aktivovan, tak máte daleko blíž k tomu v rámci toho bojovat nebo utéct, tak máte daleko blíž k tomu cítit úzkost, cítit agresivní pocity a tak, že když dlouho jste vystresovaní v práci, tak to někdo bude odnášet. Jo? Buď to budete odnášet vy a budete vnímat třeba tu úzkost a hůř se vám bude spát. V pracovních věcech budete přehlížet věci, anebo budete agresivní, jo? Takže člověk bude mít tendenci být impulzivní.
1: Přijde mi, že když člověk je ve stresu, tak se mu hůř odpočívá, je to tak?
0: To s tím právě souvisí. Právě jedna z věcí, která je rozlišovací mezi tím, zda ještě jako zažívám stres, anebo už jako jdu do fáze spíš vyhoření, což je tehdy, když člověk pod tím stresem se zlomí, tak je to, že odpočinek už nefunguje. Když člověk vyhoří, ještě dokud jako žiju jenom v neustálém stresu a odpočinu si, tak vnímám, že jsem potom svěžejší. I když můžu s narůstajícím nebo s dlouhotrvajícím stresem trvat čím dál tím víc, jako než to dojde do toho stavu, že se cítím odpočatě. Ale když už mi odpočinek nefunguje, tak v tu chvíli už jsem se zlomil. A to je potom ta fáze vyhoření, ke které se dostaneme ještě později. Jo? Ono totiž nastupuje ještě jako mezifáze takové jako rezistence. Nejdřív je člověk aktivován a je připraven bojovat nebo něco dělat. Jo? A potom přichází útlum. Aktivuje se jiná část toho nervového systému. Ten první to byl sympatikus, tohle je parasympatikus, takový utlumující. A ten se projevuje tím, že najednou se máme tendenci stáhnout. Člověk najednou upadá pomalu do pasivity, apatie, vlastně ty věci mě přestávají bavit. Takový mezistupeň na cestě k tomu vyhoření. A přitom v těle se pořád plýtvá energií. To tělo pořád spaluje, jo? To auto pořád jako jede, pořád prostě to žere, tu naftu, ale už to nejede. A tam se ztrácí právě schopnost prožít odpočinek a nastupují spíš ty neaktivní stavy emoční, smutek, deprese, pocit bezmoci, podrážděnost taková, jo? Ale člověk už tam jakoby je pod tím. Lékaři dobře vědí a proto stres je vnímán jako jeden z nejvíc problematických z hlediska zdraví i fyzického, jeden z nejvíc jako ničivých faktorů v současné společnosti západní, protože nám klesá efektivita imunitního systému tehdy. Takže lidi, co jsou chronicky takhle ve stresu, tak mají daleko větší, a to je opravdu jako statisticky spočítaný, tendence k nemocím, nejrůznějším, k revmatickým potížím, k autoimunitním onemocněním, k alergiím, rakovina se u nich projevuje daleko víc. Jo, prostě jako ty civilizační jako...
1: Somatizují problémy, je to ono?
0: V podstatě jo, to tělo se postaví samo proti sobě. Jo, to tělo, jako kdyby vyhodnotil ten systém, že tohle je ten jedinec, který tu zátěž nezvládá, ale už to, ten organismus nevidí do toho vnějšího světa, že ta zátěž, kterou ten organismus přijal, protože že je třeba v západní společnosti, tak je jako iracionálně velká nebo dlouhodobá. A zdá se, že ten organismus jakoby vyhodnotil, vyhodnocuje, jakoby to má tendenci vzdát sám se sebou a ustupuje imunita, jakoby řekl, tohle je kus, který je třeba nechat jít, jo. Takže se zvyšují různé takové fyzické potíže a přitom i v tomhle stažení tak trvá napětí. Mm-hmm. Pořád je tam ta tenze, ale už není produktivní. Už vás to nenutí k činnosti, už jste jenom jako v neklidu, pořád se vám blbě spí třeba, můžete mít zažívací potíže, ale už nejste vlastně schopni pořádně ty činnosti a tam se lámete směrem k vyhoření.
1: Marku, moc děkuju. Děkuju za dnešní setkání a budu se těšit zase za týden. Pro dnešek končí program Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.

sedíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

že můžu být tak blízko, že se v tobě ztratím, jako bez provázku drak.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Vítám vás u poslechu a zároveň také některé usledování pořadu, jak se vám líbí, na rádiu Proglas. A dnes tady ve studiu vítám amerického bluesmana Steve'a Harveyho. Steve, hello.
3: Hello.
2: S ním hraje na elektrický kontrabas Taras Vološčuk. Ahoj, vítej.
4: Ahojte.
2: A za bicími sedí Tomáš Bobrovnický. Vítej, Tomáši.
5: Ahoj.
2: Dohromady jste trio, říkáte si nějak, anebo je to Steve Harvey trio?
5: Je to Steve Harvey trio.
2: Steve Harvey trio. Pojďme si poslechnout první skladbu a potom bychom si povídali o tom, jak to trio vzniklo, co hrajete, co vás čeká a kde třeba aktuálně jste.

0: want to get the next one? Woo! Billy Bobby, I'm on your side. There goes out the friends of Billy Bob.
1: Takhle dnes duní koncertní studio Rádia Proglas. S námi je tady Steve Harvey Trio. Steve Harvey, americký bluesman, nám dnes tady bude hrát se svým triem živě. A já rovnou dám první dotaz na Steve'a. Jak se vlastně americký bluesman z Chicaga objevil tady v Brně?
2: Because of this guitar, two years ago, I was doing a...
3: Za všechno může tahle kytara. Před dvěma lety jsem byl na festivalu ve Švýcarsku. Tomáš s rodinou tam hrál během bluesového večera. Protože to byl festival věnovaný cigar box kytarám, říkali jsme si, že by bylo fajn zařadit během bluesového večera i něco jiného. Tomáš tam přišel s takzvanou rezofonickou kytarou, tak jsme si ten večer spolu trochu zadžemovali. Mimochodem, tady v Česku vyrábí skvělé rezofonické kytary Jan Lichý. Na jednu z nich si za chvíli zahrajeme. Tomášovi se moc líbil zvuk cigar boxu, který právě držím v ruce. Nechal jsem mu tedy prototyp, první kus série, a slíbil jsem mu, že mu přivezu další. Ten zvuk ho opravdu nadchl. Tyto kytary v Kanadě vyrábí Doug McDowell pod značkou Devil's Broomstick a právě díky nim se to vlastně všechno rozběhlo. Tomáš si pak domluvil několik koncertů v Česku a já jsem se sem letos znovu vrátil. Je to můj druhý rok tady a musím říct, že to tu opravdu miluji. Je to skvělé.
1: Jak to bylo s vámi, pánové? Vy jste se dali dohromady tedy až potom, co jste se potkali se Stevem, anebo vy dva, Taras, Tomáš, už jste nějak spolupracovali předtím?
4: No, s Tarasem se známe od doby, co jsem se přesahoval do České republiky ze Slovenska a potkali jsme se poprvé u Malého Glena v Praze, kde Taras hrál jazz a já jsem hrál blues a se známe strašnou dobu a my jsme chystali s naším rodinným triem další CDčko k výročí, že spolu hrajeme, tak jsme říkali, koho si tak zavolat. A já říkám, tak Taras by mohl být ideální adept, protože máme rádi kontrabas, ale i elektrickou basu. Tak jsme to zkusili a vzniklo přátelství a v podstatě s námi Taras, kdy to jde, tak s námi hraje. No a když jsme se se Stevem bavili, že by bylo dobrý, jako kdyby přijel, tak jsme si říkali, koho tak zavolat na basu, jako jo, tak napadne Taras. Takže jsme si v loni takhle spolu zahráli. Bylo to super, Taras je úžasný a Steveovi se to moc líbilo, tak jsme řekli, že budeme takhle spolupracovat. Takže to vzniklo úplně spontánně a podstatě.

0: А главне, Петра написала страшне красні складби, на ктері саму діяло басовілінки, а просто я ті складби мілую. А як ми почали грати зі Стівом, так Стів просто, як то жіць, такий розсвітіл своїм гранім, а своїм співом, а своїм репертуаром те наше тріо. Также, в подстаті, я граю з тими капелами, протože мам рад блюз, а боужел в Празі не ні моц можності заграти тен блюз, протože ті капели якоби екзистує, але не ні такова стабільніші сцена, як і джаз-клуб в Празі, аби там грали капели кожен вечір блюз, небо аспонь 2-3 крат до тиді.
1: Pojďme si poslechnout další písničku a potom se podíváme třeba trošku podrobněji na repertoár a taky si určitě okomentujeme hudební nástroje, které tady dnes máte. Takže jaká bude druhá skladba?
2: Než zahrajeme další písničku, tak musím říct, že mě na Tarasově hře velmi zaujal způsob, jakým používá smyčec. Úplně mě to ohromilo. Právě se chystáme společně něco nahrávat ve Švýcarsku a moc se na to těším. V následující písničce jsem se inspiroval hudbou z delty řeky Mississippi bluesmenu Freda McDowella a Blind Willieho Jonesa. Tohle je moje vlastní úprava motivů z jejich tvorby. Píseň se jmenuje Praying Ground. Je o muži, který nikdy nebyl věřící, ale modlil se k Bohu, aby mu vrátil ženu, o kterou přišel. Pojďme na ní.

0: Milí posluchači a případně i diváci, kteří sledujete dnešní živý koncert ze studia Proglasu na našem YouTube kanálu, dnes to má velmi takový, řekněme, americký bluesový vibe a je to díky tomu, že tady ve studiu dnes hraje Steve Harvey Trio. Ještě jednou tedy kromě Steva Harveyho Taras Vološčuk na elektrický kontrabas a také Tomáš Bobrovnický na bicí. My jsme tu slyšeli, jak se trio dalo dohromady. A já bych se teď rád zeptal Steva, protože má tady kolem sebe spoustu kytar, ale první dvě písničky hrál na jiný nástroj. Tak aby nám řekl něco o něm samotném, ale třeba i o jeho historii.
1: Well, that's a cigar box guitar and it's modeled after...
2: Nástroj, který držím v ruce, se jmenuje Cigar Box a je velmi populární na Kubě. Španělé kdysi s Kubou Chile obchodovali, protože byla jednou z jejich kolonií. Později se do dění zapojili Spojené státy americké a nakonec sehráli svou roli i Francouzi. Dřevěné krabice od doutníků se na Kubě začaly využívat k výrobě hudebních nástrojů a dodnes se z nich stavějí kytary. Tento typ nástroje tam má dlouhou tradici. Na této kytaře jsou dvě dvojice strun. Na Kubě se tomuto nástroji říká tres, což tedy v tomto případě trochu paradoxně znamená tři. Mimochodem, umím trochu španělsky, protože jsem první 4 roky svého života na Kubě vyrůstal. A díky tomuto ostrovu svůj nástroj ladím trochu jinak než většina ostatních hráčů. V roce 2016 probíhala za prezidenta Obamy mezi Kubou a Spojenými státy americkými kulturní výměna. Přijeli tam baseballové týmy a já jsem tam koncertoval. Všiml jsem si, že kubánští hudebníci ladí své nástroje jinak a já jsem si jejich ladění upravil tak, aby lépe vyhovovalo blues. Každý rok hraju na Cigar Box Guitar Festival v New Orleans, který se koná v tamním jazzovém muzeu. Muzeum má ve sbírkách mnoho původních historických nástrojů a některé z nich si můžete poslechnout i na mém YouTube kanálu, kde na ně hraju. Jsou to opravdu velmi zajímavé nástroje. Teď zahrajeme gospelovou píseň, kterou jsem napsal společně s Rebekou Ebertovou, skvělou autorkou písní a mou dlouholetou tvůrčí parťačkou. Budu hrát na kytaru, která je naladěná jinak než ty předchozí. Každá moje kytara má jiné ladění. To, které použiju teď, se nazývá diatonické ladění a je časté například v Thajsku, Číně nebo Kambodži. Jak už jsem říkal, tuhle píseň jsme napsali s Rebekou. Hodně mě inspiruje to, že téměř všichni velcí bluesmeni hráli také gospel. Svého času byl tento styl nesmírně oblíbený. K napsání této skladby mě inspirovalo kázání našeho pastora Marka Olta o poslední cestě Ježíše Krista po Via Dolorosa, tedy po cestě bolesti. Píseň se jmenuje Oh Yeah, Savior, Walk With Me. Of Jesus Christ, the Via Dolorosa, and so this is after it's called "Oh Ye Savior, Walk With Me."

talk with me. Oh, now, Savior, walk with me. Well, you want me.

0: Oh, you savior.
1: Koncertní studio Rádia Proglas dnes hostí Steve Harvey Trio, tedy amerického bluesmana Steve'a Harveyho a spolu s ním Tarase Vološčuka, kontrabasistu a Tomáše Bobrovnického. Bicistu, kterého bych se rád teď zeptal, jaký má vlastně jeho vztah k historii, tedy vztah k blues, jakou má historii.
2: Já jaký mám vztah? No, já mám velice pozitivní vztah. Jelikož bluesovou muziku nebo okrajově už jsem začal poslouchat už od malá, protože jsem vyrůstal na muzice jako je Deep Purple, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Colosseum, což je spíš jako jazz rock. A pak později, když mi bylo tak 17, jsem objevoval blues a od 18, když jsem začal hrát na bicí, tak jsem už hledal nějakou kapelu, takže od 19 let jsem se věnoval bluesové muzice hlavně. A postupně jsem se dostával jako bubeník do různých kapel, jak byl třeba Bluesweiser, Duro Turtěv, ZVA 1228 Band, prostě pak různě v České republice. A kromě toho, že jsem hrál, tak od svých 18 i pořádám, takže se snažím pořád nějaký bluesový festivaly, koncerty, občas dovezu nějakou osobnost. Kromě Steve'a, tak jsem v minulosti hrál třeba ze Steve, Big Man Clayton, bluesovým pianistou, pak třeba s Gwynem Ashtonem nebo Eddie Martinem, takže občas takhle něco vymyslím nebo se něco stane a pak hraju na bicí i na kytaru teda. No.
1: K tomu, co vlastně pořádáš a jak to vůbec třeba vypadá, když právě přivezeš třeba Steve'a, tak k tomu se ještě dostaneme. Tarasi, já se vrátím k tobě a vlastně k tomu repertoáru, který jako trio máte. Tak já jsem pochopil z toho, co jste zatím hráli, že jsou to vlastně převzaté skladby, ale jsou tam i autorské.
3: Jo, Стив má několik svých písniček. A hlavně, když hrajeme blues, tak Стив zná ty různé styly, které patří bluesu. New Orleans, Mississippi Delta, Chicago blues, takový spíš víc elektrický.
1: A jak je to s přínosem tedy od něj k vám v tomto směru? Věděli jste tady o tom třeba o těch lokálních rozdílnostech, anebo to třeba právě člověk, který v tom jako žije, tak vám přinesl něco nového v rámci toho stylu?
3: Určitě jo, protože jak jsem začínal hrát blues před 25 lety, to byla kapela René Trossmana, to je bluesman, který pochází z Chicago, tak my většinou hrali písničky, které patřily bluesové scéně z Chicago. No, prostě my jsme hrali stovky různých věcí a hlavně pro nás všichni René Trossman byl takový jakoby bluesový táta, který nám vždycky dával nějaké nahrávky a jednou on mi prostě dal CDčko, kde bylo nějakých 24 různých druhů šaflu a řekl, hele, Tarasi, poslechni to. Jo. No, v podstatě my hráli s Renem.
4: A v podstatě René je kamarád, nebo se znají i se Stevem, protože jsou vlastně
3: kamarády,
4: takže jako je pravda, že prostě, že jak říká Tara, že jsem se dostal nějakým nahrávkám takovým, co jsem předtím neslyšel, takže jsem objevil prostě kytaristu Lurio Bela prostě a další jako jiný, který prostě tady nejsou známí. A jak jsi říkal, tak já bych k tomu, co jsi se ptal, jestli můžu, řekl jenom, že různý styly blues, no samozřejmě u nás se strašně škatulkuje tady prostě, hlavně Česká republika, Slovensko, strašně se, je to blues, je to jazz, je to moc bluesový, ale v Americe se to liší spíš podle toho, kde jste, jako jo, když je to víc na sever, víc na jih, už se to míchají ty styly a já bych řekl, že tam neřeší, jestli to je jako bluesovější nebo méně, jestli to spíš řeší, jestli to je dobrý nebo špatný.
3: Já bych to doplnil tak, že to, co řekl Tomáš, to je pravda a další pravda je v tom, že blues, ten, který hraje Steve, to je nebo René Trossman tady v České republice, a hlavně Steve, který zná těch stylů mnohým víc. Takže blues to je základní kámen jazzové hudby. Takže chci pozdravovat všechny jazzmeny a říct, že kluci, jestli chcete nějak vylepšit svou úroveň, musíte hrát blues.
1: Dobře. Takže je to taková bluesová komunita, jsem pochopil, a zároveň se dívám, že Steve už má kytaru. že už si vzal kytaru. Tak jsem zvědavý, co zahrajete teď, co nás
4: to
1: čeká.
4: To já právě nevím. Právě nevím.
1: A je to takto i na koncertech, že vy prostě Steve něco vymyslí a vy se pak podřídíte?
2: On nám totiž poslal písničky, které se máme naučit a pak hrajeme něco úplně jiného. Takže to jsou ty bluesmeni, že prostě začnou hrát a musíte se připojit. Jo. Je to autentický. Já jsem takhle zažil obrovský šok na festivalu Blues Alive v roce 2002, kdy jsem odehrál koncert skupinou ZVA 1228 Band a pak po nás hrál Louisiana Red, právě americký bluesman, který už jako teda není mezi náma. A on odehrál si dvě písničky a pak řekl jeho manažer, hele, má ve zvuku vždy zavolat si na jednu písničku rytmiku. No, my jsme odehrali celý koncert. Já jsem to nějak dal, ale basák ten zestárnul asi o 20 let, protože tam nebylo, že 12 taktů. Tam to bylo prostě tak, jak to cítil. Takže občas to takhle máme, uši, oči nastražené a prostě já teď taky nevím, co budeme rád.
1: Tak jo, tak pojďme se nechat překvapit všichni.
4: D. D. Four.

0: option!
1: Posloucháte Radio Proglas, my jsme teď v koncertním studiu a s námi je tady, nebo se mnou, a s našimi techniky a také ale některými lidmi na lavicích pro diváky, je Steve Harvey Trio. Trio, které sestává z amerického bluesmana Steve'a Harveyho, kontrabasisty Tarase Vološčuka a bicisty Tomáše Bobrovnického. Trio věru mezinárodní, protože kromě amerického bluesmana máme tady ukrajinského kontrabasistu a řekněme slovensko-maďarského bicistu, tak, abych to upřesnil.
2: Já bych to ještě upřesnil. Já říkám, že jsem Vyšegrádská čtyřka, jsem slovenský Maďar s polským příjmením žijící v Čechách.
1: Ano, takže ty splňuješ úplně v podstatě všecko. Takže tolik k národnostem a mě by teď zajímalo, vy jste vlastně na tour, tak mě by zajímalo, jestli Steve vnímá nějaké rozdíly mezi třeba americkým publikem a tím evropským.
3: Jedna z nejhezčích věcí na Spojených státech amerických je, že naším největším vývozním artiklem je hudba. Samozřejmě třeba i Spojené království, Velké Británie a Severního Irska dalo světu spoustu skvělé muziky. Beatles, Rolling Stones a další. Spojené státy americké dali světu blues a jazz. Lidé se mě často ptají na různé legendy americké hudby. Jejich celá řada, to určitě ano. Ale je fascinující, kolik toho o světové hudbě vědí lidé tady. Já se v Evropě dozvídám spoustu nových věcí. Nedávno mi třeba někdo vyprávěl o jedné písni kapely Beatles, ve které prý zpívá Yoko Ono, což jsem celý život netušil. Takže já sice přivážím přímo z jejich kolébky kulturu bluesové a jazzové muziky, ale i já se od lidí tady pořád něco učím. To je na tom krásné. Hraju po celém světě a Češi mají americkou hudbu opravdu rádi. Včera jsme hráli v jednom kulturním centru. Spousta lidí ty písničky vůbec neznala, ale přesto chtěli slyšet hudbu, která vychází z amerických kořenů. Všiml jsem si také ještě jedné věci. Tady v Evropě, a znám to třeba ze Spojeného království, Velké Británie, Severního Irska nebo Belgie, dostávají děti už na základní škole zobcovou flétnu a jsou k hudbě vedeny. Mnohem více si ji pak váží a také ji častěji sami provozují. V Americe dá dnes spousta rodičů dětem raději mobil nebo videohry. Naopak v Evropě je krásné vidět, že tady mají kultura a hudba stále své místo. Například náš basák Taras hraje v mnoha různých kapelách. Je to neuvěřitelný muzikant, výborný baskytarista a skvělý hráč na kytaru. Celá Evropa hudbou opravdu žije. A co se týká konkrétně Česka, tak musím říct, že je to nádherná země. Jsem tu podruhé a zatím se mi tady opravdu moc líbí. Cítím se tady opravdu dobře. Jen se musím naučit trochu více česky. Dnes jsme měli první lekci. Jediné, co mi ten dojem tady trochu nabourává, je, že už nepiju pivo. Potřebuju trochu zhubnout, a měl jsem v poslední době i nějaké zdravotní potíže. Vím, že je české pivo výborné, ale ochutnal jsem třeba kulajdu a ta mi také moc chutnala. Postupně objevuju další česká jídla. Pivu se ale musím vyhýbat, i když vím, že je opravdu skvělé. A navíc je ve srovnání s Amerikou velmi levné. Rád také šířím jednu zajímavost, a to, že Budweiser je původem odsud. Spousta Američanů si myslí, že Budweiser pochází ze St. Louis, ale ve skutečnosti je jeho původ tady. Ale zpátky k hudbě. Zahrajeme teď poslední písničku a já bych k ní rád přizval Tomášovu ženu Petru a jejich syna Tomáše juniora. Když jsem Tomáše staršího poprvé potkal ve Švýcarsku, hned jsem poznal, že má úžasnou rodinu. Jeho žena hraje nádherně na akordeon a jejich syn je skvělý bubeník. Počkejte, až ho uslyšíte. Společně vám zahrajeme autorskou skladbu, kterou jsme napsali společně s kolegou muzikantem Mikem Davisem, kterého tímto zdravím.
2: Já bych ještě upřesnil, že jelikož na bici už moc nehraju, protože tady s manželkou, s Petrou máme syna a ten už mě k tomu nepustí, tak teď mě taky vyhnal. Takže nechávám teď si zahrát trošku i mého syna navíc.
1: Dobře, takže tady budeme mít drobnou proměnu. Ano, a já už v tuto chvíli se rozloučím a poděkuju moc ještě jednou Steve Harvey Trio. Steve, thank you very much. This will be the last song, so thank you very much, and I wish you all the best for the rest of the tour.
0: A prosím vás, já chci představit skvělého mladého hudebníka, který hraje na bicí, s kterým strašně mě baví hrát, to je Tomáš Bobrovnický mladší, junior.
1: Ano, díky Tarasi a zároveň se i s tebou loučím. Taras Vološťuk na elektrický kontrabas hrál dnes. Tomáš senior teď tedy přenechá místo juniorovi. A vítám tady Petru Bernerovou, tedy, která nám zahraje teď na akordeon v závěrečné písničce. A ještě předtím, než písnička zazní, tak bych rád poděkoval i našim technikům. Zvuk měl dnes na starosti Vojtěch Pchálek a video Veronika Němečková. Od mikrofonu se loučí taky Janis Moraz. Přeji vám příjemný poslech závěrečné písničky a těším se opět někdy příště naslyšenou. Třeba tady z koncertního studia Rádia Proglas.
3: Já už jen dodám, že zmíněný spoluautor závěrečné písničky Mike Davis v budoucnu také přijede zahrát do Česka na několik festivalů. Píseň, kterou uslyšíte, zní v originále trochu jinak. My teď zahrajeme ve stylu New Orleanského blues, protože New Orleans prostě miluju. Na každou písničku se můžete podívat z jiného úhlu a zahrát ji v úplně jiném stylu. Tak jdeme na to. Put in any type of mode you want. So here we go.

Kráter v sobě obcházím dokola. Nikdo mě neschová. Váška proti větru ve tvém svetru. Neznám

Je 5 hodin ráno a na Proglasu vás zveme k poslechu varhaní hudby. Nejprve vám nabízíme muziku sakru od Zdeňka Pololáníka. Skladbu zahraje Petr Škarohlíd na varhany.

Slyšeli jste muziku Sakru od Zdeňka Pololháníka, kterou zahrál Petr Škarohlíd na varhany. Následuje improvizace na téma Adama Michny z Otradovic od Michala Novenka. Skladbu zahraje právě Michal Novenko na varhany v Jindřichově Hradci.

Právě dohrála poslední skladba dnešní varhanní hudby. Slyšeli jste improvizaci na téma Adama Michny z Otradovic od Michala Novenka. Skladbu zahrál právě Michal Novenko na varhany.

Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu knihovničky na Proglasu. Tentokrát si představíme jedinou oficiální autobiografii papeže Františka s názvem Naděje. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Samcová. Papež František se v publikaci ohlíží za svým pozoruhodným životem, přibližuje své dětství i dospívání a také události, které ho přivedly k volbě životního poslání. S odvahou a upřímností se věnuje i zásadním tématům současnosti, jako je válka a mír, migrace, environmentální krize, postavení žen, sexualita, technologický rozvoj či budoucnost církve. Knihu doplňují vzácné fotografie, včetně soukromých a nepublikovaných materiálů. Jedná se o vůbec první autobiografii, jakou kdy papež sepsal v době svého úřadu. Světlo světa spatřila ve svatém roce, jehož poselstvím je právě naděje. Papež František na knize pracoval 6 let a ve svém vyprávění se vrací na počátek 20. století ke svým italským kořenům. S moudrým nadhledem a laskavým humorem odhaluje střípky z osobního života i rodinné historie. Přibližuje své dětství i dospívání v Buenos Aires a události i cestu k jeho poslání. Upřímně a s odvahou se věnuje výzvám, jimž musel čelit během svého pontifikátu. Z jeho vzpomínek se rodí silný příběh nevšední osobnosti, plný inspirativních myšlenek. Je to román života a zároveň morální i duchovní odkaz, který předává poselství naděje budoucím generacím. Na publikaci spolupracoval Carlo Musso, odborný šéfredaktor nakladatelství Pieme a Sperling a Kupfer ve skupině Mondadori, který později založil nezávislé vydavatelství Libreria Pieno Giorno. Redigoval mimo jiné řadu mezinárodně nejrozšířenějších děl papeže Františka, počínaje tím prvním Jméno Boží je milosrdenství, přeloženým do 32 jazyků a vydávaným ve stovce zemí. Papež František vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v argentinském hlavním městě Buenos Aires jako syn italských přistěhovalců a nejstarší z 5 dětí. Vystudoval chemickou průmyslovou školu a poté absolvoval 3leté studium filozofie na Collegio Maximo de San Jose, které dokončil v roce 1963. V roku 1969 se stal knězem a o 4 roky později provinciálem tovaryšstva Ježíšova. Od roku 1998 byl arcibiskupem Buenos Aires a od 2001 kardinálem. Dne 13. března 2013 se stal římským biskupem a 266. papežem katolické církve. Zemřel 21. dubna 2025 ve Vatikánu. Sám František o knize řekl: Kniha mého života je vyprávění o cestě naděje, kterou si nedokážu představit odděleně od cesty své rodiny, svých lidí, veškerého božího lidu. Na každé stránce, v každičké pasáži, je to i kniha o těch, kteří kráčeli se mnou, kteří nás předešli a kteří nás budou následovat. My křesťané musíme vědět, že naděje neklame a nesklame. Vše se rodí, aby vzkvétalo ve večerním jaru. A na konci řekneme jen, nepamatuji si nic, v čem nejsi ty. Poslechněte si ukázku z kapitoly 18, všichni ven a všichni dovnitř. Byť v těchto letech nechyběly těžkosti, nikdy jsem neměl špatné spaní. Občas se mi stane, že si přečtu vybájené konstrukce, zatímco realita bývá mnohem prostší, než se může zvenčí zdát. 2. dubna 2005 jsem jel autobusem do Villa Miseria na periferii Buenos Aires, když mě zastihla zpráva o smrti Jana Pavla II., která se začala šířit světem. Během mše v chudinské čtvrti jsem požádal, abychom se všichni za zesnulého papeže pomodlili. Po skončení obřadu mě zastavila velmi chudá žena. Zvolí se nový papež? Ano, paní, a řekl jsem jí, že budu muset odjet do Říma. Povídal jí o konkláve, zasedání kardinálů v bílém kouřovém znamení. Poslyšte, Bergoglio, skočila mi do řeči, musíte mi něco slíbit. Až se z vás stane papež, jako první si musíte obstarat psa. To se určitě nestane, namítl jsem, ale vrtalo mi hlavou, proč bych si měl pořídit psa. Protože až vám naservírují něco k snědku, musíte nejdřív dát kousek jemu. Jestli bude vše v pořádku, můžete se pustit do jídla. Úsměvné, že?
ale vypovídá to o tom, kolik rozruchu a pohoršení mohou v božím lidu vyvolat některé akce, vnitřní rozbroje a zpronevěry. Církev je a zůstane silná, ale korupce, ekonomická i korupce srdcí, či klerikalismus, který je perverzní, je to ideologie nahrazující evangelium, jsou hluboké problémy. Vinou se staletími. Na začátku pontifikátu jsem navštívil Benedikta XVI. V Castel Gandolfu. Můj předchůdce mi předal velikou bílou krabici. Je v ní vše, řekl mi. Dokumentace nejobtížnějších a nejbolestnějších situací, zneužívání, případů korupce, neprůhledných převodů, přečinů. Já dospěl až sem. Přijal ta a ta opatření, odvolal ty a ty lidi. Teď je řada na tobě. Pokračoval jsem v jeho cestě. Jako kardinál jsem se zúčastnil již generálních kongregací v roce 2005, což byly první okamžiky milosti a růstu, a pak těch v roce 2013 po abdikaci Benedikta XVI. Při této příležitosti jsme všichni vznesli velice konkrétní požadavky na toho, kdo by měl být zvolen. To, oč jsem se v těchto letech pontifikátu snažil, bylo naplnění požadavků generálních kongregací. Rada kardinálů, kterou jsem jmenoval měsíc po svém zvolení, měla právě tento úkol. Společnou synodální práci, která by skutečně začala naslouchat celé církvi. Nejen nám duchovním, tvořícím jen 1%, ale i laikům. Synodalita není móda a už vůbec ne slogan ke zneužití. Je to dynamismus vzájemného naslouchání, vedeného na všech úrovních a zahrnujícího veškerý boží lid. Nejde o to sbírat názory nebo provádět výzkumy, nýbrž kráčet společně a mít uši nastražené pro zachycení vanutí ducha, který přivádí do krize, vyhrazuje si překvapení, otevírá do kořán dveře a okna, boří zdi, láme okovy, uvolňuje hranice. Biskup či kněz odtržený od lidí je funkcionářem, nikoli pastýřem. Svatý Pavel VI. Rád citoval Terenciův výrok: jsem člověk a nic lidského mi není cizí. Panuje silný odpor vůči překonání obrazu církve, která přísně rozlišuje mezi šéfy a podřízenými, mezi těmi, co učí, a těmi, co se musí učit. Zapomíná se, že Bůh rád převrací pozice. Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil, praví Panna Maria v Lukášovo evangeliu kapitoli 1, verše 52. Kráčet spolu znamená, že linie je spíše horizontální než vertikální. Synodální církev obnovuje obzor, na němž vychází slunce Kristus, zatímco budování hierarchických památníků znamená zastírat ho. Skutečný pastýř vždy kráčí s lidem. Občas vpředu, občas uprostřed, občas vzadu. Vpředu, aby vedl. Uprostřed, aby povzbuzoval a nezapomněl na pach davu. Vzadu proto, že lid má čich na otevírání nových směrů putování či znovunalezení cesty, pokud se zabloudí. Reforma římské kurie byla nejnáročnější a na dlouhou dobu se vůči změnám například v ekonomické správě zvedla největší vlna odporu. Zbavit se prokletí úsloví "vždycky se to tak dělalo" nebylo snadné, ale teď se konečně nastoupila správná cesta. V ekonomické radě zasedá společně s kardinály i 7 laiků, z toho 6 žen, a díky kolegiální práci jsme dospěli k průhlednosti ve zdrojích a postupech. Cesta je vytyčená a o geniální a rozhodující impuls se postaral kardinál Pell. Musíme pokračovat v chůzi. Byl jsem povolán do bitvy, vím, že ji musím svést. Není to však osobní a vůbec ne osamělý boj. Církev je Krista. Od nás se jen žádá, abychom naslouchali jeho vůli a uváděli ji do praxe. V tomto smyslu jsem často myslel na úryvek z kázání, které pronesl Benedikt XVI. Na mši při zahájení svého pontifikátu. Mým pravým vládním programem je nekonat svou vůli, nejít za svými idejemi, nýbrž naslouchat s celou církví slovu a vůli Pána a dát se vést tím. Papež není jednatelem a už vůbec ne šéfem nevládní organizace. Není to vždy snadná cesta. Naštěstí nám sám Ježíš ukázal, jak na to v 25. kapitole Matoušova evangelia. Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem na cestě a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně. Podle toho bude Pán, až se mu zlíbí, posuzovat naše životy i můj pontifikát. Benedikt byl pro mě jako otec a bratr.
Vždy nás spojil skutečný a hluboký vztah a přes několik legend, vymyšlených těmi, kteří se snažili dokázat opak, mi až dokonce pomáhal a radil, podporoval mě a bránil. Rozšířil mi obzory, podněcoval konfrontace a přitom vždy respektoval naše role. Nezasloužil si znevážení, k němuž došlo při jeho úmrtí, přímo ve dnech jeho pohřbu. To mě zabolelo. I v poslední době, kdy tělo měl stále křehčí a hlas tiší, mě zahrnoval silou své něhy. Naposledy jsme se viděli 28. prosince 2022, 3 dny před jeho smrtí. Byl ještě při vědomí, ale už nemluvil. Hleděli jsme si do očí a drželi se za ruce. Řekl jsem mu slova plná náklonosti a požehnal mu. Z jasných očí vyzařovala stejná laskavost a inteligence jako vždy. Inteligence toho, kdo dosvědčil, že Bůh je stále nový, překvapuje nás, přináší novinky. Jsem pánu vděčný, že nám ho daroval. Mně i církvi. Naděje vychází ve více než 100 zemích. V Česku vyšla pod nakladatelskou značkou Univerzum, patřící pod Euromédia. Publikaci obohacují mimořádné fotografie, včetně soukromých a dosud nepublikovaných snímků pocházejících z papežova rodinného archivu. Pro tuto epizodu knihovničky Proglasu je to vše. Od mikrofonu se loučí a u další knihovničky se bude opět těšit Nikola Samcová.

Stejně se nám jednou dny rozejdou. Dokud jsme tu tolik rádi, tolik dní, vždyť jsme mladí, tak krásní, solidní. Vlasy dlouhý do pasu, korále na okrasu, buďme svorní a vděční za to, že jsme tu. Vlasy dlouhý do pasu, korále na okrasu, buďme svorní a vděční za to, že jsme tu. Svět je malej, krátkej, dlouhej, bolavej,

Směj se už přece. Podívej se, člověče, i voda ví, kam doteče, tak se nesuš a usměj se už přece.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadu, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Dnešní myšlenka na den bude od svatého Františka a má název Almužna.
1: Almužna. Všichni bratři, ať se radují, když se stýkají s obyčejnými lidmi, kterými ostatní pohrdají, s chudými a slabými, s nemocnými, malomocnými i s žebráky na cestách. Bude-li třeba, ať jdou po almužně. A ať se nestydí, ale spíše ať si vzpomenou, že náš Pán Ježíš Kristus, syn živého Boha všemohoucího, nastavil svou tvář tvrdou jako křemen a neostýchal se stát pro nás chudým, přijmout nezajištěný život, který žil z almužny sám i blahoslavená Pana a rovněž i jeho učedníci. A kdyby je lidé uráželi a nechtěli jim dát almužny, ať za to děkují Bohu, neboť za ty urážky se jim dostane velké pocty před soudem našeho Pána Ježíše Krista. Vězte, že urážky nebudou připočteny těm, kteří je snesou, ale těm, kdo se jich dopustí. Almužna je dědictvím a spravedlivým podílem, který patří chudým a který nám získal náš Pán Ježíš Kristus. Bratři, kteří si berou na starost sbírání almužny, dostanou za to velkou odměnu. Také dárcům dávají příležitost, aby si získali zásluhy, neboť všechno, co lidé na tomto světě zanechají, zanikne. Avšak za lásku a za almužnu, které udělili, dostanou odměnu od Pána.

Byla 6. hodina v neděli 4. října, máte naladěný proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Dnešní den je památkou svatého Františka z Assisi, zakladatele františkánské řeholní rodiny a ochránce zvířat. Od jeho úmrtí uplynulo včera 800 let. Jan Pavel II. Ho vyhlásil patronem ekologů. Předchozí papež se vzal Františkovo jméno a právě před 7 lety vydal encykliku Fratelli Tutti o bratrství a sociálním přátelství. Na počest svatého Františka Assiského je také Mezinárodní den zvířat. Křesťané o jeho památce uzavírají dobu stvoření. Čas určený k obnově vztahů ke stvoření a stvořiteli trval od 1. září. 120 let uplynulo od narození herce Ladislava Peška. Zemřel v roce 1986. Před 85 lety nacisté na Heydrichův rozkaz popravili pražského primátora, právníka Otakara Klapku. Ten se za okupace snažil čelit poněmčování metropole a aktivně spolupracoval s domácím odbojem. V tento den roku 1965 vystoupil Pavel VI. Jako první papež na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. 70. narozeniny slaví italský novinář v čele dikasteria pro komunikaci Paolo Ruffini, první laický prefekt vatikánského úřadu. O rok starší je maďarský herec János Bán, tedy závozník otík z filmu Vesničko má středisková. 81 let se dožívá trvalý jáhen působící v pražské katedrále Václav Boháč. František má svátek také podle občanského kalendáře. Germánský základ dává jménu význam svobodný muž. A tak blahopřejeme všem Františkům a podle pranostek svatý František zahání lidi do chýšek. Svatý František v poledne košile, ráno kožíšek. Tak se také pojďme podívat, jaké počasí bude dnes. Očekáváme jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy na západě a severozápadě. Během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na severozápadě a severu ojediněle možnost slabého deště. Na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne a na večer. A nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě 17 až 20 stupňů Celsia, jinde bude kolem 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě 19 stupňů Celsia. Toliko počasí. Na proglasu teď pokračujeme ranním hudebním proudem. Od 6:30 se k nám můžete připojit jako tradičně o víkendu k ranní modlitbě. Navážeme na četbu evangelia modlitbou ranních chval, potom duchovním slovem a potom se můžete těšit na relaci Rádia 7 Studna slova v 7 hodin a 45 minut. Od 8 hodiny patří tradičně čas duchovní hudbě. Tam si tentokrát pustíme mši v D-mol od Johanna Nepomuka Humla, kterou v závěru doplní sonáta, kterou zkomponoval Baldassare Galuppi. V 9 hodin dnes mimořádně nebudeme vysílat mši svatou, ale cyklus dotýkání světla a mše svatá tady od 9 hodin a 30 minut dnes mimořádně bude z kostela Panny Marie Sněžné v Praze u příležitosti dnešního svátku svatého Františka z Assisi celebrovat bude biskup Zdeněk Wasserbauer. To je tedy pozvánka na nedělní ráno s proglasem a teď si pustíme modlitbu svatého Františka.

chválen, Bože můj. Chválí tě tvorstvo tvoje, zvlášť bratr slunce, zvlášť bratr slunce, jenž tak velikým pánem to je. Dává nám den, dává nám své světlo, dává nám teplo, teplo hřející v nesmírném jasu velikou svoji krásu. A potom jsou mraka pak tmu hladící v nesmírném jasu velikou svoji krásu. A potom jsou mraka.

buď chválen, Otče náš. Chválí tě hvězdy jasné, na nebi sestry, na nebi sestry, s matkou svou lunou tiché a krásné. I bratr vítr pojí se ku chvále, marečna oblohou v dálku letící, i menší bratřík větřík, co vane stále, hlas jeho.

Buď chválen, pane můj. Sestra, voda tě vzývá, čistá a prospěšná, čistá a prospěšná. Pokorná, milá, zhurčící živa, i bratr oheň chválu svou vzdává.

Hava. S plamínkem v srdci i on hymnus svůj vzdá svou sílu, vlídná je silná. Išhava. S plamínkem v srdci i on hymnus svůj vzdává.

pochval teď, pane můj, všechny, co odpouštějí, co v lásce hřát se, co v lásce hřát se, jak věčný dárce tu sloužit chtějí.

A 15 minut po 6. hodině jsou tu nedělní očekávané události s datem 4. října 2026. Hlavní oslavy roku svatého Františka jsou dnes v italském Assisi. Po dopolední bohoslužbě vystoupí s projevem prezident Sergio Mattarella. Součástí slavnosti bude zapálení votivní lampy jako symbolu modlitby za Itálii. Odpoledne projde městem procesí a závěr bude patřit požehnání Itálii a celému světu. Františkánský festival k 800. výročí úmrtí světce z Assisi vrcholí v Praze. Slavnostní mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné odvysíláme přímým přenosem od 9.30. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer. Slavnostní mši svatou v kostele svatých Janů v Brně u minoritů bude slavit od 15.30 nový apoštolský nuncius v Česku, arcibiskup Eugene Nugent. Zaspívá Schola brněnské mládeže. Jubilejní slavnost se koná u minoritů na Krnovském Cvilíně, u Františkánů v Uherském Hradišti, u Kapucínů v Olomouci a na dalších místech roku svatého Františka. Pouť ochránců přírody bude odpoledne v Provodově. Mši svatou bude sloužit biolog a bioetik páter Marek Vácha. V brněnské diecézi je neděle smíření. Navazuje na příběh blahoslavených obětí komunismu, kněží Jana Buly a Václava Drboli a jejich schopnost odpustit i tváří v tvář nespravedlnosti a mučení. Vybízí prosit zvláště dnes o odvahu odpustit, požádat o odpuštění a udělat krok ke smíření v našich vztazích. Brněnský biskup Pavel Konzbul k tomu zve i prostřednictvím projektu Začni, kde jsi. Česká hudební rada udělí na koncertu v Pražské galerii HAMU svoji cenu muzikoložce a umělkyni Věře Šustíkové. Vyzdvihne její dlouholetou a systematickou péči o tradici, rozvoj a další směřování českého melodramatu. U kostela svatých Filipa a Jakuba v Praze 5 požehná farář Miloš Sabo obnovený hrob rodu Hergetů, spojeného s rozvojem hlavního města Hlubočep a Zlíchova. A slovenská katolická misie v Římě zve krajany, studenty a přátele na první mši svatou ve slovenštině po letní pauze na zahájení nového akademického roku. Uskuteční se v podvečer v kostele San Girolamo della Carità. Doprovodí ji pěvecký sbor Santa Maria ze Šamorína. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Arcidiecézní Charita Olomouc otevřela veřejnosti databázi dětí zapojených do projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci mohou potěšit konkrétní vybrané dítě a připravit mu dárek na míru. Celý proces popsala Proglasu koordinátorka projektu Kristina Goša.
2: Databáze je na webových stránkách darek.charitaproukrajinu.cz, kde dárci najdou seznam dětí, seznam charit, na které mohou dárek doručit a taky pravidla týkající se každého dárku, která musí splňovat. V seznamu dětí vždycky vidí jméno dítěte, místo, z kterého pochází, informace o něm, jako je věk, velikost bod nebo jeho výška a potom taky seznam přání, co by si dítě přálo. Kdy se mohou čeští dárci vybrat dítě, které chcou obdarovat do 13. listopadu, následně dojde ke svozu dárků k nám na arcidiecézní charitu do Olomouce, dojde k jejich zvážení, domlouvání dopravy a následně odeslání na Ukrajinu, kde už si je převezmou jednotlivé charity a potom v první polovině ledna pojede náš tým na Ukrajinu a po jednotlivých místech a oblastech pojedeme rozdávat dětem tyhle dárky.
1: Letos plánuje arcidiecézní Charita Olomouc potěšit balíčkem až 500 dětí, dosud nejvíc. I na straně dárců eviduje výrazný zájem.
2: Jde o to dát dětem radost v průběhu vánočních svátků. Je to to, na co se každé dítě v průběhu roku těší. A tím, že děti na Ukrajině teďka neprožívají úplně lehkou dobu, tak tady tahle chvilka, která jim dodá tu radost, ten dáreček, tak pro ně může mít o dost větší význam. Samozřejmě dítě se těší, co v dárku najde, ale už jenom ta samotná myšlenka na to, že na něho někdo myslel a že si dal tu práci s tou přípravou, je nesmírně cenná jak pro dítě, tak psychicky i pro toho rodiče, které ví, že i v náročném životním období na něho někdo myslí a má tu oporu třeba i v jiné zemi.
1: Vánoční balíček pro Ukrajinu má v arcidiecézní charitě Olomouc tradici, připomněla koordinátorka jejího projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu Kristina Goša.
2: Projekt Vánoční balíček má u nás velmi dlouhou tradici. První rok se odehrával v roku 2008, kdy arcidiecézní charita postupně začala jezdit na Ukrajinu a začala spolupracovat právě s dětskými domovy, kde se tady tahle potřeba projevila jako velmi akutní. Ty děti tam žily ve velmi špatných podmínkách a tehdejší zástupci chtěli vymyslet něco, čím bychom jim aspoň trošku mohli zpříjemnit to dětství. A tam ta myšlenka pramení a teďka už se blížíme k 20 letům a myslím si, že stále je stejně potřebný a má stejnou popularitu.

Je 6 hodin 30 minut neděle 4. října. Na Proglasu v tuto chvíli následuje četba Evangelia a modlitba ranní chval. Pokud se chcete blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz.

21. kapitoly podle Matouše. Ježíš řekl velekněžím a starším lidu. Poslyšte jiné podobenství. Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž. Pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli. Jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k ním poslal svého syna. Myslel si, na mého syna budou mít ohled. Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďme, zabijme ho a jeho dědictví bude naše. A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá? Odpověděli mu, krutě ty zlosiny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek. Ježíš jim řekl, nečetli jste nikdy v písmu, kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním, učinil to pán a v našich očích je to podivuhodné. Proto vám říkám, vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.

0: Po četbě evangelie vás už vítáme u modlitby ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Michal.
0: Dnes je 27. neděle v mezidobí. Dnešní texty budou ze 3. týdne žaltáře v novějším vydání od strany 1148. 1148 ve starším vydání od strany 1029. 1029. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou zvlášť na stranách 811, 811 nebo 719. 719. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1148 a 811. Ve starším strany 1029 a 719. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bože, k pomoci naší, radšiš pospíši ti, srdce naše i smysly, duchem svým řídi, abychom ve jménu tvém zpívání začali, svým srdcem i rozumem čest chválu vzdávali.
1: Sláva buď Bohu Otci, též i jeho Synu, v nerozdílné Trojici i Duchu Svatému, jako se vzdával vždycky od světa počátku, vzdávejme jimi všichni až na věky věků.
0: Buď také chválen od nás, Bože všemohoucí, že jsi celý noční čas ráčel nás svou mocí laskavě ochrániti ode všeho zlého, k němuž mohlo dojíti lstí ďábla zlostného.
1: Rač nám svou pomoc dáti, ať ve tvém milování můžeme vytrvati do svého skonání, po smrti pak nás všechny do své slávy vzíti. Se svatými navěky budem tě chváliti. Hospodin je veliký a mocný, aleluja.
0: Hospodin králuje, oděl se velebností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí.
1: Dal světu základ, že nezakolísá.
0: Pevný je trůn tvůj od pradávna, jsi od věčnosti.
1: Zdvíhají řeky Hospodine, zdvíhají řeky svůj hlas, zdvíhají řeky svůj hukot.
0: Mocnější než hukot mnohých vod, mohutnější než mořský příboj. Mocný je Hospodin na výsosti.
1: Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé. Tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je veliký a mocný. Aleluja.
1: Velebený jsi, Pane, a plný slávy na věky. Aleluja.
0: Všechna díla Páně, velebce Pána, chválte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velebte Pána, andělé Páně, velebte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velebte Pána. Všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
1: Slunce a měsíci, velebte Pána. Nebeské hvězdy, velebte Pána.
0: Všechny deště a roso, velebte Pána. Všechny větry, velebte Pána.
1: Ohni a žáre, velebte Pána. Studeno a teplo, velebte Pána.
0: Roso a jiní, velebte Pána. Zimo a chlade, velebte Pána.
1: Ledy a sněhy, velebte Pána. Noci a dni, velebte Pána.
0: Světlo a temno, velebte Pána. Blesky a mraky, velebte Pána.
1: Země, veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velebte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny, velebte Pána. Moře a řeky, velebte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána. Všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velebte Pána. Lidé, velebte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velebte Pána. Služebníci Páně, velebte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna, i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Velebený jsi, Pane, a plný slávy na věky. Aleluja. Chvalte Hospodina z nebes. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina z nebes. Chvalte ho na výsostech.
1: Chvalte ho všichni jeho andělé. Chvalte ho všechny jeho zástupy.
0: Chvalte ho slunce a měsíci. Chvalte ho všechny zářící hvězdy.
1: Chvalte ho nebesa nebes a vody, které jsou nad nebesy.
0: Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť on rozkázal a byly stvořeny.
1: Umístil je na věčné časy, vydal zákon, který nepomine.
0: Hospodinu vzdejte za země chválu, obludy moře a všechny jeho hlubiny.
1: Oheň, krupobytí, sníh a dým, bouřný vítr, který plní jeho slovo.
0: Hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, plazy a okřídlené ptactvo.
0: Králové země a všechny národy, knížata a všichni soudcové země.
1: Jinoši a s nimi pany, starci spolu s dětmi.
0: Ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je vznešené.
1: Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe a velikou moc dal svému lidu.
0: Chválou je všem svým svatým, synům Izraele, lidu, který je mu blízký.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chvalte Hospodina z nebes. Aleluja.
0: Tak praví Pán Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lidé. Vdechnu vám svého ducha a ožijete. Usídlím vás ve vaší zemi a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal. Pravý Pán, Hospodin.

0: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
0: Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi. Pán vinice zlosiny zahubí a vinici prodajeme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, nebo ti navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán vinice zlosiny zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek. Bůh poslal svého svatého ducha, aby se stal oblažujícím světlem pro všechna srdce. Prosme ho naléhavě.
1: Bože, osvětluj svůj lid. Požehnaný jsi, Bože, naše světlo, ty jsi nám dal dočkat se nového dne.
0: Dej nám ho celý prožít k tvé slávě.
1: Vzkříšením svého syna si dal světu pravé světlo.
0: Skrze svou církev vylej toto světlo na všechny lidi.
1: Ty jsi osvítil učedníky Kristovi svým svatým duchem.
0: Sešli ho i nyní své církvi, aby ti byla věrná.
1: Světlo národů, pamatuj na ty, kdo dosud žijí v temnotách.
0: Otevři jejich duchovní zrak, aby v tobě poznali jediného pravého Boha.
1: Bože, osvětluj svůj lid
0: a připojme modlitbu Páně. Otče náš, jenž na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají. Smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen. Amen.

O 27. neděli v mezidobí čteme začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. Podtitul Timotejovo poslání Pavel, služebník Evangelia. Pavel, apoštol Krista Ježíše z rozkazu Boha, našeho Spasitele a Krista Ježíše, naší naděje, Timotejovi, svému pravému synu ve víře, milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Když jsem odcházel do Makedonie, prosil jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a důrazně poučil jisté lidi, že si nemají začínat s nějakým jiným učením a že se nemají zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, protože takové věci dávají spíše podnět k rozepřím, než aby to bylo na prospěch Božího plánu spásy založeného na víře. Cíl tohoto nařízení je láska, která plyne z čistého srdce, z dobrého svědomí a opravdové víry. Někteří se z této cesty uchýlili a dali se do prázdného řečnění. Chtějí být učiteli zákona a zatím vůbec nerozumějí tomu, co říkají a o čem se s takovou jistotou vyslovují. Víme ovšem, že zákon je dobrý, když ho někdo náležitě používá, když totiž ví, že zákon byl ustanoven ne proti spravedlivým, ale proti lidem špatným a nepoddajným, proti bezbožníkům a hříšníkům, proti bohaprázdným a světákům, proti těm, kdo vztahují ruce na otce a na matku, proti vrahům, smilníkům, lidem zvráceným, otrokářům, lhářům, křivopřísežníkům a proti všemu, co odporuje zdravému učení, které je shodné s evangeliem o slávě blaženého Boha, jenž mi ho svěřil. Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoliv jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve své nevěře. Milost našeho Pána se však na mě tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši. Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo. Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mě jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost. Já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, Bohu nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému, buď čest a sláva na věčné věky. Amen. Toto je poselství, které ti kladu na srdce, můj synu Timotejovi, ve shodě s prorockými výroky pronesenými o tobě, abys, opřen o ně, bojoval dobrý boj a měl přitom víru a dobré svědomí. Někteří lidé se ho zbavili a proto ztroskotali ve víře. Patří mezi ně Hymenaios a Alexandr. Ty jsem vydal satanovi, aby se odnaučili mluvit rouhavě.

Je tu nedělní 7:00 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Je 4. října památka svatého Františka z Assisi, zakladatele františkánské řeholní rodiny a ochránce zvířat. Od jeho úmrtí uplynulo včera 800 let. Jan Pavel II. Ho vyhlásil patronem ekologů. Předchozí papež se vzal Františkovo jméno a právě před 7 lety vydal encykliku Fratelli Tutti o bratrství a sociálním přátelství. Na počest svatého Františka Assiského je Mezinárodní den zvířat. Křesťané o jeho památce uzavírají dobu stvoření, čas určený k obnově vztahu ke stvoření a stvořiteli trval od 1. září. 120 let uplynulo od narození herce Ladislava Peška. Zemřel v roce 1986. Před 85 lety nacisté na Heydrichův rozkaz popravili pražského primátora právníka Otakara Klapku. Ten se za okupace snažil čelit poněmčování metropole a aktivně spolupracoval s domácím odbojem. V tento den roku 1965 vystoupil Pavel VI. Jako první papež na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Právě před 20 lety opustil tento svět přední československý válečný letec generálmajor František Fajtl, stíhací pilot velitel z T-22 britské Peruti, vězeň komunismu. 70. narozeniny slaví italský novinář v čele dikasteria pro komunikaci Paolo Ruffini, první laický prefekt vatikánského úřadu. O rok starší je maďarský herec János Bán, závozník otík z filmu Vesničko má středisková. 81 let se dožívá trvalý jáhen působící v pražské katedrále Václav Boháč. Dnes má tedy svátek František, germánský základ dává jménu význam svobodný muž. Tak všechny nositele moc zdravíme a blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostik svatý František zahání lidi do chýšek. Svatý František v poledne košile, ráno kožíšek. Pojďme se tady podívat, jestli se to naplní i letos. Dnes bude jasno až polojasno, ráno výjimečně s mlhami, na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na severozápadě a severu ojediněle možnost slabého deště. Na Moravě a ve Slezsku od západu přibývání oblačnosti až později odpoledne nebo na večer. No a nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě 17 až 20, jinde 19 až 23, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 19 stupňů Celsia. Tolik o počasí. A co jsme si pro vás připravili dnes ráno a dopoledne na Proglasu. Teď pokračujeme proudem písniček. V 7 hodin a 45 minut naladíte relaci Rádia 7 Studna slova a potom se můžete těšit na pořad duchovní hudby od 8 hodiny. Nejprve se zaposloucháme do mše v D-mol od Johana Nepomuka Humla, kterou v závěru doplní sonáta, kterou napsal Baldazare Galuppi. Dnes v 9 hodin budeme mimořádně vysílat pořad Dotýkání světla. Tam pokračujeme v úvahách profesora Ctirada Václava Pospíšila nad životem i dílem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ve zbývajících 3 dílech se zaměříme na jeho životní příběh a dnes probereme Masarykovo univerzitní působení. No a mše svatá ta dnes bude v 9 hodin a 30 minut. Budeme ji vysílat z kostela Panny Marie Sněžné v Praze u příležitosti dnešního svátku svatého Františka z Assisi. Celebruje biskup Zdeněk Wasserbauer. Následují křesťanské písně, no a od 11. hodiny tradiční nedělní Proglaso pro děti. Tam se na vás budeme těšit s Tamarou. Teď si pustíme SBMku, píseň svatého Františka, respektive Uči mě, pane, nástrojem.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V Pražském divadle v Dlouhé se dnes uskuteční dobročinný koncert na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci. Pořádá ho už 15. rok kapela Mrakoplaš. Její název inspiroval téma benefice.
2: Má to oslý můstek v tom smyslu, že touto nemocí onemocněl i Terry Pratchett, což je vlastně duchovní otec postavy Mrakoplaše z knížek Úžasná země plocha. To je takový cyklus fantasy, velmi vtipný a zároveň místy filozofický. Takže my jsme podle téhle postavy pojmenovali kapelu, no a protože Terry Pratchett Alzheimerem onemocněl a následně na komplikace spojený s touto nemocí zemřel, tak jsme si řekli, že by bylo dobré, kdybychom i my udělali něco takového, aby v ideálním případě se ta nemoc co nejdřív dala léčit.
1: Benefice pořádá Mrakoplaš 15 let. Spolupracuje s různými hudebními hosty. Letos vedle kapely vystoupí zpěvák a textař Michal Prokop, harmonikář Ondřej Konrád nebo saxofonista Vladimír Secký. Celým večerem bude provázet Michal Anděl.
2: Je to vždycky soubor písniček z hosty, které si Mrakoplaš připravil. Většinou, a je to i v tomto případě, hosty neskoušíme, takže to bude překvapení i pro ně, jak jsme ty jejich věci uchopili. Mezi těma písničkama bude aukce rytních předmětů. Těmi předměty přispívají právě ti hosté, kteří jsou každý rok na naší benefici. Diváci se můžou těšit na věci, ke kterým by se normálně nedostali. A tou aukcí potom uzavíráme celý ten večer a přidáváme výtěže k penězům z vybraného vstupného, což výrazným způsobem zvyšuje tu částku na výzkum Alzheimerovy nemoci, což je ten jeden z těch základních cílů, který máme.
1: Řekl pro Glasu Martin Kalenda, spořádající kapely Mrakoplaš. Koncert bude v divadle v Dlouhé dnes večer od 19.30.

0: Dokumentární film Lev v Římě nabízejí vatikánská média nově se slovenskými titulky. Dokument přibližuje méně známou etapu života současného papeže. Navazuje na film Lev z Peru, věnovaný dlouholetému působení Roberta Francese Prevosta v Jižní Americe. Přináší archivní záběry a svědectví lidí, kteří poznali současného amerického papeže v Římě jako řeholního kněze, generálního představeného řádu a kardinála. Sleduje jeho vazby na věčné město a prostředí, jež formovalo jeho službu před konkláve a zvolením na Petrův stolec. Vypovídá o něm například Augustinián Gianfranco Casagrande. V minulosti vedl italskou řádovou provincii a zodpovídal i za misie v Peru ve vysokohorských oblastech, kde působil Američan Prevost.
1: Bylo období dešťů. Prevost řídil mikrobus a ten dostal kvůli blátu pod koly smyk. Otočil se kolem své osy, sklouzl dolů svahem a začal se řítit k propasti. Všichni křičeli, on ale zachoval chladnou hlavu. Jako řidič se snažil vozidlo zvládnout. Všiml si velkého skalního výstupku a nasměroval mikrobus právě k němu. Bohu díky se tam vozidlo zastavilo. Pak nám pokojně řekl, pomalu, nedělejte prudké pohyby. Vystupujte po jednom, opatrně. Všichni jsme byli zablácení od hlavy až k patě. Boží prozřetelnost už tehdy věděla, že tento řidič mikrobusu se jednou stane Petrovým nástupcem. Nikdy jsem na tu událost nezapomněl. Znovu se mi vybavila, když jsem ho uviděl na balkónu baziliky svatého Petra. Tehdy jsem si pomyslel, že skálou, o kterou se náš mikrobus zastavil, byl sám Kristus.
0: Citoval Ondřej Šidlo svědectví jednoho z protagonistů filmu Lev v Římě, tedy i z titulky ve slovenštině volně dostupný na YouTube kanálu Vatikán News.

0: Dnes začne první festival brněnských nezávislých divadel. Svou práci představí na různých místech moravské metropole.
1: Festival spojuje 15 nezávislých divadelních souborů, který mají společnou jedinou věc, a to je tu lokalitu, to je to Brno. Tahle ta věc je vlastně úplně výjimečná. To diváctvo bude mít příležitost vidět takhle pokope i v rámci toho marketingu, i pak v rámci té akce, jak rozmanitou divadelní nabídku v tom Brně má a která je tady během celého toho roku. Takže takhle si bude moct jakoby na festivalu trochu ochutnat a pak si třeba najít svoje nové nejoblíbenější brněnské divadlo.
0: Uvedla na dotaz Proglasu ředitelka festivalu, divadelní režisérka Eva Lietavová. Zapojí se i členové spolku Brněnská nezávislá divadla.
1: Myšlenka na festival nezávislých divadel brněnských vznikla vlastně se vznikem spolku Brněnská nezávislá divadla, který vznikl už před pár lety, který právě má za cíl víc dostat do světa celou tu nezávislou brněnskou divadelní scénu, propojit cílové skupiny jednotlivých divadel. Do toho spolku vstoupila většina brněnských nezávislých divadel, což teda nejsou ta zřizovaná, které vlastně zřizuje město, mají pravidelnou podporu, ale nezávislá divadla jsou ta, která fungují mimo tu zřizovanou strukturu, takže fungují v tom grantovém systému nebo třeba ještě úplně jinak. A je tam třeba divadlo DIP, ensemble Opera Diverza, Basmek Entertainment, divadlo 3 plus KK, divadlo Feste, divadlo Líšeň, divadlo Kyogen, Kabaret Noba, Kolaps, Industra, Mikroteatro a tak dále.
0: Festival v Brně představí pestrou škálu inscenací. Konkrétní volba hry byla na jednotlivých souborech, vysvětlila ředitelka přehlídky Lietavová.
1: Je to takový showcase těch brněnských nezávislých divadel, takže každé divadlo vlastně dostalo možnost uvést na tomhle festivalu to, co chtělo, to, co je vlastně nejvíc, buď reprezentuje jeho tvorbu, nebo je prostě nejzajímavější pro publikum. Takže tam nebyla vlastně žádná dramaturgická rada, která by vybírala, co by se mělo hrát, ale každé to divadlo mělo vlastní svobodu, vlastně mělo i dost velkou svobodu vybrat si, kde se ta věc bude hrát jejich. Ten festival bude trvat 8 dnů a je to koncipováno tak, že když by divák chtěl vidět všechno, tak je to možný. Ty věci neprobíhají dopoledne, tam je industry program, ale věci pro veřejnost jako představení a doprovodný programy jsou vždycky pozdní odpoledne a večer, takže skutečně lze stihnout všechno.
0: Tolik k nadcházejícímu festivalu brněnských nezávislých divadel jeho ředitelka Eva Lietavová.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Máme 7 hodin 32 minut neděli 4. října. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Dnes je památka svatého Františka z Assisi, zakladatele františkánské řeholní rodiny a ochránce zvířat. Od jeho úmrtí uplynulo včera 800 let. Jan Pavel II. Ho vyhlásil patronem ekologů. Předchozí papež si vzal Františkovo jméno a právě před 7 lety vydal encykliku Fratelli Tutti o bratrství a sociálním přátelství. Na počest svatého Františka je Mezinárodní den zvířat. A František má svátek také podle občanského kalendáře. Germánský základ dává jménu význam svobodný muž. Tak všem nositelům jména František blahopřejeme k dnešnímu svátku. Katedrální sbor v Praze hledá nové posily do dětského sboru. Zpěváky předškolního i školního věku sdělila Proglasu hlavní sbormistrně Alžběta Holcová.
3: Zveme všechny děti, které mají zájem o sborový zpěv a o zpěv při slavnostních bohoslužbách v katedrále, v dalších pražských kostelech a v krásných prostorách Pražského hradu, aby se k nám připojili. Scházíme se na zkouškách hned na několika místech Prahy, aby to k nám měl každý blízko. V mateřské škole Srdíčko ve Stodůlkách, v kostele svatého Václava v Nuslích a v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Kromě zpěvu při bohoslužbě pořádáme vlastní koncerty, takže náš repertoár není zaměřen jen na duchovní písně, ale i na světské, dětské písně a skladby. I proto zveme do našich řad všechny děti bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají zkušenost s kostelním prostředím. Neváhejte se nám ozvat na e-mail svatovickysbor@gmail.com. Rádi zodpovíme případné dotazy a přivítáme vás v našem sboru.

0: Okresní soud v Litoměřicích ve čtvrtek rehabilitoval bývalého litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochtu za dobu nezákonné internace komunistickou státní bezpečností na začátku 50. let. Dohlížela na něj dokonce i v době, kdy ležel v posteli a spal, řekl státní zástupce Jan Jakovec. Význam rehabilitace je podle něj obrovský.
1: Všechny ty osoby té takzvané domácnosti, toho biskupství, toho okolí, byly pověřeny nějakými úkoly té kontroly, takže muselo to být strašně stresující a vyčerpávající, že víte, že vás pořád někde někdo poslouchá, kontroluje a děláte, co děláte. Takže samozřejmě ten případ, jak jsem hovořil o tom, o té kontrole dokonce i během spánku, tak nevím, co už může být absurdnější. Mnohdy před těmi špatnými věcmi se snažíme malinko zavírat nebo hodně zavírat oči.
0: Morální satisfakce je touto rehabilitací naplněna, uvedl advokát Lubomír Miller, který se očišťováním jmen lidí stíhaných za komunismu zabývá od pádu totality. Podnětů vyřizoval na 500. Rodák z Francouville-Hoty, salesián Štěpán Trochta, byl za odsouzení k 25-letému žaláři rehabilitován v roce 1968, kdy se také znovu ujal biskupského úřadu. Období předcházející věznění se na ní ale tehdy nevztahovalo. Předmětem čtvrtečního veřejného zasedání soudu bylo období od 19. července 1950 do 16. ledna 1953, kdy byl kardinál internován ve své rezidenci v Litoměřicích. Doklady čerpalo státní zastupitelství od úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Podnět k rehabilitaci podal Jan Kratochvil, ředitel Brněnského muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Závěrem připomeňme, že kardinál Štěpán Trochta zemřel v Litoměřicích v dubnu 1974 na mozkovou mrtvici po mnohahodinové návštěvě a výhruškách podnapilého církevního tajemníka. Budoucí papež Karol Vojtila pak Trochtu veřejně označil za mučedníka.

0: Máme tu 45. minutu po 7. hodině, to je v neděli čas na relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Co je podstatné a co není? Proč děláme to či ono? Které tradice stojí za to zachovat? Apoštol Pavel píše v 11. kapitole 1. listu do Korintu o přikrývání a odkrývání hlavy mužů a žen při modlitbě a prorokování. Na první pohled jde o zvláštní společenskou zvyklost, která je nám dnes už vzdálená, ale pod touto otázkou se skrývá něco mnohem hlubšího. Co svým jednáním vyjadřujeme? A dokážeme ve své svobodě respektovat druhého člověka? Záleží jen na tom, co děláme, nebo také na tom, co svým jednáním vyjadřujeme. V archivní nahrávce biblického výkladu ukazuje kazatel Jiří Hurta na rozdíl mezi svobodou a sebeprosazováním. Ze studia Rádia 7 vás zdraví a ničím nerušený poslech pořadu Studna slova přeje Jitka Vilažíková.

Posledně jsme se zastavili nad třetím veršem 11. kapitoly 1. listu do Korintu, kde Pavel píše: Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. A řekli jsme si, že spíš než o nějakou nadřazenost anebo posloupnost vzniku, tady jde o závislost ve spolužití. Ve čtvrtém verši apoštol pokračuje takto. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. Žel, tenhle překlad je tak volný, že je spíš jednoznačným výkladem. Doslovný překlad z původního jazyka zní: Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá svou hlavu. Slova o přikrývání hlavy při modlitbě a přikázání vyplývají sice z předešlého poučení, ale zdůvodnění je teprve v 7. až 10. verši, které jsme si posledně citovali a ke kterým teprve dojdeme. Pavel zatím jenom říká, že muž má mít při modlitbě nebo při zvěstování hlavu obnaženou. Víme i na základě historických pramenů, že také ve veřejném životě muž v té době vystupoval s nepokrytou hlavou, například při schůzích, při projevech v římském senátu a podobně. A zřejmě to v té době platilo i mezi Židy. Protože židovské zákony z novozákonní doby neříkají vůbec nic o tom, že by si muž měl při modlitbě přikrýt hlavu. To znamená, že to bylo tehdy jinak než dnes, kdy Žid si musí dát něco na hlavu, nejenom při modlitbě, ale už když vchází do synagogy. Naproti tomu u vdaných žen se zakrývání hlavy vyžadovalo. Malby nalezené v jedné archeology objevené synagóze v Dura Europas ukazují, že žena v synagóze si prostě přehodila cíp svého pláště přes hlavu, takže hlavu měla přikrytou, ale tvář zůstala nezahalena. K zakrytí hlavy bylo dovoleno použít i zvláštní pokrývky, která splývala po obou stranách hlavy dolů. Muž si tedy hlavu nepřikrýval, protože by tím, jak praví náš text doslova, svou hlavu zneuctil. No a teď je otázka, která ovšem na základě ekumenického volného překladu vzniknout nemůže. Z tohoto překladu totiž vyplývá jasně, protože hlavou muže je Kristus, zneuctil by tak muž Krista. Jenomže nejde ve skutečnosti o vlastní hlavu, kterou tak muž zneuctívá. Nezapomeňme, že jde o výslovné chování při modlitbě a při prorockém mluvení, tedy zjevování božích tajemství, tedy zvěstování evangelia, tedy kázání. A nezapomeňme, že v antickém světě pokrývka hlavy byla znamením společenského postavení a společenských poct. Král například nosil na hlavě diadem, básníci nebo císařové nosili vavřínový věnec, kněží měli na hlavě turban, vojáci helmy a tak dále. V pozdější době byla důležitým symbolem například koruna pro panovníka, tiára pro papeže, mitra biskupů, opatů, akademický baret a taky vladařský nebo důstojenský klobouk a tak dále. Možná, že víte, že v době Viléma Tella habsburský místodržitel v tehdejších švýcarských kantonech pověsil na hůl svůj klobouk, což byl symbol jeho vlády. A každý občan se měl před tímto kloboukem klanět, měl před ním smekat a uctívat ho, protože tím uznával vlastně nad sebou vládu Habsburků. Mohli bychom se tedy zeptat, nemá muž při modlitbě dát vlastně najevo, že se vzdává před tváří boží veškerých poct, svého postavení, své společenské důstojnosti, a uznává tak nad sebou pouze totální svrchovanost Kristovu?
Kdyby si totiž nechal na hlavě znak své důstojnosti, copak by se tím nevzpíral vlastně vzdát veřejně bezvýhradnou úctu samému pánu? Neodděloval by se tím ve skutečnosti od Krista a jeho lidu? A nemohlo by mít v opačném smyslu podobný význam i chování ženy? Není právě zde hlavní důvod, pro který se apoštol věcí zabývá? V 5. a 6. verši píše dál, každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou. Je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať už se také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Já bych na tomhle místě chtěl především říci toto. Něco jiného je v prostotě srdce na slovo uposlechnout, aniž mu rozumíme, a něco jiného je potom pokusit se slovu porozumět. Poslušnost je jistě na místě, i když nerozumíme. A teď můžeme teprve dál. Předně bychom si měli důrazně vštípit, že přikrývka na hlavě ženy nemá v žádném případě ženu jakkoliv znevážit. Vždyť z našeho textu jasně vyplývá, že žena se ve shromáždění modlí a mluví prorocky. To znamená, že káže naprosto stejně jako muž. A je to až nepochopitelné, jak vůbec může někdo, kdo čte pozorně text našeho oddílu, na druhé straně vytrhovat ze souvislostí a zákonicky podle litery uplatňovat Pavlova slova, že žena má ve shromáždění mlčet a na základě těchto slov zakazovat, aby se žena ve shromáždění i modlila anebo sloužila Božím slovem či svědectvím. Že se Pavlova slova o mlčení ženy nemohou týkat modlitby nebo kázání, to přece musí být každému z našeho textu naprosto jasné. Žena může sloužit stejně jako muž. Pouze znamení na její hlavě je jiné. A tady se můžeme ptát, o co tu vlastně jde. Jde snad o dobovou zvyklost, která je vžitá a platí v určité společnosti a na určitém místě? Do jisté míry tomu tak být může. Měli bychom vědět, že křesťan nemá právo kompromitovat svou víru radikálním rozchodem s ustálenými dobovými zvyklostmi ve společnosti, ve které prostě v určité době žije. Tady nejde přitom o to, že někdo například najednou začne nosit džínsy a kdekdo to potom začne nosit po něm taky. Tady nejde o ustálenou zvyklost, tady jde o módu, anebo spíš zvláštnost. Ale existují ustálené zvyklosti, které křesťan má respektovat, aby nevrhl na svou víru špatné světlo, jako by snad byl nějaký extrémista, který se chce za každou cenu nějak lišit a jako by jeho víra byla jenom nějaká malichernost, která se projevuje schválnostmi. Korinské ženy se zřejmě domnívaly, že svoboda v Kristu opravňuje i k nepřiměřené společenské emancipaci. A to nejenom na veřejnosti, ale i v církvi. Ale už jsme si řekli, že svoboda neznamená bezbřehou libovůli. Svoboda bere ohled na bližní, zejména na bratry a sestry ve sboru, i když je bude třeba považovat za slabé. Musí je však respektovat. Sám apoštol přece píše, jsem svobodný ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych jich stále více získal, rozumí se pro Krista. Všem jsem se stal vším, abych za všech okolností některé zachránil. A viděno z tohoto hlediska vlastně vůbec nezáleží na přikrývání hlavy jako na takovém. Záleží pouze na tom, co toto přikrytí znamená.
Přikrývá-li si hlavu muž, dává tím najevo, že chce prosadit sám sebe, vlastní čest. Španělští grandové měli například právo i před králem nosit své klobouky. Nebyli povinni před králem smekat. A tohleto slovo smekat, které se v jednom překladu skutečně objevuje, vystihuje vlastně, o co tady jde. Že totiž ten, kdo nesmekne, prosazuje svou čest a hrdost. No a to je před Bohem samozřejmě ohavný hřích. Žena se naopak chlubí a prosazuje, když chodí prostovlasá. Vždyť vlasy jsou ozdobou ženy. A nechává-li je žena odkryté, pak se jimi ve skutečnosti chlubí. Tímhletím nedokonalým a dílčím vysvětlením pro dnešek skončíme. Příště budeme v tématu pokračovat.

Pane Ježíši Kriste, prosíme, dej nám ze své moudrosti rozlišovat pravé od nepravého a podstatné od nepodstatného, abychom žili ke tvé cti a slávě i k užitku mnohých. Amen.

Dnes jsme se zastavili u zdánlivě malé otázky přikrývání a odkrývání hlavy. Apoštol Pavel nám ale připomíná, že v křesťanském životě nejde jen o vnější podobu našeho jednání, ale proč to či ono děláme a co tím chceme říci. Křesťan nemusí vzdorovat společenským zvyklostem jen proto, aby ukázal svou odlišnost. Stejně tak ale nemá lpět na svém postavení, cti a vlastním prosazení. Skutečná svoboda není v tom, že si můžeme dělat, co chceme, ale spočívá v moudrosti rozpoznat, co je skutečně důležité a ve schopnosti svou svobodu podřizovat lásce. Za týden u poslechu pořadu Studna slova, který pro vás připravil Jiří Hurta a přináší vám redakce Rádia 7, se těší naslyšenou Jitka Vilažíková.

A s nedělní 8. hodinou vás už na Proglasu zveme k poslechu duchovní hudby. Dnes uslyšíme mši d-mol Johanna Nepomuka Humla v podání souboru Collegium Musicum. Soprán zpívá Susan Gritton, mezzosoprán Pamela Helen Steven, tenor Mark Padmore a baryton Steven Varkou. Diriguje Richard Hickox.

Na Proglasu dozněla mše d-mol Johanna Nepomuka Humla v podání souboru Collegium Musicum. Soprán zpívala Susan Gritten, mezzosoprán Pamela Helen Steven, tenor Mark Padmore a bariton Steven Varkou. Dirigoval Richard Hickox. Ve zbývajícím čase zazní sonáta, autorem je Baldassare Galuppi. Na varhany hrají Ingemar Melcherson a Rupert Gottfried Friedberger.

0: Dozněla sonáta autora Baldazáreho Galupy. Na varhany hrál Ingemar Melchersson a Rupert Gottfried Freiberger.
1: Těšíte se na neděli? Přivítejte sváteční ráno duchovní hudbou. Na Proglasu vždy od 8 do 9. Večer přijměte pozvání na nevšední koncert. Ve 9:45 pro vás vysíláme poutavý program z tvorby neobyčejných skladatelů.

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.

0: popřejte vašim blízkým na vlnách Proglasu.
1: Napište nám nebo přímo zavolejte do vysílání.
0: Pořad Blahopřání každou neděli od 14:30 odpoledne.

0: Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu, kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918. Minule jsme hovořili o tom, jak Masaryk pojímal Boha, Ježíše Krista, a jaký měl vztah k církvi. V pátém pořadu nás bude zajímat, jak pan profesor chápal svůj životní příběh.
1: Snad se mi podařilo doložit, že ta Masarykova praxe implikuje ortodoxy. No a pan profesor nebyl dobrý teolog, dobová teologie nebyla na takové úrovni, aby to zvládla. Čili ve skutečnosti ten rozpor mezi ním a katolíky není tak vyhrocený, jak se zdá z hlediska těch výpovědí. A tady bych použil takovou myšlenku Johanna Sebastiana Bacha, že disonance jsou tím tvrdší, čím více se blíží harmonii. A to je přesné. Ty disonance jsou velmi ostré, jsou situačně podmíněné, ale když jdeme pod povrch toho vlnobytí, najednou zjišťujeme, že pan profesor Masaryk je nám nesmírně blízký, že to byl hluboce náboženský člověk a že s tím odstupem doby a taky katolická církev dozrála. Mezi tím jeho učením sociálním a sociálním učením církve by byl dneska téměř soulad. Nebo když on ve vídeňském parlamentu bojoval za to, aby výuka náboženství, aby nebylo to lidem vnucováno proti jejich svědomí. No kdo by to dneska po druhém vatikánském koncilu nepodepsal? Čili nemusíme se jako věřící Masaryka bát, to je jedna věc. A druhá věc, měli bychom si vážit toho, že to byl člověk náboženský, že měl hlubokou víru v Boha, že miloval Ježíše a že jeho život stál na důvěře v Boží prozřetelnost. To je fascinující. To je fascinující. A teď půjdeme stručně k tomu jeho životu a dílu. Můžeme si říct jenom to nejzákladnější. Jak Masaryk vnímal svůj životní příběh? Inu, poslouchejte, cituji. Zbožnost je zvláštní stav opravdovosti. Zbožnému člověku svět a život je jakoby klasickým dramatem, ale bez satyrské dohry. Klasické drama je právě původem i podstatou projevem náboženství. Život není fraška, není to komedie, není to tragédie, je to drama. Není nikdy bez velikosti, bez osudové logiky. Mít trochu humoru přitom neškodí. Jistě i Ježíš se usmíval, neboť v lásce je radost. Tohle je krásná myšlenka z Čepkových hovorů. Masaryk pojímal svůj život takhle a vnímal ho jako drama, které se odvíjí a v němž se tajuplně projevuje plán Boží prozřetelnosti. Ale když my ten život sledujeme, tak zjišťujeme, že to tak je. První období. Pan prezident se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Jeho tatínek byl Slovák, jeho maminka byla Moravanka, původní její jméno bylo Kropáčková. Sloužila u pánů, no tak se naučila německy. No a byla to velmi zbožná paní. Ona ho přivedla k té hluboké zbožnosti. Teď bych si dovolil takovou drobnou odbočku. Prosím vás, já tomu říkám bulvární historiografie. Jo. Kdo je biologickým otcem pana profesora Masaryka? Že prý císař pán. Z hlediska významu té osoby, co udělal, jak myslel, je to otázka naprosto podružná. Navíc je to velmi nepravděpodobné, že by to byl František Josef I. A já se tím odmítám zabývat. Tak, Masaryk dostává jméno Tomáš a ne po apoštolovi, nýbrž po Tomáši Akvinském, budoucí filozof, nese jméno velikého církevního učitele. Všimněte si další věc. On je zakladatelem Československa a je geneticky Čechoslovák. Další věc, která člověka zarazí, on celý život se snažil připodobňovat Ježíšovi. Jo. Mimochodem, ti dva si byli psychologicky velmi podobní. Oba byli dominantní tvrdohlavci s obrovským sebevědomím. Ježíš jako člověk se narodil s psychickou výbavou mesiáše. Pan Masaryk se narodil s psychickou výbavou prezidenta. To prostě, když to sledujete, je to evidentní, ale ono to, jak si jsme schopni vnímat, až když se to drama naplní, až když známe jeho pointu. Dobře. Chodil do školy od první třídy německé, že? Ta jeho rodina byla víceméně, řekli bychom, hodně nízká střední vrstva. Čili nebyli úplně chudí, ale majetní rozhodně nebyli. Jeho rodiče vlastně sloužili, no a on se zcela vymykal té rodině. Shodou okolností působil nějakou dobu jako pomocný učitel a v pokročilejším věku 15 let se zase Masaryk v tom viděl řízení boží prozřetelnosti, dostává se do Brna na německé gymnázium. No a tam studoval s vynikajícím prospěchem a co je zase zajímavé, dostává se, protože potřeboval se živit, byl starší, vynikající student, dostává se do rodiny pana Lemonnier. To byl policejní ředitel Němec, který v roce 1869 byl povýšen do šlechtického stavu a byl jaksi ustanoven policejním ředitelem v Brně. Měl synáčka, který byl neduživý a Masaryk se o něj staral a oni se ho velice oblíbili.
0: Jak se formovala osobnost našeho prvního prezidenta? Na Masarykův životní příběh nahlížíme opět z pohledu teologa.
1: Na rozhraní druhého a třetího ročníku Masaryk prožívá krizi. Dobře víme, že Masaryk nepochopil dobře, že víra dítěte nemůže zůstat člověku až do konce života, že jo? Tím musíme projít všichni. No a v té krizi on se najednou vzbouřil proti formalismu, že? Viděl spolužáky, kteří jdou ke zpovědi, dělají si z toho legraci a on řekl, v tomhle nejedu, že jo? A viděl, že profesoři nejsou věřící, ale vyžadují tady ten formalismus, čili on se tomu vzepřel, že jo? Odmítl jít ke svátostem. Jak sám později vypovídá, Matěj Procházka plakal, prosil ho, že jde o spásu jeho duše, aby ke zpovědi šel, nenutil ho. No a ta spoura potom po roce vyústila k jeho vyloučení z brněnského gymnázia. Jenomže, a to je zase, někdo řekne, tady zasahl císař pán vůbec ne. Někdo mnohem vyšší, Hospodin svojí prozřetelností. Pan Lemonnier byl povýšen na policejního ředitele ve Vídni. No, protože jeho syn si Tomáše oblíbil, no tak Tomáš šel s ním do Vídně. Pan Lemonnier se přimluvil a Masaryk, jista vyhozen tedy z gymnázia v Brně, se dostal na nejprestižnější gymnázium v Rakousku, na akademické gymnázium ve Vídni. A tam bylo prostředí liberální a když nechtěl chodit ke svátostem, tak ho nechali být. Dostudoval, zapsal se na filozofickou fakultu. Tam se setkává s filozofem Brentánem, to je taky velice zajímavá postava. To byl katolický kněz, který opustil církev po vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti. Zůstal věřící, byl to člověk náboženský, ale byl jaksi zatrpklý vůči církvi, že? Brentán ho hodně ovlivnil. Dobře. Dostudoval, ale on vlastně všechno musel dělat v němčině. První literární jazyk byla němčina. Tak to vypadalo. Po určitých peripetiích obhajuje práci Platonova Nauka o duši. Jeho oblíbeným filozofem byl Platón. Takhle někoho to možná přivede k pousmání. Jeho doktorskou práci vedl profesor Zimmermann. Byl to zemský český vlastenec, Němec, že? A určitě to nebyl příbuzný Járy, že? Ale je to veselé, že pana profesora k doktorátu přivedl profesor Zimmermann. V té době Masaryk četl, studoval taky

0: dáma, velmi senzitivní. Potíž tam byla, že měla to prudké střídání, že jo, exaltace a deprese. No a Masaryk, když se viděli, tak prostě přeskočila jiskra a ona byla teda evangelička, jigenotka, později, myslím, se stala unitářkou. Ale byla to dáma s pevnými mravními zásadami a velice silná osobnost. Ti dva stejně staří byli, si padli do noty a zase je v tom prst prozřetelnosti. Potkává dámu Američanku a směruje ho to poprvé do Spojených států. Tam v roce 1918 se bude odehrávat hlavní jeho diplomatický a politický zápas o vznik Československa. A to tenkrát nikdo nemohl vědět, že jo. Dali si slovo, ona odjela do Ameriky, on odjel za ní, poprosil o ruku, starý pan Garriguet mu ji dal a on poprosil, jestli by jim nedali do začátku nějaký peníze a pan Garriguet jim zaplatil jenom lístek zpátky a řekl, že jim nic nedá. Tak úplně chudí přijeli do Vídně. No, Masaryk se živil, jak uměl, velmi brzy se jim narodilo první dítě a pracoval na habilitaci. On tíhnul k sociologii, on vlastně nebyl bytostně filozof, on byl praktik, ale sociologie tenkrát v Rakousku ještě neexistovala. No a tak mu řekli, hele, tohle nejde s tou sociologií, vyber si nějaký jiný téma. A mu říkal, no já teda, mě teda tahne ta sebevražda, protože jako kluk jsem viděl, jak se jeden ten tatínkův kočí oběsil a se mnou to zatřáslo a napíše Dar Selbstmord německy. Tu knihu Dar Selbstmord, sebevražda, no tu by si měl přečíst každý český teolog a asi i kněz. Proč? Ta knížka je klíčová pro pochopení Masaryka. On tam zkoumá sociologicky, statisticky, čím je dán ten prudký nárůst sebevražděnosti v průběhu 19. století. No a konstatuje, že to úzce souvisí se ztrátou nábožnosti. Zároveň, co nám tím říká? Že víra je fascinující strategie života. Co děláme my, když učíme teologii, děláme pastoraci? Snižujeme sebevražednost ve společnosti. Jeden kolega, když jsem mu to říkal tady na fakultě, mi namítl, no jo, ale psychologové říkají, že v kostelích je hodně jaksi neurotiků. Pak jsem to konzultoval s panem děkanem v Olomouci, psychologem, a on mu říká, no my na to máme velký výzkumný záměr a vychází nám, že ti usazení věřící, ti, kteří jsou pevní ve víře, tam neurotici nejsou. Mezi usazenými ateisty nebo těmi necírkevními taky ne. Nejvíc jich je u konvertitů. Já se domnívám, že člověk, který je psychicky labilnější, intuitivně hledá oporu v té víře, aby ho to chránilo před riziky, které sebou ta labilita nese. A tak řekněme, v kostelích je víc neurotiků než jinde, stejně jako v léčebnách je víc nemocných než jinde. Že? A víra není jenom pro zdravé, víra je i pro slabé a nemocné. Čili to rozhodně není argument proti tomu, co pan profesor říká. Ano, víra je mentalita života. Věřící člověk nestačí pochopitelně matriková příslušnost, ale opravdu věřící člověk sebevraždu neudělá, pokud mu nepřeskočí. Že?
1: Na Vlnách Proglasu posloucháte pátou část úvah profesora Ctirada Václava Pospíšila nad životem a dílem prvního československého prezidenta. Hledá odpovědi na to, jak Masaryk sám chápal svůj životní příběh. Jsme nyní v jeho univerzitním působení.
0: No a teď, co se stalo? On obhájil tedy tu habilitaci 1881 a 1882 se v Praze otevírá Česká pražská univerzita. Ta Karlo Ferdinandova univerzita byla německá a najednou je česká a německá větev. Prosím vás, račte si uvědomit, a to je taky Masaryková myšlenka, politická nezávislost je až to poslední, co přichází. Nejdřív musíme být nezávislí jazykově, kulturně, ekonomicky.

ekonomicky, politicky, vzdělanostně. A pak může přijít ta politická nezávislost. V roce 1882 na Karlo Ferdinandově univerzitě se začíná připravovat samostatnost Československa. 36 let práce a výchovy, 2 až 3 generace českých intelektuálů, bez nichž by Československo nemohlo existovat. A Masaryk je u toho od samého začátku. Přichází tedy do Prahy v roce 1882, no a začíná učit. Neměl to jednoduché. To je šílený paradox, my už jsme o tom hovořili. On je jediný, kdo studentům říká, náboženství není odbytá záležitost. Náboženská dimenze je zásadní. Bůh je zásadní, ale je necírkevní. Kolegové formálně třeba na nějakou tu celebraci zajdou, ale říkají studentům, náboženství je odbytá věc, tím se vůbec nezabývejte. Ti formální, téměř bezvěrci, církvi nevadili. Ale hluboce věřící Masaryk vadil. Je to prazvláštní a já si říkám, že se to opakuje i v našich životech. Víte, jakmile chcete opravdu následovat Ježíše, tak jestliže Ježíš byl pronásledován, musíte být pronásledováni i vy. A církev je taky lidská organizace, tak k ní prostě patří, že ty Ježíšovce taky, mnozí asi vědí, o čem mluvím. Ale zase ti, které to postihne, si uvědomí, že to je normální, že to tak prostě musí být. Jo? A to světlo, pravé světlo, které přichází na svět skrze lidi, kteří chtějí zpřítomňovat svým životem Ježíše, nakonec ta temnota přemoc nemůže. Uvědomme si, že v těch letech se otevíralo Národní divadlo. Že se hrála Má vlast na Žofíně. Masaryk viděl v kavárně Slávia Stařičkého Smetanu, ale neměl odvahu ho oslovit. A tak dál, a tak dál. Jinak bychom si uvědomili, v jaké jsme době.

0: On to sám říká, Masaryk, že by býval chtěl raději katedru sociologie, ale ta tady nebyla. V Rakousku sociologie nebyla zavedena. On je vlastně první velký český sociolog a politolog. A přes tyhle brýle je potřeba pohlížet na jeho spisy. V roce 1883 začal vydávat periodikum Athenaeum. To byl vědecký, širokospektrálně tematicky pojatý časopis. Mimochodem, měla tam rubriku i teologie a přizvali šéfredaktora tehdejšího již zavedeného časopisu katolického duchovenstva Klementa Borového, ale on na to Athenaeum neměl moc čas. V této době Masaryk také přestoupil do evangelické církve. A takhle zase, víte, dneska ta ekumenická mentalita nám umožňuje, abychom viděli to krásné i na našich nekatolických bratřích. To jsou nádherné postavy. Ten pastor Císař z Valašska si s ním dopisoval to, tak se nakonec dohodli, že přestoupí a teď on tam přijde do toho kostelíka a Císař tam na něj čeká, usmívá se. A když se Masaryk přestupuje, tak on mu řekne, a teď vyznáš víru tím, že budeš recitovat apoštolské vyznání víry. Masarykovi se nechtělo, ale nic jiného mu nezbylo, musel to recitovat. On sám, jak si se evangelikem stál jenom formálně. On to přiznává, na bohoslužby moc nechodil, pak už vůbec. On říkal, já jako člověk náboženský jsem nechtěl zůstat sám a nechtěl jsem zůstat katolíkem. A myslím, že už jsme o tom hovořili, jak mu vytýkali evangelici, že nepřijímá božství Kristovo a že by měl být vyloučen. Je hezký, že ho nevyloučili, protože kdyby ho vyloučili, on by vlastně ztratil existenci. Kdyby neměl formálně konfesi nějakou, tak by nemohl učit na univerzitě. No a polovina 80. let rozhořil se veliký spor o rukopisy. O rukopisy královedvorský a zelenohorský. Takhle v pravost těch rukopisů v Rusku, v Polsku, v Německu, ve Francii nevěřil nikdo. No zase, je to typické. Masaryk k tomu přišel jak? Jeho kolega, lingvista Gebauer, počátkem roku 1886, v jedné studii v Athenaeu vyslovil pochybnosti o pravosti a že je to nutné přezkoumat. No, Gebauer byl vědec, ale byl to člověk, který by ten boj neunesl. A Masaryk kolegu v tom nechtěl nechat sám, tak se do toho pustil. On byl takový rytíř, že? Prostě, no, nenávist strašná. A tady se začíná taky projevovat jeho další talent. Detektiv. On si tím strašně zavařil. Ono ho to stálo i hodně peněz, protože definitivu profesuru si tím oddálil o 14 let. A tím přišel o spoustu peněz. Je to svízelné. Čili ta 80. leta bychom uzavřeli. Rád bych přečetl jednu myšlenku, která vypovídá o jeho poměru vlastně k českým otázkám. V roce 1890 napsal, malé státy a národy při tomto vývoji veleříší mají postavení nesnadné. Bylo tudíž přirozeno, že se státy takové spojovaly. Vznikaly federace, jako Švýcarsko, tak vzniklo i Rakousko. Malý stát nebo národ nemůže se dnes vymknout i organizaci člověčenstva. Musí naopak o ní spolu usilovat, protože jí nejlépe zabezpečenou má svou individualitu. Organizace, řekli jsme, není mechanická uniformace a není na světě té moci, která by zničit dovedla národ sebe menší, jestliže tento pracuje pro ideály člověčenstva. Konec citace. Já to říkám z toho důvodu, abychom si vědomi, že Masaryk byl neustále rakouský loajalista. On jel v linii takzvaného austroslavismu, že my jako malý národ to velké Rakousko potřebujeme a ono by nás mělo chránit před německou rozpínavostí a germanizací. A tady bych dodal, Rakousko ano, ale ne za jakoukoliv cenu. Čili až v roce 1914-15 dospívá k tomu, že to prostě nejde, že to Rakousko má zoufalou zahraniční politiku, příliš orientovanou na Německo a špatnou vnitřní politiku a že se reformovat nedá. Asi se zase budu opakovat, ale důležité věci je třeba říct víckrát. Masarykův poměr k Rakousku, ta jeho loajalita, to, že potřebujeme někde být zakotveni, to je vlastně model, jak se máme chovat k Evropské unii. Evropská unie, ano, ale ne jakákoliv a ne za každou cenu. Jako on se snažil o reformu Rakouska, my se musíme snažit o to, aby se věci v Evropské unii posouvaly k pro nás lepším poměrům, ale rozhodně nějaké radikální odcházení není na místě. To by nám pan prezident zakladatel určitě potvrdil.
1: V příštím šestém pořadu se opět budeme věnovat životnímu příběhu prvního československého prezidenta. Cyklus Masaryk iritující a fascinující včera, dnes i zítra pro Radio Proglas uvádí profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Pořady připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

Blíží se půl desátá a na Proglasu vás v tomto netradičním čase zveme ke slavení mše svaté, kterou budeme dnes přenášet z kostela Panny Marie Sněžné v Praze v rámci františkánského festivalu a o svátku svatého Františka z Asízy. Hlavním celebrantem bude biskup Zdeněk Wasserbauer.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi.
1: Tak máme radost, že máme tak slavný den, 800 let od úmrtí svatého Františka z Assisi, našeho zakladatele, a tak tady vítáme všechny vás věřící, zvláště řeholníky a řeholnice svatého Františka z Assisi, ať už současné, nebo minulé, nebo budoucí, a také původní plán byl, že by tu s námi byl i otec provinciál minoritů, pater Piotr, ale on má teď nuncia v Brně, tak ho tak zdravím v myšlence. A zároveň je tady otec Vojtěch, provinciál kapucínů, a zejména zdravíme a vítáme tady tebe, Zdenku, a děkujeme, že s tebou budeme moci oslavit tento náš nádherný svátek.
0: Děkuji za milé přivítání, já vás také všechny srdečně zdravím, ještě si dovoluji připojit pozdrav pro všechny diváky televize Noe, aby také s námi vytvořili, zveme vás do našeho společenství. Já jsem přišel moc rád oslavit s vámi svatého Františka. Ne jeho smrt, i když je to 800 let od jeho smrti, ale já jsem si to nějak uvědomil dneska ráno, když jsem se modlil ranní chvály. Věřím, že mnozí z vás se modlili stejně, a tam je taková krásná antifona, která zní takto. František, chudý a pokorný, vešel do nebe bohatý, vítán nebeskými zástupy. A to je ono. On vešel do nebe. My slavíme dneska, že se dovršilo jeho pozemské putování, ve kterém se připodobnil Kristu, ve kterém se stal svědcem, který těch 800 let zve k následování tisíce a tisíce mužů a žen, protože on byl opravdu velikým člověkem, velikým mužem, byť, jestli se nepletu, postavy spíše malé, nakolik jsem o tom četl, ale byl velikánem, a my dneska chceme Pána chválit právě za tu jeho velikost. On také smrt, když si tady dnes připomínáme to výročí smrti, mnozí z nás asi dobře známe jeho chvalospěv na stvoření, kde on smrt nazývá sestřičkou, obrací se k ní právě tím krásným způsobem, protože on věděl, že ona není tečkou za naším životem, ať už se povedl, nebo třeba moc nepovedl, ale že je právě bránou k tomu, aby se setkal s Pánem a s těmi všemi, kteří nás na věčnost předešli. Je důležité, abychom tuto slavnost slavili s čistým srdcem, protože František právě v tom, jak už jsem už připomněl, ten chvalospěv stvoření, také hovoří o hříchu a říká běda těm, kdo by umřeli v hříchu. A tak věřím, že nikdo z nás nejen nechce zemřít ve hříchu, ale nechce v něm ani prožít tento den. A tak teď na začátku té mše svaté odevzdejme Pánu své hříchy a vzbuďme upřímnou lítost.

Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Čtení z knihy Sirachovcovy. Za svého života opravil chrám a za svých dnů opevnil svatyni. Za jeho dnů byl vykopán rybník, nádrž obsáhlá jako moře. Staral se o svůj lid, aby nezahynul, a opevnil město proti obležení. Jak byl vznešený, když obklopen lidem vycházel z pozadí chrámové opony. Byl jako jitřenka mezi mraky, jako měsíc v úplňku o dnech slavnosti, jako slunce zářící na chrám nejvyššího. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři, ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření. A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na pravé boží Izraelity. A pro budoucnost, ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje. Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi, bratři. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží.

Ježíš se ujal slova a řekl, velebím tě, Otče, Pane, nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec. Ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme

Bratři a sestry, milí přátelé, letos na Velikonoce dostali kněží Čech a Moravy knihu jako dárek k Zelenému čtvrtku. Knihu, kterou je možné si taky koupit, tady třeba u sester Paulínek nebo jinde, a kterou určitě stojí za to si přečíst. A ta kniha se jmenuje Svět katolické víry a je od amerického známého biskupa Roberta Barona. A v té knize, konkrétně v kapitole o společenství svatých, mě zaujala tahle ta věta. Řekli jsme si, že celý smysl církve spočívá v tom, aby plodila svaté. Smysl církve spočívá v tom, aby plodila svaté. A jaká byla ta církev toho 12. konce 12. a začátku 13. století, když dokázala splodit svatého Františka? To je, myslím, docela důležitá otázka. No a když se podíváme do dějin a začneme číst, tak zjistíme, že alespoň ten vnější pohled na tu církev 12. a 13. století byl velmi pochmurný. Lichva, nestřídmost, sexuální nezřízenost mnoha odpadlých či skorumpovaných kněží anebo chlípných mnichů. Všudy přítomná bída a oproti tomu třeba neskutečný luxus v některých kostelích nebo církevních palácích. Simonie, svatokupectví, hrubé mravy, pohrdání evangeliem a nebo třeba opakující se křížové výpravy, dokonce dětí. Samozřejmě, že ta církev měla také své svaté kněze a svaté mnichy, věřící, ale celkový pohled na ni byl více než politováníhodný. A tahle církev splodila svatého Františka. A svatý František ji naoprátku miloval. Ve vynikající knize, kterou vám také doporučuji od Juliana Greena, bratr František, čteme tahle ta slova, která mi připadají nejvýstižnější. Synovská láska, kterou František lnul k římské církvi, zůstává jedním z nejvýraznějších rysů jeho charakteru. Od mládí až do dne, kdy zemřel, nezaznamenala jeho věrnost církvi žádnou pochybnost. Mohl váhat na cestě svého obrácení, ale nikdy nepochyboval o instituci, o níž mu sám Kristus řekl, že je blízká rozpadu. Mladý konvertita nedovedl takové poselství pochopit. Je paradoxní, že sama jeho víra se tomu vzpírala. Bylo zřejmé, že kostelíku San Damiano hrozilo zřícení, ale nikoli církvi, to bylo nemyslitelné. Byla zde navěky až do konce časů. Byla církví, jako je nebe nebem. A proto ho Františka nikdy ani nenapadlo z téhle církve odejít. Protože přesto všechno zlé, co se na ní mohlo vidět a co tam skutečně třeba bylo přítomné, tak ona v jeho očích zůstávala domem Kristovým. A když mu třeba jednou ukázali kněze, který žil veřejně s konkubínou a vědělo se to, a zeptali se ho, jestli mše svatá sloužená právě tímhletím knězem je vlastně vůbec platná, tak František na to neřekl vůbec nic a místo odpovědi šel k tomu knězi a políbil mu ruce, které při mši svaté drzely Kristovo tělo. Myslím, že je právě tohleto důležité a proto jsem tím chtěl začít vnímat dnes v životě tohodle mimořádného svědce. Když třeba slyšíme v mediálním prostoru hesla jako v církvi navzdory církvi. A František při svém obrácení neslyší to, co by bývalo možná bylo logické slyšet. Františku, odejdi z té církve,
Co pak nevidíš, jak je hrozná? Samé skandály, zneužívání, odejdi a založ jiné společenství, opravdu svaté. A František to dobře znal, protože v jeho době se tisíce lidí přidávali ke Katarům, přidávali se k Valdenským a k jiným sektám, které skutečně se také snažili žít podle evangelia. A strhávali v té době tisíce lidí. Ale on slyší něco úplně jiného od Pána Ježíše. Jdi a oprav můj dům, Františku. Jdi a oprav. A on se do toho pustí a sám díky tomu začne růst. Ale především se sám rozhodne na prvním místě žít opravdu podle evangelia. A nebude si z něho vybírat jen něco, co se mu hodí. Nebo co mu psychologové řeknou, že je to přehnané. On ho vezme celé a začne ho žít. A začne k tomu vést své bratry a sestry. Když před asi 2 měsíci papež Lev jel do Assisi, aby také při tom letošním výročí uctil svatého Františka, tak tam měl také setkání s mladými lidmi. A jeden z těch mladých tam, jeden mladý muž, mu položil tuto otázku. Dnes mnoho mladých lidí říká, že věří, ale ne v církev. A i v našich společenstvích někdy pozorujeme církev s jejími vlastními rozpory a vnitřními krizemi. Proč je dnes, papeži Lve, tak těžké vidět matku, církev jako matku, která i se svými ranami je vždycky připravena nás přijmout a obejmout? A papež Lev mu na to odpověděl tímto způsobem. Boží slovo, svátosti a život v duchu bratrské lásky jsou cestami proměny, které v nás uskutečňují Kristův obraz. František jimi prošel. Neovládat, ale sloužit. Neuchopovat, ale přijímat. Nezadržovat, ale vracet. Je to boží život, který opravuje církev a činí z ní svobodný lid místo oddechu a spásy. Františku, jdi a oprav můj dům, neboť se, jak vidíš, celý hroutí. Každý z nás má svou roli, bratři a sestry, v tomto staveništi, které je vždy otevřené. Máme různé odpovědnosti a povolání, ale kráčíme společně. Navzájem se inspirujeme, pomáháme si a opravujeme se. Je důležité, abychom plnili svou úlohu. A pak budeme mluvit o církvi s láskou, s jakou se mluví o matce, protože uznáváme, že k ní patříme. A tohle to je, myslím, důležité. Pak budeme o církvi mluvit s láskou jako o matce. Budeme o ní mluvit jako o té, která nás zrodila a neustále nás živí a chrání a vede přes všechny rozpory a problémy. A myslím, že tohle může být takové první povzbuzení, které si můžeme odnést z té dnešní slavnosti. Já jsem byl před 2 týdny v Rakousku na takové evropské konferenci a tam také jednu mši svatou měl arcibiskup Grušas, což je předseda Rady evropských biskupských konferencí. A on měl opravdu krásné inspirativní kázání, ve kterém vyšel z Janova evangelia, ve kterém se popisuje ta scéna na Kalvárii, kde pod už ukřižovaným Kristem stojí milovaný učedník a Panna Maria. A pan arcibiskup tam řekl, že je to obraz každého pravého učedníka. A že církev se nikdy neobnovila a neopravila bez kříže. Naopak, že se vždycky začala obnovovat, když stála co nejblíž právě ukřižovanému Kristu. A dodal, a to se mi velmi líbilo,
že Evropská církev dnes nepotřebuje především konference, dokumenty, pastorační plány a výhledy. Že sice potřebuje novou evangelizaci, živé komunity a odvážné hlasatele, ale především potřebuje svaté. Svaté, kteří jsou formováni tím, že stojí na Kalvárii pod křížem. Nebo vedle kříže. A já bych si k tomu dovolil dodat, že církev dnes především potřebuje svaté Františky. Muže i ženy, který zaslechnou Kristův hlas, jak jim říká Františku, Jene, Toníku, Hanko, Kláro, Teresko, jdi a oprav můj dům. Dnešní svět a církev potřebuje učedníky, kteří pochopili, proč se František tak rád modlil tu modlitbu, kterou všichni známe. Klaníme se ti, pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem si vykoupil svět. A on tu modlitbu miloval a modlil se jí často, protože vnímal, jak se v kříži zbíhá všechno utrpení světa. Všechna lidská bída, všechno to zlé, co si dokážou lidé jeden druhému dělat. Ale také věděl, že v kříži nastal průlom, že kříž je odpovědí na mučivou otázku tolikerého utrpení ve světě a kotvou naděje. A proto měl svatý František kříž stále před očima. A do ukřižovaného Krista se zamiloval takovým způsobem, že bylo nakonec i vidět, koho František miluje ze všeho nejvíc. Proměněn jsi v to, co miluješ, řekl geniální Angelus Silesius. A někdy se třeba i o starších manželech říká, že se jeden druhému podobá, protože je proměnila jejich celoživotní vzájemná láska. A tak je naprosto logické vlastně, že se na svátek povýšení svatého kříže roku 1224 na Františkově těle objevují rány ukřižovaného Krista, tedy stigmata. A tyto rány dosvědčovaly, že František byl ve svých hlubinách opravdu zraněn láskou. V San Damiánu při svém obrácení slyší promluvit kříž tam vpředu v kostele. Od Laverny si ho nese nesmazatelně vtisknutý v sobě. Stal se opravdu, tak jak jsme se modlili také dnes na začátku mše svaté, věrným obrazem ukřižovaného Krista. A takové svaté potřebuje církev a svět v dnešní době, na kterých je vidět, co nejvíce vidět, že náleží Ježíšovi. Jak o tom třeba mluvilo to dnešní krásné druhé čtení z listu Galaťanům, které opravdu vystihuje svatého Františka. Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Bratři a sestry, kéž by i na nás bylo vidět, i když třeba nemáme stigmata, že patříme ke Kristu. Kéž by to lidé kolem nás viděli. O našem svědci se říká, že se nakonec vlastně nemodlil, protože on se modlitbou stal. Ale jakou modlitbou? Dnes se zejména mezi mladými lidmi šíří obliba modlitby chval. A já myslím, že je to dobře, tak jak jsem s mladými poměrně v kontaktu, protože ty třeba několika hodinové modlitby je, myslím, opravdu vedou k hlubší víře a k rozhodnutí, že chtějí následovat Krista. V jedné knize o svatém Františkovi jsem četl tato krásná slova. V chválách nejde Františkovi ale o sebe, nýbrž jen a jen o Boží ty.
Výrazy já nebo moje tam vůbec nenajdeme. Modlitba je tak očištěna od každého vztahu k já, je dokonalým obrácením se k někomu, čistým nazíráním na protějšek. Je to vědomí Boha vycházející z vnitřního uchvácení. Žádná otázka, žádná prosba, jen čistá Boží chvála. Jak nesmírně aktuální je tento Františkův přístup pro nás dnes, bratři a sestry. Kdy třeba řeholní, kněžský nebo manželský život může být bohužel hlavně o tom mém malém já. Já chci být sám sebou. Já musím myslet na sebe. Já chci být šťastný. Já chci být svobodný. To by František vůbec nechápal. Protože František je od sebe zdravě svobodný. Jeho modlitba má povznášející úctu a strhující sílu. Je občerstvujícím ponořením se do Božího světla a do Boží lásky. Františku, přiveď nás k takové modlitbě, jakou ses modlil ty, abychom se i my dnes stávali svatými, opravdu svatými a obnovovali církev i svět v 21. století.

A nyní společně vyznáváme víru, kterou vyznával i svatý František.

0: S radostí oslavujeme našeho serafínského otce svatého Františka. Pozvedneme tedy k milosrdnému Bohu své hlasy a prosme ho, aby nám dopřál v životě následovat jeho zářný příklad.
1: Modleme se za církev, matku všech svatých a boží světlo mezi lidmi, aby pod vedením svatého otce, pod pastýřským řízením biskupů a za věrné služby kněží vedla bezpečnou cestou boží lid.
2: Prosíme tě,
1: modleme se za syny a dcery svatého Františka, za jeho následovníky a obdivovatele, aby ideál života podle evangelia, jak jej on uskutečnil, jim byl podnětem svatých myšlenek a skutků. Modleme se za náš národ, který měl v úctě svatého Františka, aby byl věrný své tradici víry a křesťanské vzdělanosti. Modleme se za celý svět, aby poselství pokoje a bratrství, jak je přinesl svatý František, našlo lidi ochotné je přijmout a uskutečnit. Prosme za spásu zemřelé maminky. Přijmi Bože oběť této mše svaté za zemřelého Josefa Cahu, živé i zemřelé členy rodiny a duše v očistci.
0: Všemohoucí Bože, přijmi naše prosby, které ti předkládá náš serafický otec. Dej nám, ať ho následujeme, jako on následoval Krista, tvého syna, který s tebou žije a kraluje po všechny věky věků.

Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Přijmi, Bože, tyto dary položené na oltář a pomoz nám dobře se připravit k slavení památky kalvárské oběti, abychom jako náš svatý otec František přilnuli velikou láskou k ukřižovanému Kristu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Vpravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dává život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem pánu.
1: Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí, úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější panou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Františkem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky.
2: Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Stanislava, zde přítomného biskupa Zdenka, biskupský sbor, kněžstvo, jáhny a všechen vykoupený lid.
3: Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stoj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě.
4: Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.

vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše.

0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a doveď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
2: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.

Pozvěme nyní Pána Ježíše Krista modlitbou duchovního přijímání do srdce. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně, aspoň duchovně, a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Děkujeme ti, Bože, za dary tvé lásky, kterými nás zahrnuješ při slavení Kristovy oběti. A prosíme tě, dej, ať následujeme příklad lásky a apoštolské horlivosti našeho svatého otce Františka, aby to, co od tebe dostáváme, sloužilo ke spáse všech. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Tak se ještě posaďte, máte-li kam. Doma můžete zamíchat cibulku, pokud se vám pálí. Rozhodně bych vám chtěl všem poděkovat za vaši přítomnost a tobě, Zdenku, za to, že myslím, že seš přítelem tady té farnosti a vůbec nás, františkánů, a když mluvím sám za sebe, a myslím, že nejenom sám za sebe, mám tě rád. Protože je neděle, tak nějaká ta ohláška, to, že je dneska slavnost svatého Františka, na to už jste snad přišli. Ve středu bude památka Panny Marie Růžencové a příští týden bude 28. neděle v mezidobí. My příští týden budeme mít v naší farnosti volby do pastorační rady. Konec konců kandidáty si můžete prohlídnout na nástěnce nebo i některý třeba v presbytáři a nebo tady v prostoru. Rozhodně bych vás chtěl ještě pozvat zítra, je to zítra už, jo, že? Bude diecézní kající pouť a tak jako dnes přenáší televize Noé tady od nás, od Panny Marie Sněžné, tak zítra bude přenášet kající bohoslužbu a nebe mši svatou z kláštera v Hájku, takže když byste se s námi chtěli na tom podílet, můžete jít, přijít a nebo se účastnit tedy u televizních obrazovek. Jinak v sobotu příští týden bude v Hájku Panny Marie Růžencové, takže přijměte, řekněme, tato pozvání. A jedno velké pozvání po mši svaté, hádejte, co by mohlo být. Diváci u YouTube nebo televizních obrazovek, ty si to musí udělat doma, ale vy, co jste tady fyzicky přítomný, tak se můžeme setkat potom v refektáři kláštera. Toto pověření jsem dostal od kvardiána tamhle malýho, ale ve velkém kostele.
0: Je krásné vidět, hlavně třeba při svatém přijímání, jsem si to uvědomil, kolik z vás tady nese nějaké znamení na sobě, třeba to tau nebo nějaký hnědou barvu, něco, co o vás nějakým způsobem svědčí, že se hlásíte k svatému Františkovi. Tak vám všem, bratřím tady, františkánům, sestrám, všem, kteří nás třeba sledují přes televizi, přeji, abyste si tyto dny františkánského výročí velkého dobře prožili a abyste se nechali tím vaším úžasným patronem opravdu hluboce oslovit a dotknout. A také samozřejmě my všichni ostatní. Já jsem si ho třeba vybral jako svého běžmovacího patrona, proto k němu mám také opravdu hluboký a krásný vztah. No a všem vám ostatním přeji požehnaný zbytek dnešního dne a požehnaný krásný podzim. Pán s vámi. Ať vás na přímluvu Panny Marie, svatého Františka, Pán vede po svých cestách, chrání, naplňuje láskou, pokojem, opravdovou pokorou. Ať vám žehná. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
3: Jděte ve jménu Páně.
4: Bůh

0: Končím mši svatá, kterou jsme dnes o svátku svatého Františka z Asíze přenášeli z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebroval biskup Zdeněk Wasserbauer. Dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu www.víra.cz.
1: Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Máme neděli a 11. hodina je vždy pro vás signálem, že máte jít poslouchat a soutěžit s námi biblickou soutěž Pro Glaso. Dnes vás z brněnského studia srdečně zdraví Tamara a
1: Ana, ty. Pěknou neděli.
0: Moc jsme se na vás těšili, doufám, že i vy na nás, a doufám, že nás tu nenecháte opuštěné a budete volat a soutěžit s námi.
1: No a myslím, že bychom mohli začít tím, že si zhodnotíme soutěž z minulého týdne.
0: Když se dívám, jak jste nám odpovídali, bylo vás 11, což je fajn.
1: Krásné číslo.
0: Krásné číslo, my z vás vylosujeme dva výherce, ale nejdřív se pojďme podívat, co hezkého jste nám napsali.
1: Tak v první otázce jsme se ptali, kde se narodil král David. Je to jasná odpověď, v Betlémě. Všichni jste odpověděli správně.
0: V druhé otázce, ta byla docela těžká, jste měli napsat alespoň tři jména Davidových synů. No tak i já jsem se teda snažila to dohledat a zjistila jsem, že David jich měl celkem 19, takže bychom řekli, že v podstatě něco jsme najít museli, ale řekněme si asi ty nejznámější. I Eliáš, jak nám napsal, Benedikt Lovečkovi, že nejznámější asi pro vás byl Šalomoun, pak tu máme Abšalom a Natona, no je jich opravdu velká řada.
1: Ve třetí otázce, jak se dostal David ke králi Saulovi, tam koukám, že odpověděla jenom Klárka a odpověděla, že se vzal jeho dceru za ženu.
0: No, já se dívám na ty, že ještě, počkej, tady ještě dole Aneška s Vašíkem.
1: A ještě ano, tady ano. Ještě máme Anešku, Vašíka a Evčku taky.
0: A ti zase tam krásně napsali, že vlastně David hrál králi Saulovi na harfu. Jo, byl šikovný kluk. Tak pojďme. Jaká vlastnost se ti na králi Davidovi líbí? Tak Klára nám píše, nebál se a porazil Goliáše. Aneška Lovečková, nezabil krále Saula, i když k tomu měl mnohokrát příležitost. Vašík Baričiák nám napsal, na králi Davidovi mě zaujala jeho odvaha. No a to se mi líbí, ta odpověď Evičky skládané, že se jí líbí, že David byl odvážný a spoléhal na Boha. To je krásný.
1: To je krásný. Tak narozeniny v tomto týdnu nikdo z těchto soutěžících nemá. Písničku si přejete, tu vám už za chviličku pustíme, ale ještě předtím bychom měli tedy vylosovat výherce.
0: Tak na ty, zavírám oči, jedu, zapichuju průpisku a je to Evička skládaná, první výherce. A teď znovu zavírám oči, seš svědek, po druhé Vojtěch Přikryl. Takže dva výherce máme.
1: Tady Evička a Vojta. Blahopřejeme vám. A teďka ještě bychom si měli představit také, jaká je SMS otázka na dnešní den. Dneska se vás ptáme, s kým se nemáme přátelit podle 22. kapitoly knihy Přísloví. S kým se nemáme přátelit podle 22. kapitoly knihy Přísloví.
0: A vy nám můžete už začít od této chvíle psát vaše odpovědi buď SMS-kami na číslo 775-132-132 nebo mailem živie@proglas.cz. No a až dohraje písnička, otevřeme vám bránu, takže pro ty, co nám třeba ještě nikdy nevolali, budete si moc s námi zasoutěžit na telefonním čísle 739-850-345.
1: A teď už tedy si pustíme tu písničku chovatelskou, kterou si přála Klárka Přikrylová.

0: Já se tady snad i směju u té písničky a zrovna jí říkám, že jednou jsem tak mojí dceři koupila křečka, chtěla jedno zvířátko. Bylo takový podezřelé tlustoučky a do rána tam bylo dalších 11. Bylo to dobrý. Tak pojďme na ty.
1: Pojďme na to.
0: Okruhy.
1: Máme tady nedělní liturgii svatého Františka, potom takové smutné téma vraždy v Bibli a krále Davida.
0: Tak
1: kam nám to můžete volat?
0: Můžete nám opět zavolat na telefonní číslo 739 850 345 a my už se těšíme.
1: My už se těšíme, tak můžete volat. Je linka otevřená.
0: Halo, halo. On už někdo volal během písničky.
1: A už tady máme volajícího. Tak zdravíme, tady Proklaso na ty s Tamčou.
2: Dobrý den, tady Václav Bariček z Valašského Meziříčí, 14 let.
0: Ahoj Vašíku.
1: Ahoj Vašíku, zdravíme.
0: Tak pojď.
1: Co si vybereš jako první kruh?
2: Tak já bych si prosím vybral nedělní liturgie za 5 bodů.
1: Dobře. Tak dobře, poslouchej. Máš tady doplnit úryvek z dnešního druhého čtení. Dělejte i nadále to, buď co je v božích očích spravedlivých, co považujete ve svém svědomí za nejdůležitější, anebo čemu jste se ode mě naučili?
2: Čemu jste se ode mě naučili?
1: Správně.
0: Je to tak. Tak, Vašíku, kam se podíváme spolu, do jakého okruhu? Máme tady drsné vraždy v Biblii, nebo krále Davida a svatého Františka, dnešního oslavence.
2: Tak já bych si prosím vzal svatého Františka za 5 bodů.
0: Za 5 bodů, ty jsi to dnes vzal z hurta. Tak, Františková spolupracovnice, zakladatelka ženského řádu, se jmenovala Lucie, Aneška, Klára nebo Františka?
2: Klára.
0: Přesně tak, je to Klára. Kdo z vás už byl třeba na výletě v Asizi s rodiči, tak jste mohli vidět jak hrob svatého Františka, tak i Kláru samotnou. Tak co uděláme s výhrou?
2: Mohl bych prosím uložit?
0: Ukládáme.
1: A jak prožíváš víkend?
2: Jo, odpočívám.
0: A už se chystáš do Kroměříže?
2: Ano, ano.
0: Moje nabídka platí. Už se těším, až se tam všichni potkáme. Doufám, že dnes budou volat i další soutěžící, kteří v tomto krásném mém rodném městě studují. Koho bys chtěl pozdravovat?
2: Já bych chtěl pozdravit otce Pavla, otce Sláva, otce Káňu, všechny, kdo poslouchají a vás do Proglasu.
1: Děkujeme, vyřizujeme taky pozdravení a přejeme ti hezkou neděli a těšíme se zase příště naslyšenou.
0: Ahoj.
2: Děkuji. Ahoj. Naslyšenou.
1: Tak to byl první dnešní volající a vy můžete také zavolat na číslo 739 850 345.
0: Nevím, jestli s nás poslouchala. Minule, když jsme vysílali, před minulou neděli, tak jsme vlastně zjistili, že nejenom Vašík studuje na arcibiskupském gymnáziu, ale vlastně jeho sestra a volala nám poprvé další spoluhráčka, která se do toho pustila a taky studuje na AGčku.
1: Teda.
0: Už nám někdo volá?
1: Už nám tady volá Výborně. Další, takže halo, halo. Tady Proglaso.
3: Ahoj, já jsem Sebastiana.
0: Halo, halo.
3: Elizabetková tady je.
0: Elizabetka. Říkám to dobře, Eli? Ty chceš taky soutěžit?
3: A jsem krásná.
0: Jsi krásná. Já o tom nepochybuju. Musíš mi namalovat obrázek a poslat. Namaluješ se sama? To bude báječné. Elizabetko, ty máš kolik? 4 roky?
3: 3.
0: Říkám to dobře?
3: Ano.
0: A chceš soutěžit s náma? Statečně, jako vždy.
3: Ano.
1: Tak vybereme nějakou jednoduchou otázku.
0: Vybereme něco jednoduchého.
1: Podívej, já tady pro tebe mám za jeden bod svatého Františka a zeptám se, odkud pocházel svatý František. Buď mohl být z Říma, z Františkových, z Asízy, no vidíš. Ani jsi nepotřebovala nápovědu.
0: Tak a já se tě zeptám, třeba tady máme taky za jeden bodík. Co dělal David, kdy měl být pomazán na krále? Pásl ovečky nebo? Pásl ovce. Že se tě vůbec ptáme.
1: Tak znělka je tvoje za odměnu.
0: Výborně. A co uděláme s výhrou? Pošleme nebo uložíme?
3: Pošleme.
0: Pošleme, výborně, zapisuju, aby ti poslali nějakou drobnost. Koho bys jí chtěla pozdravit?

0: bohy.
1: Ano, máme tady nedělní liturgii, krále Davida, svatého Františka anebo vraždy v Bibli.
0: Tak prosím, nedělní liturgii za 5 bodů.
1: Dobře. Tak poslouchej. O čem ve druhém čtení píše Pavel, že převyšuje všechno pomyšlení? Buď je to o božím pokoji, nebo o duchu svatém, nebo o Ježíšově oběti, anebo o státním dluhu České republiky.
0: Prosím, ještě jednou zopakovat.
1: Ano. O čem ve druhém čtení píše Pavel, že převyšuje všechno pomyšlení? Buď o božím pokoji, nebo o duchu svatém, nebo o Ježíšově oběti, a nebo o státním dluhu České republiky. Co všechno převyšuje naše pomyšlení? Boží pokoj, duch svatý, Ježíšova oběť, a nebo státní dluh České republiky. Tak co si vybereš za možnost?
0: Prosím, ještě jenom zopakovat.
1: Co? Jenom možnosti? Takže buď o božím pokoji, o duchu svatém, o Ježíšově oběti, a nebo o státním dluhu České republiky.
0: Tak. Po třetí.
1: O Ježíšově oběti myslíš?
0: Ne, to, to předtím.
1: O duchu svatém?
0: Ano.
1: Tak je to o božím pokoji, ale nevadí, nic se neděje.
2: Nevadí, pojďme se podívat na nějaký jiný okruh otázek. Máme tu svatého Františka, krále Davida a nebo vraždy v Bibli.
0: Tak, Davida.
2: Za kolik bodů, Magdalenko?
0: Za 3.
2: Za 3. Jak zasáhl do Davidova života prorok Samuel? Buď o něm napsal knihu, nebo jej pomazal na krále, nebo mu byl kmotrem u křtu a poslední možnost učil ho číst, psát a počítat. Jak zasáhl do Davidova života prorok Samuel? Napsal o něm knihu, pomazal jej na krále, byl mu kmotrem.
0: Pomazal ho.
2: Pomazal ho na krále, výborně. Magdalenko, jak ty se máš? Povídej.
0: Dobře.
2: Dobře se máš, to je důležitý. A ty bys chtěla koho pozdravovat?
0: Všechny, kdo poslouchají a vás do proglasa.
2: Děkujem.
1: Děkujeme, přejeme ti krásný den a těšíme se zase příště.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak to byla Magdalenka a vy můžete také zavolat. Linka je teď volná, číslo 739 850 345.
2: A já bych možná přečetla ještě jednou SMS otázku, abyste nám mohli psát, a ta zní, s kým se nemáme přátelit podle 22. kapitoly knihy Přísloví.
1: Tak a už vememe další hovor. Ahoj, tady Proklaso.
3: Dobrý den, tady Aneška Lobečková.
2: Ahoj, Aneško.
1: Ahoj, Aneško. Tak co si vybereš za první okruh?
3: Prosím, krále Davida.
1: Krále Davida za kolik bodů?
3: Tak 4.
1: Za 4. Dobře.
2: Aneško, otázka je nám, prosím, tvoje. Připomeň tvé roky, kolik máš, ať víme.
3: 13.
2: Děkuju.
1: Tak a já se tě tedy zeptám, jak se jmenovala dcera krále, kterou si vzal David za ženu? Buď to byla Jamila, nebo Míkal, Ester, anebo Batšeba.
3: A ještě jedno, prosím, ty možnosti.
1: Možnosti Jamila, Míkal, Ester, anebo Batšeba. Tak ptáme se na jméno dcery krále.
3: Míkal?
1: Míkal, správně.
2: Je to tak. A do jakých otázek se pustíme spolu, Aneško? Nedělní liturgie, vraždy Bibli, anebo se podíváme na svatého Františka?
3: Tak já bych musela...

0: Vraždy byly za tři.
1: Za tři, dobře. Jak se jmenoval jáhen z Jeruzaléma zabitý pro svoji víru v Krista? Buď to byl Vavřinec, Mikuláš, Štěpán anebo Šalomoun. Jáhen z Jeruzaléma zabitý pro svoji víru v Krista. Vavřinec, Mikuláš, Štěpán, Šalomoun. Jak se jmenoval jáhen z Jeruzaléma zabitý pro svoji víru v Krista? Vavřinec, Mikuláš, Štěpán, Šalomoun. Tak co?
0: Úplně nevím, ale typla bych si Vavřinec.
1: Ale byl to Štěpán. A to vůbec nevadí, Janeško. Tak čtyři bodíky tam jsou. Je to něco nového, přesně tak. Tak Aneško, co ty, jak se ty máš? Už jsme se ptali i sestřičky Magdalenky, co je u vás nového? A tam nám někdo pomáhá.
0: Mám se dobře, Ježíšek mi pomáhá. A...
1: Za chvíli už nám bude volat.
0: Půjdeme do kostela a potom bychom asi si udělali bošty.
1: No, to budete mít bezva.
2: Dokud ne, ještě hezky, tak no. Se to dá využít.
1: Tak jo, můžeš nikoho pozdravovat.
0: Darušku, Elišku, Aničku, Petra, Mašlíky, Pavla, Marlenku Holzličkovou, kluky, který dneska přijedou domů, potom a maminku a tátu, táta v úterý odjíždí, babičku, dědu, druhou babičku i druhýho dědu a tetulu. A Věrku a Václava.
1: Tak, všechno?
0: Asi jo.
1: Dobře.
2: Tak jo.
1: Tak to rádi pozdravujem.
2: Ano, rádi to zprostředkujeme. Měj se krásně, těšíme se příště. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: To byla Aneška Lovečková. Už jsem tam slyšela malého bratříčka Jošu, jak se přibližuje pomalinku k mikrofonu, to už asi taky začne za chvíli volat. Tak a vy můžete taky volat, zkuste to. Vůbec se nás nebojte, volejte na telefonní číslo 739 850 345.
2: Už je to tady, tak kdo pak nám volá teď? Halo, halo, tady Proglaso.
0: Tady je Bernadeta Lovečková.
2: Ahoj Bernadetko.
0: 6 let,
2: značíme si.
1: Ahoj.
2: Tak co si vybereš, Bernadetko, za první okruh?
0: František.
2: Svatého Františka, dobře.
0: Za dva.
2: Tedy František za dva. Když nechtěli Františka poslouchat lidé, kázal podle legendy. Buď stromům.
0: Ryba.
2: Já ti přečtu ty možnosti, jo? Buď stromům. Nebo bláznům, anebo zvířátkům správně.
1: Je to tak. Bernadetko, a druhou otázku zvolíme odkud? Z nedělní liturgie, nebo krále Davida, nebo se podíváme na nějaké vraždy v Bibli?
0: Takové. Král David.
1: Král David, za kolik bodů?
0: Za dva.
1: Tak poslouchej. Jak se jmenoval Davidův otec? Dám ti tři možnosti. Buď to byl Jíšaj, nebo Abšalom, anebo Uriáš. Jak se jmenoval?
0: Jíšaj.
1: O, ty dnes jedeš. Co uděláme s tvou výhrou? Uložíme nebo pošleme?
0: Pošleme.
1: Zapisuju.
2: Tak jo, tak jsi šikovná.
1: Tak.
2: A jak se máš ty, Bernadetko?
0: Dobře.
2: Dobře. Těšíš se na zítra do školy? Do školky.
0: Já už mám školu.
1: Vy jo, máte školu, s mamkou,
2: tak co
1: jo?
2: Se budete učit zítra? Já jsem zapomněla.
1: To bude asi překvapení. Uvidí, co maminka připraví, že jo? Chtěla bys někoho pozdravovat, Bernadetko? Halo, halo.
3: Bernadetko.
2: Bernadetka to možná teďka zjišťuje, co teď se to zjišťuje.
1: Budou učit. Jo, jo. To nevadí.
2: Tak nám to příště řekneš.
1: Příště nám řekneš, co to bylo. A chceš pozdravovat někoho?
3: Maminku a tátu, Pavla Hrajna, Marlenku Housličkovou, Stevíka, Elika a Beníka, papa.
2: Papa, ahoj, papa. Mě se hezky.
1: Jsme ještě čekali, koho ještě?
2: Mm-hmm.
1: Tak. A teď je to opět vaše. Můžete nám volat, můžete psát. Znovu připomínám, protože předtím jsem vám ještě jednou neřekla číslo, kam nám můžete psát vaše odpovědi na dnešní SMS otázku. Takže s kým se nemáme přátelit podle 22. kapitoly knihy Přísloví. A vy nám můžete buď psát SMS-kami na číslo 775-132-132 nebo mailem na adresu živie@proglas.cz, samozřejmě bez háčků.
2: A my přijímáme dalšího volajícího. Ahoj, ahoj, tady Proglaso.
4: Tady Anička Zemková.
2: Ahoj, Aničko.
1: Ahoj, Aničko.
2: Můžeš nám prosím připomenout, kolik máš roků?
4: 5.
2: 5, dobře. Tak co si vybereš jako první okruh?
4: Svatého Františka.
2: Svatého Františka, dobře, za kolik bodů?
4: Za jeden.
2: Za jeden bod, tak jo. Tak Aničko, poslouchej, jak se jmenuje řád, který svatý František založil? Buď jsou to františkáni, karmelitáni, anebo obláti. Tak co myslíš? Jaký řád založil svatý František? Františkány, karmelitány nebo obláty?
4: Ačko?
2: Ačko, správně, Františkány.
1: Aničko, a další otázku vezmeme odkud? Buď z kapsičky nedělní liturgie, nebo vraždy v Bibli, anebo se podíváme na krále Davida. Tak co? Co si vybereš? Halo, halo, jsi tam?
4: Krále Davida.
1: Krále Davida, výborně. Aničko, a za kolik bodů?
4: Za 2.
1: Za 2, dobře. Tak. Víš, jak se jmenoval král, který vládl před Davidem? Buď to byl Herodes, nebo to mohl být Saul, a nebo Jan Jeruzalémský. Jak se jmenoval král, který vládl před Davidem? Herodes, Saul, Jan Jeruzalémský. Tak co myslíš?
4: Bčko.
1: Saul, přesně, výborně. Znělka je tvoje. Co uděláme s tvou výhrou? Pošleme, uložíme.
4: Uložit.
1: Dobře, ukládám.
2: Tak, ukládáme. A Aničko, jak ty trávíš tento víkend?
4: Dobře.
2: Dobře, co pěkného tě ještě dneska čeká? Co máte v plánu?
4: Ujina pojedeme do Brodu.
2: Mhm.
1: Takový výlet budete mít, jo?
4: Jo.
1: To je super. Sluníčko vám dneska přeje, je krásně, krásný podzimní den. Okay. Tak si to užijte.
2: Chceš ještě někoho pozdravovat?
4: Ne.
2: Dobře, tak jo, tak se s tebou loučíme. Děkujeme, že jsi zavolala a těšíme se příště. Ahoj.
1: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Tak to byla Anička. Linka je teď už zase volná, takže můžete to zkusit i třeba vy, kteří nejste zvyklí běžně volat. Zkuste sebrat odvahu.
1: A vůbec se toho nebát, i když něco nevíte, to není žádná ostuda, protože ty otázky jsou někdy těžké, ale zase, když si tady o nich povídáme, tak tím vlastně se to naučíme, což je fajn.
2: A je to další odvážný. Tak halo, halo, tady Proglaso.
5: Dobrý den, tady Adelka z Prahalova.
2: Ahoj, Adelko.
1: Ahoj.
2: Kolik máš roků?
5: 8,5.
2: 8,5, tak si taky poznačíme. A co si vybereš jako první okruh, Adélko?
5: Nedělní liturgie.
2: Dobře, za kolik bodů?
5: Za 2.
2: Za 2 body, dobře. V podobenství je napsáno, co udělal hospodář se svou vinicí. A já se tě teďka zeptám, co neudělal. Tak buď vykopal jámu pro lis, nebo postavil strážní věž, anebo ji chemicky ošetřil. Ptáme se tedy, co neudělal.
5: B?
2: Je to. Myslíš, postavil strážní věž? Tak to bohužel tady udělal. Je to chemicky ošetřil, protože se ptáme negativně, co neudělal tedy z vinicí. Ale to vůbec nevadí. Teďka dostaneš ještě další otázku.
1: Přesně tak, Adélko. A na co se budeme ptát? Něco o svatém Františkovi, o králi Davidovi, anebo se podíváme na vraždy v Bibli, jak detektivku dnes máme. Co si vybereš?
5: Tak vraždy v Bibli.
1: Tak, trošku detektivního seriálu. Za kolik bodů, Anelko?
5: Za 2.
1: Za 2 zkusíme. Dobře, tak to jsem zvědavá, co tu je pro nás připraveno. Aha, tak poslouchej. O kom říká písmo, že byl jako první zavražděn, jako úplně první člověk zavražděn? Byl to buď Adam, nebo Abel, a nebo Melchisedech?
5: Abel.
1: Byl to Abel, výborně.
2: Správně.
1: Super. Adélko, co tebe dnes čeká krásného ještě? Máš krásné jméno, jako moje vnučka. Adélka, ta má 9.
5: Ne, dneska čeká školní drakiáda, nosení Magdalenky a Matyáška, oběd.
1: Ty máš plný, naplněný program.
5: A ještě návštěva.
1: Ještě návštěva.
2: Tak to všechno stihní.
1: Na co se těšíš nejvíc? Na drakiádu. Já už tam slyším sourozence, jak ji tam pobrukují, že jo?
5: Magdalenka.
1: To je krásné. Chceš někoho pozdravovat, Adélko?
5: Já chci pozdravovat výchovy, babičku, Marušku do Hulína, která má 89.
1: Všecko nejlepší.
5: Potom chci pozdravovat paní učitelku Blanku, Královi a paní učitelku Marušku, babičku Danušku a vás dobrou hlasa.
2: Děkujeme, Adélko. Tak si dneska užij den a těšíme se příště zase, že tě uslyšíme.
1: Taky děkuji. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Dneska, nevím, fouká? Jsem se jí nevšimla, aby jí lítal drak dneska na drakiádě. Tak jak to tam vypadá? Volá nám někdo?
2: Tak teď v tuto chvíli nikdo nevolá, ale já myslím, že už je čas na písničku, takže pojďme na něj, je z pohádky.

0: Znělka nás opět přivedla zpět do Proglasa, biblické soutěže, kde nám můžete volat a nebát se, že něco řeknete špatně, nejsme ve škole, takže my se tady všichni učíme.
1: A ještě si pojďme, než vezmeme dalšího volajícího, připomenout dnešní SMS otázku a ta zní, s kým se nemáme přátelit podle 22. kapitoly knihy Přísloví. S kým se nemáme přátelit podle 22. kapitoly knihy Přísloví.
0: A vy nám můžete odpovídat SMS-kami na číslo 775 132 132 anebo psát mail živě@proglas.cz.
1: Tak a my už vezmeme další hovor. Tak, halo, halo. Tady Proglaso.
2: Já jsem Maruška.
1: Ahoj, Maruško. Tak co si vybereš jako první?
2: Lekundy. Co bylo čtení.
1: Nedělní liturgii. Dobře, za kolik bodů?
2: Za dva.
1: Za dva body, dobře. Tak Maruško, poslouchej dobře tvoji otázku. V podobenství dnešního evangelia je psáno, co udělali vinaři s majitelovými služebníky. Pardon, já jsem se přehlídla, to už jsme měli. Tak ještě ti dám jinou otázku. Co si řekli v dnešním podobenství vinaři, když uviděli syna majitele vinice? Co si řekli v dnešním podobenství vinaři, když uviděli syna majitele vinice? Buď si řekli, hele, přichází kontrola, nebo si řekli, Bůh dal, Bůh vzal, anebo to je dědic.
2: Dědic?
1: Správně.
0: Výborně, Maruško. Tak kam půjdeme dál? Vraždy v Bibli, král David a svatý František.
2: Svatý František.
0: Za kolik bodů?
2: Za dva.
0: Taky za dva. Do dějin oslav Vánoc se zapsal František tím, že o Vánocích v roce 1223 složil první koledu, nebo postavil první betlem, anebo postavil vánoční stromeček. Čím se zapsal František do oslav Vánoc, do historie? Složil první koledu, postavil betlem.
2: Koledu?
0: Postavil první betlem, Maruško, představ si.
2: Betlem.
0: No, super. Ale byla těsně vedle.
2: Tak,
0: to vůbec nevadí. Jak se máš, Maruško?
2: Já se mám dobře a pojedem se kouknout do bazénu.
0: Chodíte na bazén plavat? No to je bezva.
1: Baví tě to?
2: No, baví.
1: A chce se ti dneska?
2: Jo.
1: Jo, tak paráda.
0: Chtěla bys pozdravovat někoho?
2: Mamku, sestřičku, mamku a vás.
1: Tak moc děkujeme, taky děkujeme. Tě zdravíme, přejeme ti už si dneska hezky plavání a budeme se těšit zase příště.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak to byla Maruška. A vy nám můžete taky zavolat. Číslo je 739 850 345.
0: Tak a my čekáme. Taky bychom šli s Natálkou zaplavat a tady plaveme zatím ve studiu. Ale doufám, že nás nenecháte dlouho opuštěné a někdo opět zavolá.
1: No, máme zhruba tak 15 minut ještě soutěže, tak to využijte.
0: Zkuste zavolat i ti, co jste to ještě nikdy neskusili. Je to docela fajn a hlavně netrháme hlavy.
1: Ani se nikomu nesmějeme.
0: Ani se nikomu nesmějeme, přesně
1: tak. Ani neznámkujeme.
0: Ani neznámkujeme, protože i my úplně nikdy si nejsme jisté, jak bychom odpověděli.
1: A některé otázky jsou opravdu velmi těžké.
0: A nebo tak různě propletené, že třeba člověk odpoví špatně, když třeba v hlavě má tu správnou odpověď.
1: Tak uvidíme, jaké to teď bude. Vezmeme dalšího volajícího. Tak, halo, halo, ahoj, tady Proglaso. Kdo pak je tam?
3: Dobrý den, tady Veronika Zemková.
0: Rozuměla jsem dobře, Veronika?
3: Tady je Veronika Zemková.
1: Veronika, ahoj, Veronko, Zemková, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak kolik máš, prosím, roku, ještě nám připomeň.
3: 10.
1: Dobře. Tak co si vybereš, Veru?
3: Svatého Františka, poprosím.
1: Svatého Františka, za kolik bodů máme tady ještě? Za 3 nebo za 4, za 5?
3: Tak poprosím za 3.
1: Za 3, dobře. Tedy, Svatý František má svátek buď 4. října, 11. října, anebo 15. listopadu.
3: 4. října.
1: Výborně, je to dneska 4. října, správně.
0: Tak a kam se, Veroniko, podíváme dál? Nedělní liturgie, vraždy v Bibli a král David. Co si vybereš?
3: Tak poprosím krále Davida.
0: Krále Davida za kolik bodů? Máme 1, 3, 4, 5.
3: Tak 3.
0: Dobře. Poslouchej. V čem přinesl Samuel olej na pomazání Davida za krále? Buď ho přinesl v rohu, nebo v nardové nádobě, anebo v pedlahvi. V čem přinesl Samuel olej na pomazání Davida za krále? V rohu, v nardové nádobě, anebo v pedlahvi?
3: V nardové nádobě?
0: V rohu. Představ si, v rohu měl nalitý olej, kterým byl potom David pomazán na krále. No to vůbec nevadí.
1: To je přesně ten případ, že jsme se něco nového dozvěděli.
0: Tak a teď nám ty řekni, Verunko, jak se máš?
3: Dobré, dobře.
0: Jaký máš ještě dnes plán na neděli?
3: Pojdeš mě? Pojedem do Uherského Brodu.
0: Tam je to krásné. Takže ještě nevíš. Kromě výletu. Koho bys chtěla pozdravovat?
3: Vás do Proglasa.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme, přejeme ti krásnou neděli a těšíme se zase příště. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak to byla Verunka.
0: Tak.
1: A kdo bude další?
0: Kdo bude další? Kdo bude další? Ještě tady máme nedělní liturgii za 1, za 3, za 4 body. Vraždy v Biblii, ty tu máme všechny, do těch se vám dnes moc nechce. Král David nám ještě zbývá za 1, za 4 a za 5 bodů a svatý František 3, 4 a 5 bodů. Tak ještě můžete vybírat. Uvidíme. Pokud by se nám neozvalo žádné dítě.
1: A nebo ještě můžete také zkusit tu SMS otázku. Už nám sice přišly odpovědi, ale můžete se zapojit také. S kým se nemáme přátelit podle 22. kapitoly knihy Přísloví? A své odpovědi nám posílejte?
0: Posílejte na číslo SMS-kové 775 132 132 anebo mailem. Adresu máme šivie@proglas.cz. To všechno se nám tu sejde u nás ve studiu a my to pak vyhodnotíme.
1: No a na ty telefonáty máme zhruba ještě nějakých 10 minutek, tak to pojďte využít a zavolat nám na číslo 739 850 345.
0: No a jak jsem říkala předtím, nedokončila jsem tu větu, že kdyby náhodou nevolalo žádné dítě, tak zkuste zavolat třeba i větší děti, už odrostlé děti, děti jsme všichni, když to tak vezmeme až do stáří, a zkuste to s námi nějakou otázku, jestli byste dokázali odpovědět. Je to taková výzva i pro ty větší odrostlé děti.
1: Tak, někdo to teďka se rozhodl vyzkoušet, takže zvedáme sluchátko. Tak tady Proglaso, na ty s Tamčou, ahoj.
4: Dobrý den.
1: Tak kdo pak je na druhé straně?
4: Jsem Jakub Chadima.
0: Jakub?
4: Ještě? Chadima.
0: Jakub Chadima, děkuji.
1: Tak ahoj, Kubo. Tak kolik máš roků, prosím?
4: Jo. 10.
1: Dobře, 10 roků. A co si vybereš za první okruh?
4: Svatého Františka.
1: Dobře, za kolik bodů? Za 3, 4 nebo 5?
4: Za 3.
1: Tak jo. Svatý František žil na přelomu buď 8. a 9. století, nebo 12. a 13. a nebo 18. a 19.
4: 8. až 9.
1: Je to ta prostřední možnost 12. až 13. Ale nevadí.
0: Ale je pravdou, že v těch stoletích se vždycky jako člověk zamotá a ztratí. Jakube, kam půjdeme dál? Nedělní liturgie, vraždy v Bibli a král David.
4: Nedělní liturgie.
0: Za kolik bodů?
4: Máme. Za 3.
0: Za 3. Poslední 3 bodový. Poslouchej. Jaký žalm je citován v dnešním evangeliu. Jestli jsi byl v kostele na mši, tak už to budeš vědět, jaký žalm je citován v dnešním evangeliu. Buď Bože můj, proč jsi mě opustil? Nebo Hospodin je můj pastýř? Nebo kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním? Který
4: z těch... Céčko.
0: Přesně, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Správně.
1: Mm-hmm. Skvělý. Tak Kuby, co tě dneska čeká?
4: Fotbalový zápas.
1: Zápas.
0: Za koho kopeš?
4: Za Bystrý.
0: Hezky. A kolikátí jste v tabulce?
4: Čtvrtý.
0: To jste dobří teda, tak to my tě budeme Že fandit.
1: Palce, no.
0: Ať dneska dáš nějaký gól, nejseš náhodou brankář.
4: Jsem útočník.
0: Jseš útočník, mm-hmm. Tak ještě, že tak, kdybych přála, aby si dal gól brankář, to by bylo hloupý teda. Tak ať dneska opravdu trefíš, budeme na tebe myslet. Koho bys chtěl pozdravovat?
4: Babičku, dědečka, babičku a dědečka. Mamku, tačku a Zárku.
0: To je o tebe hezké. Tak my tě taky pozdravujeme a dneska si to pořádně užij, ten fotbal. Ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.
4: Ahoj.
0: Kdyby se nám náhodou stalo, že třeba byste k nám někdo volali poprvé a my na to hned nepřijdeme nebo nás neupozorníte, tak jenom bych vám chtěla říct, že v tu chvíli nám můžete na mail proglaso@proglas.cz napsat kontakt na vás, ať už mail, telefonní číslo, jméno a kolik je vám let. Může
1: no,
0: se
1: my
0: to
1: si
0: stát.
1: Vás poznačíme, aby jsme tak. Věděli, kam máme posílat výhry.
0: Přesně tak, takže proglaso@proglas.cz. Tak, volá nám někdo?
1: Teď nám nikdo nevolá, tak vyzýváme. Zkuste to.
0: Zkuste to, ještě máme chvilku, pár otázek tu ještě máme zajímavých. Já vyzývám i dospěláky, pojďte do toho, nebojte se. Už se nám stalo, že nám tu volali kněz a soutěžil s námi, bylo to docela fajn. Tak pojďte, najděte odvahu a volejte. Já ještě jednou přečtu SMS otázku, kterou byste nám mohli ještě stále psát. Už se nám to tu schází, takže otázka pro dnešní den zní, s kým se nemáme přátelit podle 22. kapitoly knihy Přísloví a vy nám můžete odpovídat na číslo 775 132 132 anebo mailem živězavináč@proglas.cz. Pořád nikdo nevolá na to.
1: Pořád nikdo nevolá, tak to zkuste.
0: To jsou věci, že by se lekly. Zkusíme ještě něco? Že by jsme si třeba my tak zasoutěžili spolu? To byla legrace. Tak schválně, víte co? Uděláme to jinak. Když zatím někdo nevolá, tak my přečteme do éteru nějakou otázku, dáme vám i možnosti a kdo třeba by věděl, tak nám může zavolat a říct tu správnou, co říkáte. Sice nedostanete žádnou cenu,
1: ale máme tady
0: ještě
1: už volajícího, tak dáme šanci ještě. Uh-huh.
0: Pojďme.
1: Halo, halo, tady Proglaso.
5: Ahoj, Naty. Zdendo, Sokolová.
1: Ahoj, Zdendo. Ahoj, Zdendo. Tak tě vítáme tady opět na našich linkách. Tak co si vybereš?
5: Zkusím na toho Františka.
1: Františka, když má dneska svátek a mám tady za 4 a za 5 bodů, tak co je pro tebe lepší?
5: Tak dáme za 4.
1: Tak zkusíme za 4 body. Tak jo, atributy svatého Františka jsou buď olivová větvička a růže, nebo bílý hábit a kniha, nebo kapuce na hlavě, kříž a ptáci.
5: Já myslím, že kniha a hábit.
1: Je to právě ještě ta možnost, kterou jsem zrovna četla, kapuce na hlavě, kříž a ptáci. Ano, ale měl hábit, ale ne teda bílý, ale hnědý a kniha teoreticky by být mohla, ale on je charakteristický hlavně těmi zvířátky, takže ptáci, no a františkánský kříž. Ale nevadí, tak jsme to zkusili.
0: Chtěl by zkusit ještě nějaký jiný okruh? Máme tu nedělní liturgii, vraždy v Biblii a krále Davida.
5: Tak zkusíme trošku disněj ty vraždy, když už je tam do toho chtěli tak málo.
0: Děti do toho nešli, no. Tak tady ti mohu nabídnout všechny body ještě.
5: Tak třeba 3.
0: Taky za 3. Mhm. Jak byl zavražděn Štěpán? Buď.
5: Byl Byl to, byl ukamenován.
0: No jasně, nepotřebuješ ani vůbec nápovědy, je to přesně tak, byl ukamenován. Chtěla jsem ti nabídnout oběšení, utopení, ukamenování a ulechtání.
5: No tak ulechtání by bylo asi nejpříjemnější, že?
0: Asi já. Musela jsem to přečíst. Někdy jsou ty odpovědi opravdu dobré. Takže je to přesně tak, ukamenováním.
1: Tak bez vás, Dendo, tak jsme moc rádi, že jsi zavolal. A budeme se těšit zase někdy příště a já teda se těším určitě ve středu v městečku, že zavoláš.
5: No, určitě zavolám.
1: Tak jo, tak měj moc hezkou neděli a chceš taky někoho pozdravovat?
5: No, tak pozdravím všechny posluchače, možná nás poslouchá i někdo z městečka. A všem všem hezký den.
1: Tak jo, děkujeme, měj se hezky, ahoj.
0: Tobě taky, ahoj.
5: Ahoj.
1: Tak to byl Zdenda a myslím, že máme čas zhruba na posledního volajícího, takže to pojďte do toho, využijte to 739 850 345. Je to číslo, na které se k nám můžete dovolat.
0: No a také já přece jenom ještě vystřelím tu jednu otázku, kdyby náhodou, tak dobře poslouchejte, je to zvlášť jednoduché pro ty, kdo už dnes byl na mši. Kde se odehrává podobenství z dnešního evangelia? Kde se odehrává podobenství z dnešního evangelia a máte možnosti na moři, na vinici, v chrámu nebo na měsíci. Kdo z vás ví správnou odpověď, tak nám volejte taky na číslo 739 850 345. Kde se odehrává podobenství dnešního evangelia? Zkuste popřemýšlet. Kdo už dnes slyšel, ale přesto všechno, kdo ještě by si chtěl zasoutěžit s náma, neváhejte, zkuste vzít telefon a zavolejte, třeba budete mít ještě štěstí, nás potom už čeká písnička.
1: Tak a je to tady uhum. Poslední dnešní volající, takže zdravíme na druhou stranu, kdo pak je tam?
6: No tady je Zemanová z Bohatých Mákovic.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, teda tak asi. Tak. A bylo to na vinici.
0: Bylo to na vinici. Vy už jste dnes určitě
1: správně
0: v kostele byla.
1: Tak já vám pustím znělku.
6: Ano.
0: Výborně.
6: Jo,
0: výborně. Jak se máte v Bohatých Málkovicích?
6: A tak dobře, no. Máme zde novou silnici, protože nám dělali kanalizaci.
0: Takže super.
6: A svítí sluníčko.
0: Krásný den.
6: Je to výborný.
0: To je tak dneska ještě na procházky, takový krásný podzimní den.
6: Určitě.
0: My jsme moc rádi, že nám voláte, doufám, že ještě příště se ozvete taky. Je to lepší, když si můžeme takto popovídat a moc rádi vás slyšíme, když je to pořád pro děti, tak co? Že jo, my jsme pořád děti. Děti boží.
6: Jasně.
0: Mějte se krásně, my vám přejeme nádherný
6: taky
0: zbytek neděle.
1: Děkujeme za zavolání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
6: Naschledanou, s Bohem.
1: Tak, to byla naše poslední dnešní volající a my si teďka pustíme písničku a během dní budeme hodnotit vaše SMS otázky.

0: Tak dospívala, dozněla nám písnička, no a my jsme se s Natálkou zatím tady podívali na vaše odpovědi. Přišlo jich 8, takže nejdříve přečtu zadání. S kým se nemáme přátelit podle 22. kapitoly knihy Přísloví a odpověď správná byla?
1: Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nastražíš léčku své duši.
0: Tak a správné odpovědi, které přišly, jsme mezi tím už tady vylosovali, takže dnes vyhrává Aneška Lovečková a Eliáš Loveček.
1: Takže moc gratulujeme a děkujeme všem za účast.
0: No a my už to máme písemné zadání soutěže Proglasa, takže to najdete na internetové adrese junior.proglas.cz. První dvě otázky jsou pro všechny, třetí pro 11-leté a starší, čtvrtá je pro 15-leté a starší.
1: První otázka zní, najdi v Bibli nějaké místo, kde mluví Pán Ježíš o vínu.
0: Druhá otázka, znáš nějaký zázrak, který Pán Ježíš udělal s vínem?
1: Otázka třetí, co píše v písmu o vínu a Janu Křtiteli?
0: A čtvrtá, poslední, najdi ve Starém zákoně nějakou zmínku o vínu.
1: No a své odpovědi nám můžete posílat buď poštovně na adresu Proglaso, Radio Proglas, Pelikova 2C, 602 00 Brno, anebo úplně ideálně pomocí formuláře na stránkách junior.proglas.cz/proglaso.
0: Vám, kdo máte narozeniny mezi 5. a 11. říjnem, přejeme všechno nejlepší. Pokud správně odpovíte na soutěžní otázky, budete zařazeni do samostatného narozeninového slosování.
1: No a my už se s vámi pro dnešek loučíme, děkujeme za účast, mějte krásnou neděli a těšíme se zase příště.
0: Ahoj!

0: Krátce předpoledne vám nabízíme myšlenku na den od svatého Františka z Assisi.
1: Almužna. Všichni bratři, ať se radují, když se stýkají s obyčejnými lidmi, kterými ostatní pohrdají, s chudými a slabými, s nemocnými, malomocnými i s žebráky na cestách. Bude-li třeba, ať jdou po almužně. A ať se nestydí, ale spíše ať si vzpomenou, že náš Pán Ježíš Kristus, syn živého Boha všemohoucího, nastavil svou tvář tvrdou jako křemen a neostýchal se stát pro nás chudým, přijmout nezajištěný život, který žil z almužny sám i blahoslavená Pana a rovněž i jeho učedníci. A kdyby je lidé uráželi a nechtěli jim dát almužny, ať za to děkují Bohu, neboť za ty urážky se jim dostane velké pocty před soudem našeho Pána Ježíše Krista. Vězte, že urážky nebudou připočteny těm, kteří je snesou, ale těm, kdo se jich dopustí. Almužna je dědictvím a spravedlivým podílem, který patří chudým a který nám získal náš Pán Ježíš Kristus. Bratři, kteří si berou na starost sbírání almužny, dostanou za to velkou odměnu. Také dárcům dávají příležitost, aby si získali zásluhy, neboť všechno, co lidé na tomto světě zanechají, zanikne. Avšak za lásku a za almužnu, které udělili, dostanou odměnu od Pána.

0: Z Brna z Proglasu přejeme dobré nedělní poledne a zveme k modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojíme modlitbu před jídlem.
2: Bože, náš nebeský Otče, ty nám všem s láskou přicházíš na pomoc. Požehnej nás a také jídlo, které nám dáváš, a dej, ať lidé všech národů mohou užívat tvých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Dnešní velkolepý oslavenče svatý Františku z Assisi.
1: Oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží.
1: Orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je 5 minut po poledni a právě začíná hudební siesta, která je dnes připravena ze skladeb českých autorů. Hned v úvodu uslyšíme varhanní koncert Jana Václava Antonína Stamice. Tento český autor 18. století, rodák ze německého, dnes Havlíčkova Brodu, významně přispěl k rozvoji hudebního klasicismu. Stal se totiž uznávaným houslistou, skladatelem a dirigentem kurfiřtského orchestru v Mannheimu. Tento německý orchestr významně ovlivnil formu sonáty, symfonie a také koncertu. Hudba z Mannheimu inspirovala i samotného Wolfganga Amadea Mozarta. My si teď z tvorby Jana Václava Stamice pustíme koncert pro varhany číslo 2 C-dur. Solo přednese Alena Veselá, doprovázet bude Dvořákův komorní orchestr s uměleckým vedoucím Vladimírem Válkem.

Slyšeli jsme koncert pro varhany číslo 2 C-dur Jana Václava Stamice. Solo přednesla Alena Veselá, doprovázeli Dvořákův komorní orchestr s uměleckým vedoucím Vladimírem Válkem. Další program Hudební siesty k poslechu nabídne dílo Leoše Janáčka a Jana Nováka. Nejprve zazní Janáčkova svita pro smyčcový orchestr. Ta vznikla v roce 1877 v době, kdy skladateli bylo 23 let. Jedná se o romanticky laděné dílo začínajícího umělce, které je ovlivněné tvorbou Antonína Dvořáka. Jednotlivé části Janáčkovy svity pro smyčcový orchestr teď uslyšíme se slovenským komorním orchestrem v čele s uměleckým vedoucím Bohdanem Varchalem.

Dozněla Janáčkova svita pro smyčcový orchestr se Slovenským komorním orchestrem v čele s uměleckým vedoucím Bohdanem Varchalem. Následující sólová skladba byla vybrána z díla Jana Nováka. Tento pozoruhodný autor 20. století studoval v Brně na konzervatoři u Viléma Petrželky. Zásadní vliv na jeho tvorbu však měl Bohuslav Martinů, se kterým se Jan Novák na přelomu let 1947 a 1948 i osobně setkával během svého stipendijního pobytu v New Yorku. I v dalších letech oba umělci udržovali vzájemný kontakt prostřednictvím korespondence. Bohuslav Martinů byl pro Jana Nováka velkým vzorem a inspirací. Jan Novák po roce 1968 se svou rodinou emigroval. Zemřel v Německu v roce 1984 ve městě Nový Ulm. Z jeho díla nyní na Radiu Proglas uslyšíme jarní tance pro flétnu a komorní orchestr. Přednese je Kristina Vaculová ve spolupráci se souborem Opera Diverza s uměleckou vedoucí Gabrielou Tardonovou. Příjemný poslech.

Slyšeli jsme jarní tance pro flétnu a komorní orchestr. Solo na flétnu hrála Kristina Vaculová, doprovodili je soubor Opera Diverza s uměleckou vedoucí Gabrielou Tardonovou. Závěr hudební siesty bude patřit opět hudbě Leoše Janáčka. Poslechneme si jeho lažské tance inspirované moravskoslezským folklórem. Autor je napsal v mladém věku, během jejíž kompozice byl ovlivněn Dvořákovými slovanskými tanci. Janáčkovy lažské tance jsou ale zkomponované jen pro orchestr, nemají úpravu pro čtyřruční klavír. My je dnes uslyšíme z londýnskou filharmonií pod taktovkou Francoise Uybrechtse. Zazní tanec s názvy Starodávní, Požehnaný, Dymák, Starodávní dvě, Čeladenský a Slavné pilky.

0: Dozněly lešské tance Leoše Janáčka, inspirované moravskoslezským folklorem. My jsme je slyšeli v podání Londýnské filharmonie pod taktovkou François Uybrechtse. A nyní už vás pozvu k dalším pořadům.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

A jako vždy bych vás ráda pozvala také na 9:45 večer k poslechu Proglasu, kde je pro vás připraven další koncert vážné a duchovní hudby. V jeho úvodu zazní Missa Dei Patris v překladu Mše Boha Otce z pera barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Další část programu připomene výročí svatého Františka z Assisi. Poslechneme si dvě legendy, které na počest tohoto světce zkomponoval Franz Liszt. Tematicky na že i další skladba, totiž Lesní tišina od Edvarda Grieka. Celý večer pak uzavře klavírní trio S-dur France Schuberta.

Máme půl druhou neděli 4. října, vy posloucháte Proglas, ze studia vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Do nedělní pohádky nám zbývá ještě necelá půl hodinka a taky vyplníme písničkami a informacemi a taky pozváním k dalším pořadům nejen u nás v rádiu, ale také v televizi Noe. My dnes prožíváme krásnou neděli, památku svatého Františka z Assisi, zakladatele františkánské řeholní rodiny a ochránce zvířat. Od jeho úmrtí uplynulo včera 800 let. Jan Pavel II. Ho vyhlásil patronem ekologů. Na počest svatého Františka Assiského je Mezinárodní den zvířat. Křesťané o jeho památce uzavírají dobu stvoření. Čas určený k obnově vztahů ke stvoření a stvořiteli trval od 1. září. Které další data se ještě vztahují k tomu dnešnímu, tak třeba před 85 lety nacisté na Heydrichův rozkaz popravili pražského primátora, právníka Otakara Klapku. Ten se za okupace snažil čelit poněmčování metropole a aktivně spolupracoval s domácím odbojem. V tento den roku 1965 vystoupil Pavel VI. Jako první papež na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Před 25 lety zemřel katolický filozof, psycholog, publicista a překladatel Jiří Němec, klíčová osobnost disentu, jeden z iniciátorů prohlášení Charty 77. Právě před 20 roky opustil tento svět přední československý válečný letec generálmajor František Fajtl, stíhací pilot, velitel z T-22 britské stíhací peruti, vězeň komunismu. Kdo má dnes narozeniny, to si úmyslně nechám až do pořadu blahopřání, ale v každém případě Františkům k svátku dnes přeji vše dobré. František má germánský základ, dává jménu význam, svobodný muž. Nebo z pranostiky svatý František zahání lidi do chýšek. Svatý František v poledne košile, ráno kožíšek. No tak uvidíme, jak nám tyto pranostiky dnes zafungují. Pravdou je, že ráno bylo chladno a teď už je venku velmi hezky. Tak pustíme si první písničku Fioretti a pokoj.

0: Jak jsem slíbila, pozvu vás ještě k dalším pořadům na Proglasu. Začneme hned ve 2 hodiny, kde bude pohádka, už tradičně. Potom bych vás chtěla pozvat k charitolku v 16 hodin 55 minut, kde si můžete poslechnout rozhovor s Dušanem Kejmarem, manažerem v logistice, který už 20 let spolupracuje s charitou, no a tím výčet jeho dobročinných aktivit zdaleka nekončí, takže tolik v charitolku v 16.55. O 14.18 Milan Tesař provede aktuálním kolem hitparády, pořad před kostelem bude taky zajímavý ve 20 hodin a 15 minut, kdy budeme si vyprávět s Vojtěchem Buchtou. Můj kolega, redaktor Antonín Žol Nerčík si pozval Patera k sobě do studia a budou se vyprávět o tom, jak začal ve 30 letech studovat teologii. Je to moc pěkné, slyšela jsem, vřele doporučuju. No a pak už koncert vážné hudby, na který jsem vás pozvala. No a v příštím stopu vám řeknu něco z programu Televize Noé.
1: František býval metérom, to bolo za čas Bayer z mode, Tesla už fičal éterom a čerň púšťala len v mydlovej vode. Ukladal Garmont do matríc, deň po dni do života. Špičkami hore, rub a líc, tak ako dosky dreveného plota. Dídarám. A potom prišla slečna Milka.

aj maminku sem predtým brával, tak po obede, po práci v kumbále za barom, štám gasti reza

Dospívala nám herečka a jak jste sami právě slyšeli, i vynikající zpěvačka Vendula Pumprlová, píseň Hnízda. No a já už to mám pro věrné diváky televize Nové pozvánku na dnešní večer. Ve 20 hodin a 5 minut vás pozvu k Mezinárodnímu festivalu outdoorových filmů, kde vás čeká první blok, ve kterém bude 5 krátkých filmů, z toho 3 ze Španělska a 1 z Francie. No a po skončení jste ve 21 hodin a 50 minut zváni ke sledování záznamů mše C-dur, takzvané korunovační od Wolfganga Amadea Mozarta z piaristického chrámu Nalezení svatého kříže v Litomyšli v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Záznam byl pořízen v rámci přenosu slavnostní bohoslužby k 680. výročí založení biskupství litomyšlského a 10. výročí znovu vysvěcení piaristického chrámu Nalezení svatého kříže v Litomyšli. Tolik pozvání k pořadům televize Noé a my se vracíme k nám do Proglasu s další písničkou.

tím zrcadlem plným lesku, nádhery a jasu, co odráží tvou vznešenost a krásu. Buď Bože chválen ve dne sluncem, hvězdami za noci, těmi, co tmou si rozvěsil, jak lampy planoucí. Buď Bože chválen hvězdami i lunou.

Je to tak nejenak kočka, doufám, že i vy posloucháte Proglas a že u toho nespíte jako ona. No v každém případě teď budete mít možnost, protože vás čeká pravidelná pohádka. O čem dnes bude? No je o sedmihlavém drakovi. Když se vylíhne takový sedmihlavý drak, tak to je vždycky patálie. Už proto, že k němu nebývá přibalený vhodný rytíř nebo princ. Jak jen si s ním poradí obyčejní lidé ze vsi pod Janštejnem, to uslyšíme právě teď v jedné z pohádek o potrestaném zlu a odměněné dobrotě.

0: Milan Kinčl, jak se na Janštejně usadil drak. V lesích mezi Novou Vsí a Dubenkami stával za starých časů hrad Janštejn. On to byl spíš hrádek, ale dneska už je to stejně jedno, protože z něj zbyla jenom zřícenina. Vlastně jenom pár zdí. Ostatní kamení už dávno odvezli noveští sedláci a chalupníci a doma si z něj postavili dílem chalupy, dílem stodoly. Když už nikdo žádný stavební kámen nepotřeboval, všichni na Janštejn zapomněli. A proč taky ne, když tam ani nestrašilo, ani tam nebyl zakopaný tajný poklad. Až jednou na večer, bylo to takhle krátce před svatým Petrem a Pavlem, sena byla pod střechou, hospodyně se chystali na pouť a hospodáři si zašli do hospody na jedno točené. Najednou se setmělo a strejka Říhů, co seděl zrovinka u okna, se podíval ven a povídá.
1: Žene se to od Javořice a ten mrak je černý jak capouch, aby to tak byly kroupy.
0: Ještě to ani nedořekl a zahřmělo. Jednou, dvakrát a pak už hromy nikdo nepočítal, jak šli jeden za druhým. Když to trvalo pomalu půl hodiny, zavrtěl pan táta kosu nad tou kanonádou hlavou.
2: A je mi ale divná bouřka. Bije to jen do maršovýho vršku a přitom ještě ani nekráplo.
0: Jen to dořekl, hromburácení přestalo, jako když utne, a taky se rozsvětlilo. Strejka Říhů se podíval z okna ven a nevěří vlastním očím.
1: To jsem blázen. Ten mrak je fuč a obloha je jak vysmejčená. Co to mohlo být?
0: A dal si na tu záhadu nalít ještě jedno. Ostatní to udělali taky tak a probírali tu divnou bouřku tak dlouho, až je musel hospodský víta z hospody vyhnat. A na Maršově vršku se zatím děli věci. Ona totiž ta bouřka žádná bouřka nebyla. V tom mraku nad Maršův vršek přiletěl sedmihlavý drak, aby se podíval, co je s jeho vejcem, které tam na den přesně před 99 roky snesl. 99 let je totiž ta správná doba, kdy se z dračího vejce vylíhne nový drak. A to se taky stalo. Skořápka pukla, malý dráček se vyklubal ven a tím hromburácením ho jeho sedmihlavá matička vítala na svět. Čímž to pro ní skončilo? Dračí novorozenec se matince moc nepodobal. Velký byl tak napíť, hlavu měl jen jednu a dokonce ani nevypadal jako drak, spíš jako nějaká nepovedená bachratá ještěrka s netopířími křídly na zádech. Protáhl se, rozhlédl a slupl střevlíka, co mašíroval kolem, že jen krovky zachrupaly. V tu chvilku se mu vedle hlavy udělal pupenec. Rostl a rostl a když byl velký jak ta hlava, pukl a dráče mělo hlavy dvě. Z borůvčí na ten div poulila oči ropucha. Jenomže dráče jí zmerklo a hned si na ní také pošmáklo. Než bys řekl ševec, udělali se mu další dva pupence, vyrostly, pukly a drak měl hlavy čtyři.
3: Ještě chybí tři.
0: Olízla se ta první a všecky čtyři se začaly rozhlížet po něčem k snědku. Odnesla to zmije, co se vyhřívala na pařezu. Když měl drak všech sedm hlav, povídá ta nejstarší.
3: Dneska se vyspíme tamhle pod tím vyvráceným smrkem a zítra si najdeme něco onačejšího.
0: Sotva se ráno rozednilo, drak vylezl na sluníčko, Velký už byl jako jezevec. A hned začal cvičit křídla. Roztahoval je a zase skládal a pořád do kolečka. Potom s nimi najednou zamával a už letěl. Zakroužil nad maršovým vrškem, zaletěl nad rybník kotrbu a pak to vzal rovnou na Janštejn. Sedl si na zbytek věže.
3: Tady se mi líbí.
0: Spokojeně se štíří první hlava.
3: Je to tu takový krásně ponurý.
0: Souhlasí druhá. Třetí a čtvrtá neříkají nic a jenom těm dvěma přikyvují. Pátá se rozhlíží kolem a přemýšlí nahlas.
3: Takhle jeskyně, kdyby tady byla.
0: Šestá se naklonila, jako když husa kouká do flašky a hlásí.
3: Tamhle je nějaká díra.
0: A sedmá si jenom laskla.
3: To je přece bejvalá hladomorná.
0: A tak se drak usadil na Janštejně. Hned druhý den se sedláku Soukupovi, co mu všichni říkají Brok, ztratili tři slepice.
4: Odnesla mu je kuna.
0: Usoudila stará Janačka a ještě dodala.
4: Nemá být línej, má si udělat pořádný kurník.
0: Jenomže další den Janačce zmizela koza. Měla ji uvázanou za humny a když na večer šla, že ji podojí, našla na kolíku jenom přetržený provaz. Když to Brok v hospodě slyšel, jen se ušklíbl.
5: Patří to za ten kurník bábě doty.
0: A samou radostí si dal jednu velkou zelenou. Potom už to tak šlo pomalu každý den. Další koza se ztratila mlynářce. Šimečkům zmizely za bílého dne ze dvora dvě husy i s houserem. A pantátovi Volavkovi se ztratil beran Oldřich.
6: To bych rád věděl, kdo ho mohl ukrást. Ten byl tak trkavej, že když jsem k němu šel, tak nikdy bez rozporky.
0: Mohl si nad tou záhadou hlavu ukroutit. Pak byl pár dní klid. Až jednou přišel z horní vsi kmotr Makovička. Zastavil se v hospodě najedno a vykládá.
7: Tak vám se u nás začal ztrácet malej dobytek. Pár husí, tři kozy, dvě ovce, vrchol všeho. Včera slyšel pantáta hejdů z pastviny hrozný bučení. Tak tam běží a on je tam sedmihlavej drak, větší než pivovarskej valach. No když pantátu zmerčil, popadl do pařátu ročního bulíka, ze všech hlav plival oheň a odletěl s bulíkem přes kuhliny někam do lesů.
0: Ještě ani všechno pořádně nedovykládal, když celý uřícený vtrhl do hospody počátecký kořínek, co po vesnicích brousí nože.
8: Sousedi, je zlé. Na Janštině se ve starý hladomorně usadil drak. No jen tak, že jsem utekl.
0: V hospodě bylo v turánu ticho jako v kostele. První se vzpamatoval pantáta kosů.
2: Tak to je teda malér. Mít draka v rajóně, tak přijdem za chvilku všichni na buben. S tím se musí něco udělat.
0: Kouká na něj pantáta Volavků, ale nic kloudného se nedozvěděl. Seděli potom všichni v hospodě ještě déle než po té prapodivné bouřce. Hádali se, radili, mutírovali, domlouvali, vymýšleli, ale nic nevymysleli. Nakonec se zvedli, že přece jenom půjdou, že ráno je moudřejší večera a že se uvidí. Jenom počátecký kořínek a kmotr Makovička si řekli, že na noc nikam nepůjdou, protože co kdyby ten drak byl potom bulíkovi ještě při chuti a že raději přenocují u hospodského na seně.

0: Drak zatím spokojeně vyspával v bývalé hladomorně a vůbec netušil, jaké pozdvižení kvůli němu vypuklo. Už dávno to nebyla ta nepovedená ještěrka, co se vylíhla na Maršově vršku, ale sedmihlavec, jak se patří. Když se ráno probudil, zakručalo mu v břiše.
1: Chtělo by to něco na zub.
0: Povzdychla si první hlava.
1: Něco od masa.
0: Mlaskla si druhá a třetí jen přitakává.
1: Bába.
0: Čtvrtá povídá páté.
1: Takhle kousek vepřovýho.
0: A pátá se jen olizuje a nic neříká.
1: A co třeba něco od zvěřiny?
0: Napadlo šestou hlavu. A sedmá hned, že jo?
1: Za kotrbou se přece válí v bahnisku ten starý kňour.
0: Že to bylo ke kotrbě nejblíž, měl drak k snídani divočáka. Když ho těch sedm hlav spořádalo, rozhodla první právem nejstarší.
1: Bylo ho dost na celý den. Teď si dáme šlofíka, protože jak říkají lidi, kdo spí, obědvá.
0: Ještě to ani nedořekla a ze staré hladomorny bylo slyšet takové chrápání, jako když se žene bouřka. V nové vsi zatím hospodáři poklidili dobytek, sešli se v hospodě a začali sněmovat. Co s drakem? Jeden navrhoval jít na něj s vidlami.
2: Napíchnout ho a má to odbitý.
0: Když mu ale někdo řekl, ať dojde domů pro podávky, tak se vymlouval, že nemůže, že zrovna včera u nich zlomil násadu. Druhý zase mínil, že by bylo lepší s flintou.
3: Když se na něj vystřelí z obou laufů srnčí broky, je s ním amen.
0: Pro pušku se mu ale nechtělo, že prý stejně nemá doma ani patronu. Třetí si myslel, že by se drak dal dobře chytit do oka.
4: Nalíčit na něj jako na zajíce. To by bylo, aby se nechytil, když má sedm hlav a zajíc jenom jednu. Jenomže na to musí být drát dvakrát přepalovaný. A ten já doma nemám.
0: Čtvrtý hned, že přepalovaný drát by jim mohl dát kovář. A pátý se rozhlíží.
5: Jak to, že tady kovář není?
0: Rozsekl to pantáta kosů.
2: Co se divíte, že tu komzák není? Jako kdybyste nevěděli, že mu komzačka hospodu jednou pro vždycky zakázala.
0: Tak se usnesli, že když nemůže kovář za nimi, půjdou oni za ním a byla jich plná kovárna.

0: drak zaokne, až pukne.
1: To je od tebe hezký, že jsi nám poradil,
2: pochválil kovář ohniváčka.
1: Ale jak ho chceš uhasit, když má křídla a uletí?
0: Musíte to udělat tak, aby neuletěl, ale přiletěl. A drak se nejlíp nachytá na zkažený vejce, co se mu říká pukavec. Zatím přiletí z veliký dálky, je to pro něj mana nebeská. Čím smradlavější, tím lepší. A když budete chtít pukavce, tak máte jednoho zrovna vedle výhně. Utrousila ho tam odehdá kropenatá slepice. Teď už je celý černý, jen puknout.

0: A tak se stalo, že na draka narafičili pastičku. Na plácek před křížkem postavili špalek. Na něj nalíčili pukavce a do bezu za křížkem se schovali hasiči se stříkačkou. Tou dobou draka vzbudili žrouti. I jak mu zakručelo v břiše, první hlava otevřela oči a povídá.
1: Ten kňour byl sice pořádnej, ale jak si mi vytrávilo.
0: Druhá se jen šklíbí.
1: To bylo nějakých řečí, že ho bylo dost na celý den.
0: Třetí se té první zastává.
1: Zmejlit se může každej.
0: A čtvrtá si pomlaskává.
1: Dala bych si pro změnu něco od drůbeže.
0: Pátá hlava nejdřív neříká nic a jenom čenichá do povětří. A pak se s vyvalenýma očima obrátí na ty dvě zbývající.
1: Holky, cítíte to, co já?
0: Šestá a sedmá nabrali vítr a hned obě unizono zařvali.
1: Půkavec!
0: Na ten povel drak roztáhl křídla a už letí. Pěkně po čuchu rovnou do nové vsi. Usadil se na zem kousek před křížkem a hned si to na těch svých křivých nohách šmatlá ke špalku s pukavcem. Tam se do sebe hlavy pustili, která že tu dobrotu slupne. Nejdřív se mezi sebou začali hádat jen tak, pak na sebe začali cenit zuby a nakonec plivat oheň. V tu chvíli zatroubil Honzík fousů. Trára, hoří! Drak se toho troubení lekl, že z toho leknutí všech sedm hlav otevřelo huby do kořán. A hasiči už na nic nečekali a začali do těch otevřených hub stříkat. Oheň to uhasilo ráz dva, ale hasiči stříkali dál a do draka voda tekla, jako kdyby byl bezedný. Už to vypadalo, že jí bude málo, ale Pepa Říhu s Honzíkem Fousovým na poslední chvíli natáhli hadici od stříkačky do potoka. Ještě chvilku to trvalo. Drak už byl tou vodou nafouklý jako balon, ale pořád nic. Až se konečně přepil a přece jen praskl. Vytekla z něj černá břečka, smrdlavá tak, že je močůvka proti ní učiněná voňavka. A z draka zbyla jenom splasklá kůže. Všichni se radovali, že je po drakovi, jenom Franta Čudlů se rozčiloval a na potkání všem důležitě vykládal, že to udělali špatně.
2: Měli jste draka chytit živýho, mohli jsme ho jako vůbec prodat teleckýmu hraběti do zvěřince a za utržený peníze se parádně rozšoupnout.
0: Mlel to dokola tak dlouho, až to pantátu volavku přestalo bavit a tou dračí kůží ho vzal po hlavě. A tak pro všechny šťastně skončila ta dračí patálie. Jenom Franta Čudlu po tom plácnutí smrděl hůř než tchoř a nejmín týden nevystrčil nos mezi lidi.

Tak to vidíte. Koho by napadlo, že na draka stačí obyčejná hasičská stříkačka? Tak si to, děti, pamatujte, kdyby se u vás doma objevil drak a došli vám princové i rytíři, abyste mohli sami zasáhnout. Pohádku Milana Kinčla, jak se na Janštejně usadil drak, vám vyprávěli Magda Hauserová, Filip Breindl, Martin Holík, Dušan Baur, Václav Ambroš, Vladimír Kintr, Jaroslav Černý, Roman Lang, Karolína Antlová, Irena Kintrová a Helena Horáková.

Máme 14 hodin 30 minut neděli 4. října a vy posloucháte Proglas. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví a krásné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Tento čas patří pořadu blahopřání a jak vždycky říkám vám všem, abyste mohli popřát svým blízkým, přátelům k narozeninám, meninám, výročím nebo prostě jen tak je pozdravit a říct jim třeba něco hezkého. První na řadu vždy přichází přání, která nám zasíláte poštou nebo mailem, ale pozor, dnes nám žádné nepřišlo. Co pak se děje, že byste nechtěli nikomu popřát? To mi docela překvapilo, tak doufám, že určitě ještě něco přijde, třeba na příští týden a budu se těšit, že budeme moct nikomu udělat radost, využijte té situace. Pokud chcete vybrat písničku někomu, komu byste chtěli popřát, pište nám adresu Radio Proglas Pelíkova 2 C, Brno 602 00, nebo můžete e-mailem na adresu blahopřání@proglas.cz a nebo úplně ideál přes formulář na stránkách www.proglas.cz v oddílu slovesných pořadů, kontaktních pořadů. No, tak když už teda je to tak, tak mi dovolte, abych popřála hned první a z první všem Františkům. Ano, protože Františkové dnes slaví svátek, sama jich mám několik bratra, můj tatínek se jmenoval František, já vím, že i kolem vás jich je spousta, no a tak musíme opravdu začít úplně stylově a jak jinak než písničkou Buty a František.

To byly Buty a František. Kdo by tu písničku neměl rád? Já jsem si ji tady tak vesele pobrukovala a bylo to úplně báječné. No tak když tedy zatím nic nepřišlo, tak já bych chtěla hned první písničku věnovat mým spolupoutníkům, kteří se mnou byli teď pár dnů v Lourdech. Ano, už jste to někteří slyšeli, já jsem vám to říkala při mém posledním vysílání, že se tam chystám a co bylo pro nás velkým a milým překvapením, bylo i setkání s papežem Lvem 14. Možná jste někdo slyšeli, když jsem minulý týden telefonovala přímo z Lourdes sem do studia právě do blahopřání kolegyni Zdišce. Byla jsem plná dojmů a zážitků. No a já jsem na této pouti potkala spoustu báječných přátel, nových i staronových, které jsem velmi ráda viděla. A chtěla bych také využít této možnosti a poděkovat panu Aleši Kučerovi z cestovní kanceláře z Frištáku, protože bylo to báječné. Tato cesta byla báječná, je statečný, vypravil letadlo, které opravdu do posledního místa naplnil a všichni jsme si to tam moc užili. O tom, jak náročné bylo dva dny nějakým způsobem doprovázet účastnice na všech akcích s papežem Lvem, vám určitě nemusím vyprávět, protože to přenášela televize, no a bylo to ve zprávách, bylo to báječné. Počasí nám přálo, bylo to krásné. No a já jsem slíbila mým spolupoutníkům, že jim dnes zahraju. A co jiného by to mělo být než Ave Maria, protože té je opravdu v Lourdech plno. Je to tam Marii úplně provoněné. Tak jednu písničku vám všem a díky za vás, že jsem mohla být s vámi.

Tak to byla má písnička věnovaná, ne má, ale písnička ode mě, písnička Lucie Bílé, Ave Maria, věnovaná všem mým spolupoutníkům v Lourdech minulý týden. Opravdu mám na co vzpomínat. Když už jsme u těch Lourdes, víte o tom, že v lourdské bazilice, právě tam v tom areálu svatém, paní Marie Růžencové je česká kaple. Tak přátelé, to jsem opravdu do minulého týdne nevěděla. Je velmi krásná, představuje čtvrté tajemství slavného růžence na nebevzetí paní Marie. Tato kaple vznikla jako dar českých poutníků na konci 19. století. Přímo nad vchodem, nad tím obloukem do této české kaple se nachází výrazná barevná mozaika, která nese historické znaky zemí koruny české i moravskou orlici. Takže máme být na co pyšní a pokud míříte do Lourdes nebo tam pojedete, určitě se běžte podívat. No a protože máme toho Františka, včera jsme vzpomínali 8. výročí úmrtí svatého Františka, tak nás Milan Tesař zásobuje dnes písničkami ze všech možných zemí a já to taky jednu další takovou písničku mám. Zaspívaná mi schola brněnské mládeže.

Svatý František se mi tak proplétá tím mým životem. Vlastně je to rok, co jsem byla na pouti v Assisi a byla jsem nadšená tím prostředím. Dáte mi všichni za pravdu, kdo tam byl, že je to prostě nádherné, kouzelné místo. A když jsem vlastně i držela první knihu v ruce Richarda Rohra, tak nesla název Nadšení pro lásku a všichni mi říkali, že je to spíš takový jako text pro ty chlapy, že? A já jsem vám ji tak jedním dechem přečetla. A pak jsem říkala, tak já nevím, buď jsem chlap, anebo jsem františkán. Ale je to prostě tak krásné, že si to musím přečíst znovu. Vřele doporučuju, teď mám v ruce jeho další knihu, kterou pomalinku čtu a moc mě baví. Je to opět od Richarda Rohra Slzy věcí. A dá se koupit v knihkupectvích a je prostě krásná, tak to vám taky vřele doporučuju. On ten František byl prostě úžasný. Všimněte si, že někde nedrží knihu nebo klíče, že jo, nebo nevyvyšuje se nikde. On je vždycky někde skloněný s těmi zvířátky. V Římě vlastně tak ho můžete vidět na soše. A je vlastně tak lidský, tak krásný, tak čistý, že to nás vlastně k němu tak táhne. No a taky si představte, že když jsem tam už byla, tak jako správná matka jsem tam všechny ty děti tomu Františkovi předložila, tak jsem si modlila, co bych tak chtěla. No a zdá se, že se mi to jedno z mých přání splnilo, protože pokud všechno dobře dopadne, a prosím vás o všechny, o modlitby, jeden malý František do naší rodiny velmi brzy přibude.

No a v tuto chvíli mám už zapojenou linku ke mně do studia v Brně a vy mi můžete volat, pokud chcete někomu popřát, pokud byste chtěli někoho pozdravit přes Proglas, tak můžete volat od této chvíle na číslo 739 850 345. 739 850 345.

To byla Jana Kiršner a její píseň Líška. Pojďme se podívat, kdo má dnes narozeniny. 70. narozeniny slaví italský novinář v čele dikasteria pro komunikaci Paolo Ruffini, první laický prefekt Vatikánského úřadu. O rok starší je maďarský herec János Bán. Kdo nevíte, kdo to je, no tak já vám hned poradím. Vzpomínáte si na závozníka Utíka z filmu Vesničko má středisková. Já myslím, že teď jste si všichni poskočili, stejně jako on ve filmu. Pak tu máme další narozeniny, a to 81 let, který se dožívá trvalý jáhen působící v pražské katedrále Václav Boháč. Přeju všechno nejlepší. No ale pojďme si ještě vzpomenout na dalšího oslavence, který by se dnes dožil, tuším, to spočítám, 120 let. Ano, byl to úžasný herec Ladislav Pešek, který zemřel v roce 1986, 13. července ve věku 79 let. Nevím, v kterém filmu Ladislava Peška jste měli nejraději dvě, ale já jako dítě vyrůstající v době opravdu krásných pohádek, tak pro mě asi Obušku z pytle ven. Tam byl absolutně úžasný. No a teď už si pojďme pustit další písničku. Tentokrát to bude Richard Miller, Teresa Krndlová, Klid, mír a pokora.

abyste neřekli, že mluvíme jenom o hercích, o duchovních. Pojďme se podívat taky na sporťáky. Mám dva takové doma syny, jeden basketbalista, druhý fotbalista a ten nejstarší, můj muž se dal na stará kolena na box. No to byste neuvěřili. Tak když jsme u toho sportu, pojďme na to. Tomáš Rosický dnes právě slaví své 46. narozeniny. Toto letí, přátelé, toto letí.

To byl Elton John. No a další písnička poběží mému muži, který v uplynulých dnech oslavil své 60. Takže milý Peťo, touto cestou ti přeju všechno nejlepší tvým narozeninám. Hodně zdraví, toho božího požehnání, no a ať nám to ještě nějaký ten rok vydrží, co říkáš.

A já připomínám telefonní číslo sem do studia 739 850 345. 739 850 345. Pojďte mi zavolat, pojďte někoho pozdravit nebo někomu něco popřát, anebo pojďte mi třeba jen tak říct, jak se máte.

začnou tančit čardáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl, postel nebo kousek místa někde v podkroví.

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou a to ze ksovejch kol, ty všichni dobrý lidi zmizlou jako líp, co brácho s tím.

0: Tak dospíval nám Vaby Daněk a já už tu mám prvního volajícího. Halo, halo.
1: Vítám s tou pěkné nedělní odpoledne do Radia Proglas.
0: Zdravím, zdravím. Já prozradím posluchačům, že už vím, kdo volá, že volá Aleš Kučera. Člověk s obrovskou odvahou, ten, který nás vzal celé plné přeplněné letadlo a odvezl nás do nádherných promodlených Lurd. Srdečně tě zdravím, Aleši.
1: Já tě taky moc zdravím, já děkuju. Děkuju za příležitost. Jak mě, když mě něco napadne, tak to udělám. Jsem chtěl využít tahle příležitosti a poděkovat takhle otevřeně veřejně, takhle veřejně všem, kteří napsali tenhle neskutečný příběh a hlavně pro mě je to, jak bych to řekl, strašně moc si vážím důvěry všech, kteří nastoupili do letadla, projevili mi svou důvěru a já jsem mohl napsat tady tenhle neskutečný příběh, takže asi tak mám nějak na srdci, možná mluvím zmateně, ale tak bych to chtěl nějak ze sebe dostat.
0: Ale vůbec ne, je to velmi jasné. Já si myslím, že já už jsem dnes totiž, já jsem taky těch zážitků takto tak plná, že už dnes jsem posluchačům se o této naší cestě zmínila, vyprávila jsem jim o krásné kapli s českým a moravským znakem v růžencové bazilice a vlastně dá se říct, že o tom by mohl mít celý pořad, protože těch věcí a zážitku a zvlášť tedy setkání pro tebe. Vím, že pro tebe při organizaci neplánované setkání s papežem Leem 14. muselo být dost velký zářez teda.
1: To byl, to jsem vůbec nečekal, že něčemu takovému dojde, když jsem to začal organizovat a jako v únoru letadle 100 lidí a mi jenom padala, já jsem

0: Mého rytma, poletíme nikam na pouť. Tak to musí být pro ženu pro pevné nervy.
1: No to určitě, to určitě, to máš svatou pravdu. No.
0: Tak, ale
1: tady moje nejmladší na mě valí bulvy teďka.
0: Já moc zdravím i tvoje děti, které byly taky s námi, byly moc šikovní, pomáhly tatínkovi, když se lhával hlas. A věřím tomu, že všichni, kteří jsme tam byli, jsme si odvezli spoustu neskutečných zážitků a já jsem otevřela doma dveře se slovy a příště letím zas. Tak, máš prvního
1: děkuji.
0: Účastníka a ještě zase napadne. Pořád na zájezd.
1: Děkuju.
0: Ale že já moc děkuju. Chtěla bych ti popřát taky hodně zdraví a tady té správné odvahy přinášet lidem do života světlo, radost a naději, které byly plné Lurdy letos a tím vlastně to dáváš i sobě a celé tvojí rodině a to je opravdu velká milost.
1: Děkuju moc.
0: Já tě srdečně zdravím a doufám, že si ještě zavoláme. Tak ahoj.
1: Určitě. Čau. Díky moc. Ahoj.

Filipová na vlnách Proglasu a teď se podíváme do zahraničí a poslechneme si písničku od skupiny Bee Gees, má srdeční kapela a jejich písničku Too Much Heaven.

0: To bola skupina Bee Gees a jej krásna píseň Too Much Heaven. No a ja už mám dalšího volajícího. Dobrý den, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady jsou lučtí poutníci Adamovi.
0: Já vás srdečně zdravím.
1: Chtěli bychom ještě na dálku hluboce smeknout před panem Kučerou za tu práci a za tu organizaci. Už jsem nějaký prostě cesty absolvoval a organizoval, ale to, co předvádí pan Kučera, to si myslím, že je hodný na zápis do Guinnessových rekordů.
0: Souhlasím.
1: To dělat při práci, jako to je prostě neuvěřitelné. Takže pro nás to byla, nebo pro mě speciálně, to byla asi jubilejní 20. lužická pouť. Vystřídal jsem všechny možné dopravy, včetně soukromé cesty autem. 5 vlakových poutí jsem doprovázel, nebo s manželkou jsme doprovázeli. Teď před dvěma lety s panem Kučerou první letecká pouť a teď jsme si nemohli nechat vyjít i tu druhou. No. Takže prostě neskutečné zážitky a já jsem trošku už, nechci říct, lenošil, ale uvědomoval jsem si, že v těch mých letech už je to asi poslední letecká pouť. A prožili jsme těch pouť Fatimu a Jany další a prostě zůstala v nás to, ty Lurdy, že jsou pro nás jako nejlepší nebo nejhezčí, já nevím, jak by se to dalo přesně.
0: Prostě trefili se přímo do černého.
1: Takže nezbývá, než opravdu poděkovat panu Kučerovi a samozřejmě i manželce a dětem, který byli senzační a doufejme, že to nebyla poslední pouť.
0: Já teda taky doufám, že se s vámi ještě potkám, že i vaše pouť do Lourdes nebyla poslední. Já na rozdíl od vaší 20. cesty jsem teda byla prvníčka, která jsem se tam měla podívat poprvé. Byť jsem předtím procestovala kde co a opravdu mě to taky velmi zasáhlo, protože to krásné, chtěla bych vám touto cestou poděkovat za vaše taky krásné průvodcovství, jak jste nás tam i vyvodil. Ta cesta po stopách svaté Bernadety byla pro mě natolik inspirativní, že sotva jsem se vrátila domů, tak jsem se o ní začala číst něco víc a je to opravdu velký zážitek. Takže já vám moc děkuju za zavolání, věřím, že nás poslouchají i další poutníci a určitě teď nostalgicky vzpomínají na čas, který jsme tam prožili. No a nevím.
1: Moc vám pozdravuju a doufáme, že se budeme moc potkat ještě, když ne na lurdské pouti, tak třeba v Kroměříži nebo někde jinde.
0: Budu se moc těšit, tak si mějte krásně, pozdravujte taky paní, jo, a naslyšenou.
1: Tak si vyřídím, rád vyřídím, naslyšenou.

Skupina Queen, Freddie Mercury a písnička Don't Stop Me Now. No, my se vraťme zpět do českých luhů a hájů. Další písnička Dialog s klaunem, Marie Rotrová, Bolek Polívka. A já připomínám číslo sem ke mně do studia Brně 739 850 345.

Je krátce po půl čtvrté, vy dál posloucháte Radio Proglas. Máme dnes krásný 4. říjen, neděli, slavíme svatého Františka z Assisi a hlavně přeji všem Františkům k svátku. Františkové opravdu z celého srdce. Dnes jsem četla tady pranostiku, že svatý František v poledne košile, ráno kožíšek, no uvidíme, jak to bude dál s počasím. Doufám, že se ještě pěkně ohřejem babím létem, i když jsem slyšela, že má hodně pršet. Tak pojďme dál. Co tu máme za písničky, které nám připravil Milan Tesař? V tuto chvíli je to Mňága a Žďorp a jejich písnička Výhledově.

To byl Mňága a Žďorp, no a teď vám posílám písničku, třeba všem vám, co jste na cestách, nebo se někde teď tlačíte na D1 a snažíte se dostat domů v neděli. Co byste si tak přáli? Tak já tu mám třeba Vlastu Rédla a krásnou písničku s Bohem Galánečko.

To zněla předposlední písnička dnešního pořadu Blahopřání, s kterým se na vás těším každou neděli. Já se s vámi v tuto chvíli už rozloučím. Bylo mi velkým potěšením provázet vás dnešním svátečním nedělním vysíláním. Předávám mikrofon ve studiu mé kolegyni Lence Pochopové, která vás provede zbytkem nedělního vysílání. No a já se na vás budu těšit s páteční myšlenkou na den a opět v nedělním vysílání za týden. Tak pište a já se budu těšit. Naslyšenou.

Je pár vteřin po 16. hodině, vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pochopová. A protože bylo 16 hodin, začínají písničky z archivu. Začneme skupinou Greenhorns, kde solo bude zpívat Michal Tučný a písnička Ještě je čas. Byla nahrána v roce 73.

To byl Michal Tučný se skupinou Greenhorns a písnička Ještě je čas, nahraná v roce 1973. Teď si pustíme z jednoaktovky Zločin v Šantánu píseň Na stydlejch holek, kde solo zpívají Petra Černocká a Miluška Voborníková. Doprovodí je Ferdinand Havlík se svým orchestrem. Písnička je z roku 71.

To byla Miluška Voborníková a Petra Černocká z písní Nastydlej holek z jednoaktovky Zločin v Šantánu. Doprovodil je Ferdinand Havlík se svým orchestrem, písnička z roku 71. Marie Rotrová nám teď bude zpívat Hodinu H, to je původně od Bee Gees pro film Saturday Night Fever, Stayin' Alive, my v češtině to známe jako Hodinu H, doprovodí Plameňáci a Oro a dirigent bude Vladimír Figar, písnička je z roku 79.

To byla hodina H, kterou zpívala Maria Rotrová. Vy tu písničku můžete znát v podání Bee Gees z filmu Saturday Night Fever jako písnička Stayin' Alive. Marii Rotrovou ale v hodině H doprovodili Plameňáci a Oro dirigoval Vladimír Figar, písnička z roku 79. Následuje písnička Šípková růženka, tedy původně Soldier of Fortune od skupiny Deep Purple. Tady zde Šípková růženka s textem Zdeňka Svěráka. Solo bude zpívat Jiří Schellinger. Skupina Františka Ringo Čecha ho doprovodí a písnička je z roku 76.

Šípkovou růženku dospíval Jiří Schellinger. Původně je to písnička Soldier of Fortune od skupiny Deep Purple, ale Šípkovou růženku otextoval Zdeněk Svěrák. Jiřího Schellingera doprovodila skupina Františka Ringo Čecha, písnička z roku 76. Já tu s tváří neměnou, tu bude písničku, tuhle písničku teď bude zpívat Marta Kubišová, písnička z roku 68, doprovodí orchestr Golden Kids a diriguje Josef Vobruba.

To byla písnička Já tu s tváří neměnou od Marty Kubišové. Doprovodil ji orchestr Golden Kids pod vedením Josefa Vobruby. Písnička je z roku 68. O rok dříve olympici písnička Želva solo zpívá Petr Janda.

To byla jedna z nejznámějších písniček od Olympiků, tedy Želva. Solo zpíval Petr Janda, písnička z roku 67. A v novém tisíciletí, tedy v roce 2000, Dívka s perlami ve vlasech 2000. Solo Aleš Brychta doprovodí smyčcový kvartet Epoch, Pavla Kapitánová a Daniel Hůlka.

0: To byla poslední písnička z dnešních písniček z archivu Dívka s perlami ve vlasech. Zpíval Aleš Brichta, doprovodil ho smyčcový kvartet Epok, Pavla Kapitánová a Daniel Hůlka. Písnička je z roku 2000.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

16 hodin 30 minut vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a začínají Neslyšíte Lenku Pekařovou, protože já už jsem Lenka Pochopová. A začínají synkopy na kanapy, kde si dnes představíme amerického jazzového saxofonistu Scotta Hamiltona a jeho album In the Still of the Night. Začneme skladbou Time of My On My Hands.

Album In the Still of the Night amerického saxofonisty Scotta Hamiltona vyšlo u německého vydavatelství GLM. Z Německa také pochází doprovodní hudebníci vibrafonista Tizian Jost, pianista Bernard Pichl, a kontrabasista Rudy Engel a bubeník Michael Coyle. Název naší další ukázky je Angel Face, andělská tvář.

Repertoár alba In the Still of the Night stojí především na jazzových standardech a skladbách autorů spojených s klasickou jazzovou tradicí. Z části navazuje na estetiku americké skupiny Modern Jazz Quartet. My budeme pokračovat skladbou If There Is Someone Lovelier Than You.

pořadu Synkopy na kanapy jsme poslouchali amerického saxofonistu Scotta Hamiltona, mimo jiné s doprovodem německého vibrafonisty Tiziana Josta. Album se jmenuje In the Still of the Night a my si z něj na závěr pustíme skladbu téhož jména. Jako vždy pro vás Synkopy na kanapy připravil Milan Tesař.

0: Dobrý den. Začnu jedním dávným, ale nezapomenutým příběhem. Při cestě ze skoků po poutní stezce směrem dolů do údolí k mlýnu stával asi 300 metrů od obce kříž. Někdy začátkem 19. století ho tam nechal postavit mlynář Ludvík Rohrer. A vedle kříže potom nechal vysadit dva kaštany, dnes mohutné vzrostlé stromy. Po odsunu původního obyvatelstva tenhle kříž pustl a ve druhé polovině minulého století kdo si jeho kovovou část úplně odlomil. Celý tenhle příběh má ale šťastný konec, a to i díky našemu dnešnímu hostu. Ze studia Charitolku zdraví Naděžda Hávová. No a se mnou u mikrofonu a ve studiu už je Dušan Kejmar. Vítejte u nás, Dušane, dobrý den.
1: Dobrý den, já vám hrozně moc děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že mám možnost si s vámi povídat takhle naživo, ale musím se přiznat, že teď jste mě úplně zaskočila. Jsem čekal všechno možné, jenom ne tohleto.
0: Já jsem docela ráda, ale tenhle ten příběh má vlastně šťastný konec. Dušane, jenom díky vám a vaší trpělivosti a vytrvalosti. Tak nám to ještě zkuste dopovědět.
1: Není to jenom díky mně, samozřejmě. Já jsem se do skoků dostal de facto před dvěma a půl lety díky Petrovi Linhartovi, písničkáři, muzikantovi, spolurodákovi z Kladna, s kterým se teď v poslední době stýkáme docela dobře a pořádáme nebo spolupodílíme se na kulturních některých akcích. A začali jsme s manželkou jezdit do skoků, stali jsme se členy poutního bratrstva, rádi tam jezdíme na brigády i takzvané týdenní služby, kdy provádíme po kostele a rádi vysvětlujeme návštěvníkům, ať už plánovaným nebo náhodným, historii toho místa. A to místo nás prostě přikovalo, okouzlilo, očarovalo, to se nedá vyprávět, to se musí opravdu zažít. Většinou jsme neměli ale čas se poohlédnout po okolí. A loni v létě jsme poprvé měli čas se projít právě k tomu Rohrerovu mlýnu podle střely. A když jsme se vraceli kolem toho místa, kde stával ten kříž, kde jsou dva krásné kaštany, tak najednou, musím říct, že jsem byl až jako, omlouvám se za to slovo, jako naštvaný a rozčílený. Prostě v tom místě něco chybělo. Ne něco, tam chyběl ten kříž, který tam prostě měl být, musel být. A to, že si ho dovolil někdo zničit, to mě prostě úplně, no,
0: rozesmutnilo, naštvalo.
1: Řekněme, naštvalo, doslova naštvalo. A řekl jsem si, že prostě vlastně to asi třeba nemusí být až tak složité, jak se zdá na první pohled. My se někdy možná zbytečně bojíme různých opatření, restrikcí, financí, překážek a tak dále, ale nejtěžší je to naše rozhodnutí v hlavě a v srdci asi.
0: Tak tohle jste překonali raz, dva, když si to tak
1: během
0: vezmeme.
1: Během minuty.
0: A ten kříž byl letos na Květnou neděli vysvěcen. Byla to velká sláva?
1: Nepřálo nám počasí. Týden předtím bylo nádherně teplo, sluníčko, zrovna na tu Květnou neděli byl silný vítr, pršelo, trošku
0: prudce
1: i sněžilo.
0: Prudce se ochladilo, kdo si vzpomene.
1: Ano, ale přesto i pan Ladislav Slámečka byl ochotný s námi po mši vyjít nahoru na to odpočinkové místo. A ten obřad sám byl, řekněme, takový jako ne příliš oficiální, za účasti 20, možná 30 lidí, ale bylo to úžasné. Bylo to hrozně příjemné, ty lidi věděli, proč tam jsou, řekli jsme si pár slov o té historii a prostě pro mě to bylo zakončení opravdu té půl, tři čtvrtě roku trvající přípravy, která nebyla až tak komplikovaná, spíš se čekalo třeba na čas pana Kameníka a tak dále. Ale prostě dnes tam ten kříž je, já se jenom chystám tam dodělat lavičku a hrozně moc se těším, až tam uvidím první poutníky, kteří tam půjdou okolo, nebudou samozřejmě vůbec nic vědět, tušit. A najednou řeknu, hele, ten kříž je zpátky.
0: Duše, neslibuju, že si udělám v brzkou cestu. Vy už jste řekl, nebo zmínil, poutní bratrstvo mariánských skoků. Jaké má poslání? Kde působí? Předpokládám tedy ve Skocích.
1: Ono spadá vlastně pod spolek Pod střechou, který vede Jiří Šírl, což je opravdu báječný člověk, rodák z Toužimy, který už se léta letoucí stará o údržbu, opravu toho kostela mariánského, který patří premonstrátům z Teplé. A On vlastně vytváří takové společenství dobrovolníků, většina z nás se ani neznáme, protože se nemáme šanci potkat. My se střídáme na těch službách během roku, takže já poznám mého předchůdce, poznám svého nástupce, ale teprve při různých poutích a větších akcích, koncertech máme možnost se potkat trošičku více. A Jirka to všechno organizuje, schání peníze, schání architekty, schání různá povolení, jedná jak s církví, tak s civilními úřady. A taková další zajímavost je, že při studiu vlastně archivních materiálů v klášteře v Teple zjistil, že jeho prastrýc tam sloužil vlastně na superiorátu ve Skokách před řádově 200 lety. Takže je to zase návrat vlastně té rodiny. A myslím, že taková opravdu významná novinka byla, když se ozval před už vlastně rokem, rokem a půl bratr Anděl s tím, že má pro nás nové zvony. A Skoky dostali darem nové zvony, které čekají momentálně na pověšení. Zřejmě se to bude kombinovat s rekonstrukcí střechy a tak dále. Takže věci se dějí. Plány na obnovu Gasthausu, jediné stojící budovy ve vsi na poutní místo pro poutníky. Je toho spousta.
0: Je to místo s géniem moci, vy už jste to zmínil. A navzdory tomu, že jste rodákem z Kladna, tak si vás Dušané vlastně nějakým způsobem poutají právě Sudety a Karlovarsko. Mm-hmm. Historie téhle oblasti je nesmírně pohnutá. Kolik takových památek třeba, jenom namátkou, na Karlovarsku ještě čeká na pomoc?
1: Kdybych řekl, že vím o desítkách, tak by to byla hrozně malinká část. To jsou podle mě stovky, ale ono spousta toho už se nedá opravit. Ono to neexistuje. To samé je na Šumavě, nebo já teď bydlím pod Brdí, takže v Brdech máme vlastně také zaniklé vesnice, i když z pozdější doby po vytváření vlastně vojenského újezdu. A to jsou místa, která vás přitahují, která vás zasáhnou a víte, že opravit nelze. Prostě, že to nemá smysl ani tam možná postavit křížek, památníček, ale jde o to zachovat tu památku a vědět o těch místech, vědět, co se tam stalo a připomínat si je, samozřejmě. Což je dneska obrovská výhoda třeba internetu, naštěstí.
0: Dušané, když se díváte do historie, do minulosti, když se jí probíráte, ať už historií poutního areálu ve Skocích, anebo jinými místy, co nového se přitom můžete dozvědět o sobě?
1: Všechno. Doslova všechno. Protože když bych si promítl svůj život tak jako od malička až do současna, tak jak se často říká, že člověk se nemění během života, tak to vůbec není pravda. Já si myslím, že jsem se změnil hrozně, hrozně moc. Doufejme, že řekněme k lepšímu nebo tím správným směrem. Někdy mě to samotného překvapuje a někdy mi vlastně dochází, že to je, ano, to je vlastně důsledek těch předchozích kroků, které jsem v tom životě učinil, nebo jsem třeba šel nějakou jinou cestou, zjistil jsem, že ta ulička není úplně ta správná, vrátil jsem se třeba trošku zpátky, ale vždycky mám pocit, že jsem se poučil, nebo že jsem přijal nějaké další informace, potkával jsem obrovskou spoustu úžasných lidí. Já opravdu musím říct, že mám na lidi asi velikánské štěstí, že ano, jsou případy naprostých jednotlivců, které člověk už potkat znovu nemusí, ale naprosté většině mám opravdu na lidi štěstí a už to dneska vím, že si člověk vytváří kolem sebe takovou, já nechci použít to slovo bublinu, to se mi nelíbí, ale prostě když se mi někdo nelíbí, no tak se mu trošku obloukem vyhnu a o to delší čas chci strávit s někým, s kým si mám o čem popovídat a s kým prostě cítíme stejně a můžeme tu energii napřímit tím správným směrem.
0: Jak daleko jste potom s obnovou poutního domu ve Skokách? Vy jste si před pár lety vybrali objekt bývalého Šopfova hostince ve Skocích a pokud se tedy všechno povede, jak má být, tak by právě v tomhle domě nakonec mělo být místo pro poutníky a dobrovolníky.
1: Ano, přesně tak. O tom by vám určitě mnohem víc řekl právě Jiří Šídl. Rád vám dám na něj kontakt, můžete si ho pozvat.
0: Děkuju.
1: Ale ten projekt již existuje, byť v menší míře, než jsme původně nebo než bylo původně zamýšleno, a je to víceméně kvůli financím. Že ten objekt má, se skládá ze tří částí, takže první by měla přijít na řadu ta původní budova hostince, kde by opravdu měly vzniknout nějaké jednoduché pokojíčky, jednoduché sociální zařízení, možná kancelář, ubytovna pro nás jako sloužící, protože my dneska přespáváme buď to v místnosti pro varháníka ve věži kostela, anebo třeba já zásadně venku na místní vyhlídce pod širákem. Takže i kdyby tam byl sebelepší pokojíček, pro mě ta vyhlídka zůstává pořád prioritní.
0: Naším hostem v dnešním Charitolku je Dušan Kejmar. My si povídáme o dobročinnosti, o pomoci. Když se Dušane řekne charita, co se vám vybaví jako první? Jaký příběh?
1: To bych asi těch příběhů vyjmenoval spoustu, protože ať už bych skočil k původním biblickým příběhům přes různé příběhy z posledních staletí, století, válek a tak dále, vždycky narazím někde na náhodného člověka, který někomu pomohl. A nedávno jsem se rozplakal doma při čtení knihy. Možná to nesouvisí úplně s tou naší charitou, o které se budeme bavit, ale příběh, kdy převáželi vězenkyni v tramvaji v 50. letech a ona cítila, jak do ní naráží lidi, měla pocit, že ji ublížují, a pak zjistili, že měla v kapse třeba jablko. Že ty lidi dali jablko, když zjistili, že je to vězenkyně na převozu. Tak to jsou prostě momenty, které se v tu chvilku i těžko rozdýchávají v tom dobrém slova smyslu. A tohle všechno já považuji za charitu. To, že někdo vyjede třeba na rok neplacené dovolené do Afriky a pomáhá stavit nemocnici, stejně jako to, že někdo pracuje v sociálních službách a stará se o hygienu nemohoucí babičky, tak i takovéhle drobné dary, úsluhy, ale ono to, co je drobné, to se vůbec nedá jako zhodnotit. A mě vlastně osobně třeba trošičku změnila možná i doba covidu, protože moje maminka vlastně těžce předtím se přestěhovala na svou žádost do domova pro seniory na Kladně a já jsem najednou zjistil takovou tu bezmocnost těch institucí v době covidu, kdy jim sice všichni slibovali hory doly, roušky, respirátory, ale nikdo nic neměl. Takže kromě toho, že jsme doma s manželkou našili téměř 1000 roušek, tak jsem si vlastně dálkově udělal kurz sociálního pracovníka a začal se vedle zaměstnání občas jako věnovat trošičku nebo pomáhat spíš odborníkům v sociálních službách. No a samozřejmě vím, ale že já nemohu změnit svět a nemohu všem pomoci, takže trošku se snažím i třeba na dálku formou těch finančních příspěvků na různé projekty, ať už jednorázové nebo pravidelné. Ty pravidelné mají obrovský smysl podle mne, protože už jenom tím, že si člověk nastaví dneska platební příkaz a nemusí na to myslet. A z druhé strany zase vím, že ten příjemce ví, že ať už se jedná o malou nebo větší částku, že ta částka mu prostě přijde a dá se s ním počítat a plánovat. A já jsem přesvědčen, že každý až na nepatrné výjimky prostě může opravdu do té peněženky šáhnout, že je nejhorší, když někdo sedí, upívá, utrácí 100 koruny a nadává na to, že prostě nemůže nikomu pomoci. Takže to je hloupost, že opravdu by každý měl tohle to udělat, ať už jednorázově nebo pravidelně, že na tom opravdu nic není. A čím jsem starší, tak tím víc si uvědomuji, že všichni z nás tu pomoc pravděpodobně budeme potřebovat.
0: Vy jste, Dušane, kurz sociálního pracovníka absolvoval přibližně před těmi 4 lety, ale s charitou jste začal spolupracovat už před 20 lety. Vzpomenete ještě, za jakých to bylo okolností?
1: No, vím, čím to začalo, ale úplně ten jakoby moment takový nějaký, který by mě jako nastartoval, to si přesně už nevybavím. Ale v podstatě jsem začal adopcí jedné dívenky v Indii na dálku. Ta jako spolupráce z její strany skončila, protože dostudovala školu, takže jsem potom přešel zase k jiné. Dneska mám zase černouška, chlapečka v Africe. A to byl takový první nějaký moment. Myslím si, že jsem na to narazil právě možná v rozhlase, možná na internetu. Tam byl asi ten impuls někde zvenku. Nebylo to tak, že by za mnou někdo přišel a řekl, hele, já dělám tohle, nebo pojď zkusit tohleto. To určitě ne. To přišlo zvenku a pak mi najednou vlastně došlo, ano, ono to je hrozně hezké, že tamhle pomůžu některé dívence v Indii třeba dostudovat, ale když se podívám na druhou stranu u nás v Čechách, tak tady je těch lidí pořád spousta, kteří tu pomoc také potřebují. Takže od té doby se mi to tak jako rozvrstvilo a to vůbec už nebudu mluvit samozřejmě o Ukrajině, o které jsme vůbec jako netušili v té době před 20 lety, co se bude dít. Ale byly to i další různé akce při různých zemětřeseních, povodních a tak dále. Takže já říkám, já jsem prostě přesvědčen, že každý tou svojí troškou přispět může. A vůbec to nebolí. A naopak, já na to nemyslím, já si to nějak vůbec nepřipouštím. Většinou mi to zarazí na konci roku, když dělám daňové přiznání. A pak se nestačím divit, kolik těch potvrzení mi jako chodí. Ale pak je to hrozně, hrozně jako příjemný pocit, aniž by si to člověk počítal nějakým způsobem. Vůbec ne.
0: Mluvíme spolu o charitní práci, mluvíme o pomoci, ale vás živí logistika a mezinárodní doprava. Jak to jde dohromady?
1: Nevím úplně. Nevím, ale je pravda, že před už spoustu let jsem třeba spolupracoval s člověkem v tísni a že jsme jim také zajišťovali vlastně zdarma v rámci pomoci přepravu třeba výrobků z Afriky, které se tady potom prodávaly na charitativních akcích a podobně. Takže určitě ta možnost spolupráce je v této oblasti. Samozřejmě doprava se musí zajišťovat pro všechny charitativní akce, ať je to kdekoliv. Někdy možná se to činí opravdu formou té pomoci zdarma, někdy naopak je to pro někoho poměrně velký možná biznis, tak jak jsme to viděli za toho covidu třeba. Ale asi se dá spojit všechno. Já si myslím, že charitě se dá pomoct čímkoliv, ať je člověk zedník, pekař nebo miliardář, prostě tak ten svůj drobeček tam vždycky může přidat.
0: Co je vaším hnacím motorem? Co je vaší inspirací pro práci, pro charitu, anebo třeba i pro společnost Digitus, kde působíte v sociálních službách? Co je tím motivem? Víte, můžou za to třeba rodinné poměry, výchova, nebo je to nějaká vnitřní potřeba bytostně být užitečný?
1: Jsou to lidi. Vždycky jsou to lidi, kteří jsou kolem mne a samozřejmě ten začátek bude určitě v rodině, protože si uvědomuji, že čím jsem starší, tím více podobám asi svým rodičům. Od každého něco, protože maminka ta byla celoživotní učitelkou a ještě dlouho v důchodu vlastně učila, ať už české nebo třeba vietnamské děti, učila česky, které se sem přistěhovaly. A jí budu po zbytek svého života závidět, i když závidět se nemá, protože ona opravdu vychovala několik generací lidí a pomáhala. Prostě pro ní nebyl problém a není problém do dneška dát vlastně poslední, co má, aby pomohla těm dětem nebo jim udělala radost. Můj táta také vlastně pracoval jakoby ve veřejné funkci, tenkrát v rámci různých brigád a všeho. Prostě on opravdu pracoval pro lidi, jako pro jejich spokojenost, také ho měli všichni rádi a to je krásná zpětná vazba, když člověk vidí tu odezvu. No a já mám třeba v práci kolem sebe taky bezvadný kolektiv lidí, samozřejmě teď rodinu a prostě ty lidi mě pohánějí dopředu. To byl třeba i jeden z důvodů, proč teď třeba v Hořovicích spolupořádám s panem Zvolánkem zase z Evangelické církve cyklus koncertů Kultura v kostele. Financujeme to ze svého, nikdy se nám to nevrátí, ale když se mě lidi ptají, tak já říkám, no tak tam přijde 40-50 lidí a hodinu a půl si užívají klid, kulturu ve staré původní synagoze. Prostě ty lidi jsou opravdu najednou v jiném světě a na konci mají rozářené oči a děkují. Tak to prostě za to stojí. Takhle to samozřejmě by mělo asi fungovat. Nehledě na to, že se snažíme vybrat nějakou korunu třeba na opravu střechy a tak dále a tak dále. Na vaši otázku musím odpovědět, jsou to lidi. A je to prostě ten odraz v těch očích nebo v té tváři toho člověka, když někomu pomůžete. V některých případech to vidím, že ho mám před sebou, v mnoha případech samozřejmě se to dozvídám prostřednictvím různých bilténů a informací a tak dále. A pak je to nějaká možná takové vědomí jakoby společenství, protože když jsme byli třeba loni v prosinci s manželkou pozváni do chrámu svatého Víta na ocenění vlastně zasloužilých pracovníků Charity, tak to pro nás byl takový zážitek, jakože už jenom to, že člověk přijde do toho chrámu dopoledne a je tam sám téměř, to se mi nemůže prostě
0: přihodit.
1: A pak, když slyšíte ty příběhy těch lidí a vidíte je tam, jak prostě to jsou opravdu skromní lidičkové, když to takhle hloupě řeknu, kteří vydávají spoustu svého času, energie a tu odměnu je opravdu zase jenom ta radost těch lidí kolem nich a ten pocit, že prostě to neudělali nadarmo, nežijí nadarmo a Ono by se dalo říct tisíce vzletných slov kolem toho víte lépe než já. A mně se o tom až jako těžko mluví, protože to nechci takhle, aby to bylo.
0: Já se vás zkusím zeptat ještě jinak, Dušane. Od koho vám díky udělá největší radost? Je to od někoho, kdo přispěje do kasičky ve Skocích na poutní dům? Nebo je to potom v sociálních službách, když se potkáte s lidmi, kteří jsou jinak nemohoucí, nebo když vám napíše váš adoptivní syn z Afriky. Jaké díky pro vás má největší cenu?
1: Já to asi nedokážu rozlišit. Já si myslím, že ne, že záleží na tom okamžiku. Samozřejmě začnu od konce. Dopis Afriky. Nádherné prostě představa, že ten kluk bude moct dokončit školu a bude si moct vydělávat, že nebude závislý na pomoci a bude naopak moct pomoci někomu jinému. To je úžasný cíl.

0: nežádáme, aby prostě dal třeba minimálně 100 korun nebo tak, to vůbec ne. Ale vrací se mi takové nečekané momenty, kdy jsme třeba byli na, tuším, že to byl Tříkrálový charitativní koncert pražské charity ve Smetanově síni a stojím ve frontě na kabáty a najednou slyším za sebou skoky v obrovském davu lidí. Tak se tak jako rozhlídnu, co se děje a najednou pán stojí za mnou a říká, vy jste nás v létě provázel ve skocích. Tak jsem úplně...
1: Oněměl
0: a byl jsem dojatý. Tak jsme se pozdravili, vzpomněl jsem si na něj, to byl autobus s Vlašimi, který mi tam přijel, prostě já jsem je provázel. A vyšli jsme z obecního domu a jdeme po ulici a ten samý pán šel v hloučku asi 3-4 dalších kamarádů, kamarádek a vyprávěl o tom. Vyprávěl o těch skakách a vyprávěl o mně. Tak jsme se znova ještě pozdravili a já jsem si uvědomil, jak tahle ta práce v tu chvilku, ne přímo jakoby konkrétní, v tu chvilku nikomu nepodáváte oběd nebo
1: neuklízíte.
0: Ale jaký to má obrovský smysl se zastavit, s těmi lidmi si popovídat, něco jim říci, ať už třeba o té historii toho místa a udělat něco, aby jim to zůstalo v té hlavě, aby se tam rádi vrátili, aby o tom vyprávili dál. To se nedá naplánovat. Aspoň mě to vůbec nenapadlo, jako že se to dokáže takhle přinášet i bez toho internetu.
1: Náš dnešní host Dušan Kejmar je taky jednou z tváří charitní kampaně k dobročinným. Kdo jsou dobročinní?
0: Já bych byl rád, aby to byli všichni.
1: Bylo by krásně na světě.
0: Bylo by krásné. Tak jak jste říkala, já už se v podstatě na činnosti charity malinkou měrou podílím už nějakých těch 20 let. A bylo mi ctí se připojit, řekněme, i k těmto v úzovkách oficiálním akcím typu třeba rozhovor tady s vámi nebo natáčení krátkého spotu nebo nějaké fotografie. Tady by ta činnost asi naše měla směřovat hlavně k tomu, aby lidé opravdu slyšeli, že se nemají čeho bát, že se nejedná o nějaké strhávání desátek z platu, nebo já nevím, jak bych to nazval, abych to trošku zlehčil. Naopak, já bych se chtěl opravdu poprosit všechny, ať se zamyslí nad tím, že i jim určitě v životě bylo někdy už pomoženo. Určitě tu pomoc potřebovat každý z nás bude a ať udělají všechno pro to, dokud mohou a jsou třeba ekonomičtě činní, tak ať prostě se snaží přispět k tomu, aby pomohli všem okolo nebo ostatním a tím vlastně hrozně sami sobě, protože tím opravdu pomáhají té své dušičce, která se kolikrát v tom světě motá v takových chaotických situacích a najednou, když ten člověk se může zastavit a říct, no a teď já jsem někomu pomohl. Já ho sice neznám, ale to je jedno, to vůbec nehraje roli. Tak staňte se dobročinnými a vychutnejte si ten okamžik, byť by to byla vteřinka nebo minuta během roku, to je úplně jedno. To je jedno.
1: Vy jste původně chtěl studovat historii a český jazyk. Tohle nakonec nevyšlo. Ale co vyšlo, tak to byla hra na saxofon a na kytaru. Máte, Dušane, kapelu? Hrajete pořád?
0: Ne, vůbec už ne. Já jsem začal se učit v Lidušce, jak bývalo dobrým zvykem, na klarinet. Pak jsem vlastně ještě tam se dostal k saxofonu a díky úžasnému tenkrát dirigentovi a vedoucímu orchestru na Kladně, panu Vojtovi, jsem hrál v tom orchestru, kde on vlastně z klasické takové té pionýrské dechovky udělal v podstatě taneční orchestr, kdy pro nás aranžoval Abu a podobné jako hity. Takže to bylo nevídané. Hrál jsem pak od 14-15 let s tanečními různými orchestry po zábavách a po plesech, ale pak, když jsem se přestěhoval později do Prahy, tak jsem se saxofonem v podstatě skončil, protože tak dobrý saxofonista jsem nebyl a přece jenom v Praze konkurence byla veliká a nikoho jsem tam vůbec neznal. Brnkal jsem si trošku amatérsky na kytaru, pak jsem i chviličku zkoušel banjo, pak jsem zase pro změnu žil na Praze Východ, v malinké vesnici Sluštice, kde ale kolem v okolí vznikla a do dneška existuje skupina Divoký byl, takže byla obrovská jako čest, tak krásná příležitost si s kluky občas zahrát za

0: makat a bylo to hrozně fajn. Pak po přestěhování zase do Hořovic, tam taky byla šance si zahrát občas se šikovnými muzikanty, ale postupně už to upadá, takže teď se spíš věnuju hudbě z hlediska organizace těch koncertů, ať už trošičku pomáhám Petrovi Linhartovi ve Skokách, tak hlavně v těch Hořovicích a někdy i taková nějaká malinká pomoc při vydávání různých desek nebo nahrávek a podobně.
1: A pomáhá muzika, když je ouvej? Nebo vy jste před okamžikem řekl, zkuste někdy pomoci, zkuste být dobročinní na minutu, na vteřinu, zažijete nepopsatelný pocit. Kdy Dušan Kejmar zažívá ty nepopsatelné pocity štěstí?
0: No, vy jste si chtěla zeptat na tu hudbu, tak já na to navážu, protože hudba to dokáže zcela jasně. Zase nedá se to předem naplánovat, samozřejmě můžete slyšet třikrát stejnou hudbu a po třetí teprve vás zasáhne díky místu a takhle, ale pamatuju si poprvně, do dneška si to pamatuju, ten moment, kdy jsem se opravdu rozplakal, já jsem se rozbrečel jak krokodýl. Bylo to na Sázava Festu někdy v začátcích, kdy vystoupila skupina Gypsy.cz, určitě si všichni pamatujeme. Ty kluci hráli s takovým elánem, s takovým nasazením, že já jsem prostě přestal dýchat a opravdu mi začaly se hrnout slzy z očí z radosti. To nebylo takový to dojetí, prostě, že... nebo smutek, to byla radost. To byla, a ta hudba prostě od té doby mě dokáže opravdu jako oslovit mnohem víc. Před vysíláním jsme se bavili o Vojtovi Nýdlovi, kterého tímto moc zdravím. Vojta to dokáže naprosto spolehlivě. Ale není to dojímání, není to o tom, že by vám někdo vyprávil smutné, tragické příběhy, aby vás dojal. Ne, to je krásná hudba, která vás hladí prostě po duši. A vy se zasníte, zaposloucháte doslov do hudby a ty slzy jsou v podstatě slzy štěstí nebo takové úlevy, nebo těžko říct, jak to úplně popsat. Mívám to. Není to pravidelně, není to pokaždé, někdy to je vážná hudba, někdy to je třeba jazz, folk. U heavy metalu se to asi nestane, ten taky neposlouchám. Ale čím víc mám možnost poznávat muzikanty naživo a organizovat koncerty třeba pro 20, 30, 40 lidí, tak tam se to stává velmi často. Protože máte kontakt s tím člověkem na 2-3 metry, vnímáte každou jeho emoci stejně tak, jako on vnímá vás a najednou posloucháte ten jeho příběh a víte, že to, co on vám se snaží sdělit, že asi opravdu prožil nebo měl tu potřebu to napsat. A i když jsou to někdy zhudebněné verše třeba Reinka nebo kohokoliv jiného, tak ví, proč to udělal. Ví a to poselství tam je a speciálně v těch verších, ať už Jana Skácela a dalších, prostě to je, to vás musí zasáhnout. Ne, to tomu se nemůžete ubránit, protože ono to působí mnohem více, než třeba, když já osobně čtu poezii v knize. Já čtu rychle a to je chyba. Ale když mi si dá někdo tu práci a tu básen zhudební a pak mi ji zahraje, tak to je to pravé ořechové.
1: Dušane, moje předposlední otázka. Co se vám v životě nejvíc povedlo?
0: Já nevím, já pořád ještě si myslím, že nenastal čas na bilancování.
1: Tak dobrá, tak teď už ta úplně poslední. Co se v životě ještě nejvíc povede?
0: Já budu hrozně rád, když to všechno půjde tak, jak to jde. Jo, samozřejmě je to podmíněno zdravým, fyzickou stránkou a tak dále. Já se nebojím žádných katastrof. Já mám takovou šťastnou povahu, že i když se mi něco stane, tak mám takový pocit, jako bych to tušil, předvídal, nebo mě to prostě nerozhodí. A spíš se snažím na to zareagovat nějakým dobrým způsobem. A je to, ať už to je jako moje osobní záležitost typu píchnutá pneumatika u auta, nebo třeba i zmíněný konflikt na Ukrajině. To jsou prostě věci, které kterým se nevyhýbám. Rozhodně se netvářím, že nejsou, ale vím, že mě to nesmí zastavit a nesmí mě to porazit. Že prostě musím se snažit vymyslet něco, jak tomu čelit a jak se snažit třeba tu situaci eliminovat nebo pomoci těm lidem, kteří jsou tam na druhé straně. A pokud možno prostě se snažit vyhybat těm nenávistným prostě informacím a zprávám, které létají kolem nás. Že to já považuji momentálně asi za největší opravdu zlo tohoto světa. Když vidím lidi, které já považuji za relativně normální, nevím, jaké jiné slovo použít, i když to není dobré, kteří by prostě za normální situace třeba i přišli na brigádu nebo poslali balíček pomoci nebo 100 korunu a prostě najednou jsou z nich takový zlouni a hejtři a tak tohle je věc, kterou bych opravdu na tom světě změnil mávnutím kouzelného proutku, kdybych ho měl. Když už nechtějí pomáhat, ať neškodí. O to bych prosil všechny.
1: Dušane, já vám ze srdce přeju, ať vám vydrží energie. Samozřejmě, ten elán a touha dál pomáhat. A věřím, že i tím naším dnešním rozhovorem jsme motivovali celou řadu lidí k tomu, aby to zkusili, protože pomáhat stojí za to. Děkuju, že jste přišel do studia dnešního Charitolku. Naším hostem byl Dušan Kejmar, dlouholetý spolupracovník Charity. Mějte se moc hezky.
0: Já děkuji moc vám. Opravdu jste si povídala se mnou moc krásně, takže jsem se vůbec nebál. A připojuji se k vašemu přání a prosím všechny, kteří nás slyšeli, přidejte se k nám.
1: Děkuji, že jste přišel ještě jednou. A Naděžda Hávová se těší zase příště.
0: Děkuji moc. Mějte se moc krásně, vše nejlepší.

za okny noc už zývá. Světlo na zeď čmárá, na zapřenou.

do tmy lampa září, ještě pár hodin zbývá. Další list v kalendáři stačí utrhnout.

0: Autorem Myšlenky na den je svatý František z Assisi. Čte Adriana Růžičková. Myšlenka je reprízou z roku 2005.
1: Almužna. Všichni bratři, ať se radují, když se stýkají s obyčejnými lidmi, kterými ostatní pohrdají, s chudými a slabými, s nemocnými, malomocnými i s žebráky na cestách. Bude-li třeba, ať jdou po almužně. A ať se nestydí, ale spíše ať si vzpomenou, že náš Pán Ježíš Kristus, syn živého Boha všemohoucího, nastavil svou tvář tvrdou jako křemen a neostýchal se stát pro nás chudým, přijmout nezajištěný život, který žil z almužny sám i blahoslavená Pana a rovněž i jeho učedníci. A kdyby je lidé uráželi a nechtěli jim dát almužny, ať za to děkují Bohu, neboť za ty urážky se jim dostane velké pocty před soudem našeho Pána Ježíše Krista. Vězte, že urážky nebudou připočteny těm, kteří je snesou, ale těm, kdo se jich dopustí. Almužna je dědictvím a spravedlivým podílem, který patří chudým a který nám získal náš Pán Ježíš Kristus. Bratři, kteří si berou na starost sbírání almužny, dostanou za to velkou odměnu. Také dárcům dávají příležitost, aby si získali zásluhy, neboť všechno, co lidé na tomto světě zanechají, zanikne. Avšak za lásku a za almužnu, které udělili, dostanou odměnu od Pána.

Je pár vteřin po 18. hodině, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pochopovou. Teď si pustíme nějakou křesťanskou muziku a hned poté vám nabídneme Rádio Vatikán a budeme přebírat jejich zpravodajský týdenní přehled ve slovenštině. Hned poté modlitba za rodiny, dnes Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Teď tedy ale písničky, skupina Ratolesti a Přijmi, pane.

0: Dobrý večer. Dnes se modlíme Růženec slavný a budou se ho s vámi modlit Štěpán,
1: Jiří,
2: Marie,
3: Anna,
4: Daniel.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Nyní necháváme chvíli na stišení pro vaše osobní úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš
1: vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
4: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vzdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Panou do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
4: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
5: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
5: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
5: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Zdrávas královno,
1: Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyňaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce, v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria.
0: Oroduj za nás, královnu posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, až také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Přikládáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
1: Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvobod nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usilna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
6: Amen. Pán s vámi.
1: I s tebou.
6: Požehnej vás na přímluvu svatého Františka, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
6: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Ahoj holky, ahoj kluci. U procházků, kde bydlí holčička Lucka, se kromě jejího kocourka objevilo další kotě. Ale na babičku už je těch zvířátek moc. Proto našli kotěti nový domov, kam dnes kocourka Murka povezou.

0: Příští den se tatínek vrátil z práce v růžové náladě. Děti, vyšlo nám to. Zbalte Mourka, pojede na novou štaci.
1: Ty jsi ale opravdu šikula, Michale,
0: zazářila maminka. Okamžitě přerušila luxování a šla hledat vhodnou tašku. Byla víc než ráda, jak to všechno šťastně dopadlo. Vždyť se už vůbec babičce nedivila, že tolik hudruje. Zrovna dnes, když se vracela s Baruškou domů, našla na dveřích rýsováčkem připíchnutou pohlednici s klubkem koťat a pod tím mohutný nápis Kočičí dům. Barborce se to líbilo, ale jí bylo trapno a honem obrázek sundala.
1: Už jsme celé čtvrti leda pro legraci,
0: povídala a obrázek věnovala Barborce. Zatímco maminka zháněla tašku, děti běžely pro Mourka. Našli ho na jeho oblíbené přední zahrádce. Dnes tam byl ku podivu sám, žádná kočičí společnost, žádní diváci za plotem. Rozvaloval se na placatém kameni mezi fialovým koniklecem a trsem konvalinkového listí. Slunil si bříško a kámen byl pěkně vyhřátý. Ani ne tolik dubnovým sluníčkem, jako spíš huňatým kožichem.
2: Pojď, Můrečku, pojedeš do světa. Budeš se mít dobře, neboj,
0: slibovali děti. A táhli kocoura, ať se kroutil, jak kroutil, dovnitř do domu. Nervózně trhal ocasem, ale neškrábal. Byl to hodný a moc pěkný chlapík. Ještě na půl kotě, s kulatou hlavičkou a jantarově žlutýma očima. Jak ho jen někdo mohl opustit, uvažuje Lucie. Divní lidé běhají po světě. Mají oči a nic nevidí. Mají rozum a nic nechápou. Mají srdce a nic necítí. Ještě dobře, že takoví nejsou všichni. Dobře pro Mourka. Barborka s Lucií směli jet s tátou. Dostali závažný úkol držet mezi sebou na zadním sedadle tašku. Ale trabant hrká a hlučí a kocourkovi se to vůbec nezamlouvá. Sápe se z tašky jako divý, tatínek musí co chvíli zastavovat. Jednou mu Mourek skočil zezadu na hlavu, po druhé mu vlezl mezi pedály. Tatínkovi povolovali nervy, děti vzadu nemohli zvíře zvládnout. Ale nakonec přece jenom dorazili k cíli bez pohromy. Kocour už byl očekáván. Hned dostal v kuchyni svačinu. Stará paní, taková pěkná, skoro jako z Ladovy pohlednice, v květovaném šátku, v zástěře a v papučích s malými červenými knoflíčky, mu nalila do misky mléko. Misku postavila na kachličky vedle kamen, ve kterých přívětivě praskalo dříví. Všichni stáli kolem a dívali se. Mourek obešel misku, přičichl a pak pokojně pil. Lucie s Barborkou se nestačili divit. Jak je možné, že se tady vůbec nebojí? Pochopil, kde je doma, povídá spokojeně tatínek.
1: Však mu u nás špatně nebude a trochu nám prožene myši ve stodole,
0: těšila se stařenka.

Tak to s kotětem Můrkem dobře dopadlo. Zítra uslyšíme, jak Lucinka oslaví narozeniny. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. Dneska máme čas na dokonce tři písničky. Jmenují se Zůbky, Strýček Dinosaurus a Na rybách. Tak si je pojďme pustit.

To byly všechny slíbené písničky a teď už byste měli děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkuji, že jsi dnes přišel do mého srdce. Prosím tě o pomoc, abych se snažila uchovat si ho čisté a otevřené pro dobré věci. Amen. A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Víte, jak se stát posluchači hitparády na Proglasu? Určitě víte, protože našimi posluchači právě teď jste. Děkuji za to. Já se jmenuji Milan Tesař a v následující hodině vám budu dělat společnost. Ostatně hitparádou vás provázím od ledna 1996 a za tu dobu, je to už více než 30 let, jsme si společně poslechli docela dost dobré hudby. Základní pravidla hry jsou po celou tu dobu stejná. Vyberte si 3 písně z naší nabídky. Jedné přidělte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Všechno ostatní důležité budu postupně přidávat. Těšit se můžete na anketu, pozvu vás na koncerty, povíme si o nových albech i o dalších pořadech Proglasu. A také vás zvu ke sledování našich stránek hudba.proglas.cz a také webu hudebnirozhovory.cz. Ještě dodám, že toto kolo hitparády má pořadové číslo 1542 a že na 12. místo dnes nasazují královéhradeckou skupinu Goji a píseň Kopretina.
1: Každá kopretina kvete jenom jednou.

Skupina Goji v létě zahrála v našem koncertním studiu. Záznam jejího vystoupení vám nabídneme ve čtvrtek 8. října. Teď posloucháte hitparádu a já k pravidlům, tedy že hlasujete pro 3 skladby, jedné udělujete 3, jedné 2 a jedné 1 bod. Přidám, že uzávěrka je ve středu v poledne. Moonshy je písničkářka ze Slezska. Její nová píseň se jmenuje Kocour a u nás je to tentokrát 11. místo.

0: bílo.
1: I dnes mám pro vás přehled několika hudebních novinek. Skupina U2 vydá po 9 letech nové studiové album. Bude se jmenovat Carnaval de Luz a vyjde v listopadu. Skupina Nesen vydala album Nejsem s texty českých básnířek a křesťanský zpěvák Adam Bubík vydal nové album s názvem České chvály. Na 10. místo nasazují italsko-bosenskou skupinu New Era Quartet. Je to vlastně smyčcové kvarteto se zpívající houslistkou, které na svém albu Bridge to Sevda nabízí úpravy bosenských, lidových a zlidovělých písní. Ta, kterou si poslechneme, se jmenuje Štote nemá a jejím tématem je bolest z nepřítomnosti milovaného člověka.

Nové písně vám v 15.42. kole hitparády na Proglasu nabídli skupina Goji, zpěvačka Moonshy a New Era Quartet z Terstu. Pavel z Brna mi poslal tip na zajímavou anketu a já jej rád využiji. Dnešní anketní otázka tedy zní. Navštívili jste někdy nějaké neobvyklé nebo zajímavé místo, kam se dostane opravdu jen málo kdo? Nemusí to být nutně zapomenutý ostrov v Pacifiku, ale třeba i objekt pár metrů od domova, kam se výpravy turistů nedostanou už jen proto, že je tam nikdo nenasměruje nebo nepustí. Budu se těšit na vaše odpovědi. Už brzy se dostane na příspěvky z minulé ankety o snech a nočních můrách. Teď ale 9. místo hitparády a pokles z vrcholu skupina Elektra 5 a Ty nebo já.

Na anketní otázku z minulého kola odpověděla posluchačka Růžena. Vyložené noční můry naštěstí nemývám, ale nepříjemné sny občas ano. Nejčastější je ten, že padám do prázdna. Když jsem byla dítě, občas mě ve snu nějaká tajemná postava zhodila ze schodů, případně mě po pádu z výšky probodl nějaký ostrý předmět. Při zlých snech ani po probuzení mi nikdy nebylo do smíchu. Ani vyloženě hezké sny se mi často nezdají, spíš divné nebo neutrální. V jednom zvláštním hezkém snu jsem šla po schodech nahoru, které jakoby neměly konce. Vůbec jsem necítila únavu a byla jsem úplně v pohodě. Neměla jsem strach z toho, co mě tam nahoře čeká. Já děkuji za příspěvek. Ani vy zatím netušíte, co vás čeká nahoře na vrcholu žebříčku, ale třeba nám ke stoupání pomohou křídla. Duet Xindla X a jeho dcery Alice Látkové.

občas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

pětí. Zvu vás na koncerty. Na českém turné je britská blues-rocková skupina Will and the Bandits. Zahraje 2. října v Poličce, 3. října v klubu Parník v Ostravě, 4. října v Opavě, 5. v Žatci, 6. v Plzni v klubu Buena Vista, 7. října v Praze v klubu Jazz Dog a 8. října v Nové Pace. Skupina Spolektiv má 4. října koncert v Křemži u Českého Krumlova a 7. října v Českých Budějovicích společně s písničkářkou Ališi. Mezinárodní festival Jazz Goes to Town se koná v Hradci Králové od 6. do 10. října. Jeho hlavní koncerty mají mota Mapa ticha, Vůně džungle, Ostrovy a oceány, Tajuplné dálky a Cesta do neznáma. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 8. a 9. října skupina Top Dream Company a 12. října skupina MUF. Honza Žamboch má 14. října sólový koncert ve Vsetíně. Skupina Jen tak tak vystoupí 16. října ve Veselí nad Lužnicí a 21. října v Praze v klubu Carpe Diem jako host skupiny Medovina. Saša Niklíčková a Jan Běťák mají koncert v Cross Café na třídě Míru v Pardubicích 22. října. Sopranistka Sara Brightman přijede do Prahy s představením A Winter Symphony. Koná se 26. listopadu v O2 aréně. Pokračujeme na 7. místě se slovenskou zpěvačkou Dorotou Nvotovou, píseň Krásamota.

Co pro vás chystáme v nejbližších dnech? V pátek 2. října vám nabídnou další měsíční přehled hitparády World Music Charts Europe. S Pavlem Koudelkou, bubeníkem skupiny Dunaj, budeme hovořit o letošním kulatém výročí této kapely v pondělí 5. října. V úterý budeme pořád, jak se vám líbí, vysílat výjimečně už v 18 hodin. Půjde o reprízu loňského rozhovoru s Jakubem Koenigem. Vystoupení kapely Elektra 5 z našeho studia vám zprostředkujeme ve středu večer a ve čtvrtek to bude už zmíněný pořad s kapelou Goji. Začátky jsou v 19.15. V týdeníku Slyšte lidé se v sobotu 3. října, také ve čtvrt na 8 večer, zaměřím na pianisty. Teď posloucháte hitparádu a 6. je Markéta Irglová s Petrem Rybízem Tomanem a píseň Proč právě já, na text Michala Horáčka. Proč

Posluchač Pavel nám do ankety poslal tento stručný příspěvek. Někdy by moje sny stály za filmové zpracování. Občas ve snu hledám WC a po probuzení pak musím. Z novinkové pozice na páté místo postupuje Petra Žalmanová s písní Nepadám.

0: co se stane, když tou cestou se dáš, podej mi ruku, neboj, nepadáš.
1: Mám tu druhou sadu pozvánek. Folková skupina Lakomá barka zahraje 3. října v Křenovicích u Slavkova a 22. října v Českém Krumlově. Miroslav Paleček vystoupí 7. října v nově otevřené kavárně Kroskafe Pražská v Liberci. V klubu Stará pekárna v Brně má 7. října koncert opavská formace Kier Brothers, 13. října jihoafrický hudebník Gerald Clark, 20. října jazzový Chet Baker Tribute a 27. října bluesový Albert Frost Band. V experimentálním studiu v Liberci vystoupí 13. října Žamboši a 27. října Mňau Mňau Band a písničkářské duo Martin Čepelík a Andrea Mineva. Festival osamělých písničkářů se koná 23. a 24. října v Malostranské besedě v Praze. Vystoupí na něm například Zuzana Homolová, Jiří Dědeček, Kane, Marek Šťastný, inženýr Vladimír, Dagmar Voňková, Filip Pícha, Martina Trchová, Michal Bystrov a další. Ve Vlašimi má 4. listopadu koncert Jiří Dědeček a 25. listopadu Petr Lutka a manželé Radovi. Festival Colors of Ostrava oznámil prvního účinkujícího pro rok 2027 britského zpěváka Robbieho Williamse. 4. místo Pavel Čadek a Tamten Tamto.
2: Hlad

0: jako teď.
1: Z vás, kdo jste se zapojili do naší ankety, jsem vylosoval posluchače Jiřího, který napsal: vzpomněl jsem si na večerníček Divoké sny Maxi psa Fíka. V němž Fík každé ráno vyprávěl své kamarádce Áje, co se mu v uplynulé noci zdálo. Obdivuji to zvíře. Já své sny většinou zapomínám hned po probuzení. Snad jen, ptáte-li se na noční můry, na střední škole jsem měl problémy s matematikou. Občas se mi ve snu zjeví náš tehdejší profesor a snaží se mi komplikovat život, ale naštěstí nemá potřebnou trpělivost a nad ránem to vzdá. Jiřímu posílám odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a také odměním Petra Hanku. Třetí místo Kateřina Marie Tichá a byt 66. Mažu stopy.

Posloucháte hitparádu na Proglasu, rádiu, které funguje už více než 30 let jen díky přímé finanční podpoře svých posluchačů. Pokud vám to, co děláme, dává smysl, zvažte prosím pravidelnou podporu našeho vysílání. Podrobnosti najdete na našem webu www.proglas.cz. Druhé místo hitparády Filip Pýcha. Filip už bodoval 6 kol s písní Koberec a tak nastal čas pro výměnu. Z alba Je později, než si myslíš, vybírám skladbu Jeremiáš.

O problémech s matematikou jsem četl před chvílí z mailu posluchače Jiřího. Podobné hrůzné sny má i posluchač Petr, který napsal: mými nočními můrami jsou stále sny o tom, jak maturuju z matematiky a neumím vůbec nic. Jaká je má úleva, když se pak probudím a zjistím, že nic z toho není skutečnost? Já musím říct, že mi matematika na střední škole docela šla, ale spoustu jsem toho už pozapomínal. Naštěstí jsem zvládl spočítat, že do tohoto kola s námi nepostupují Beata Hlavenková a Papíroví draci. A podle pravidel jsme se rozloučili také s Petrem Linhartem. Vítězem 15. 42. kola se stává Radúza, které také měníme píseň. Z dvojalba Nebe je odemčené, to bude blues Vrhačova nože.

0: reggae.
1: Posluchač Zbyněk napsal, sny si obecně moc nepamatuji, když už ano, občas se mezi nimi nacházejí i nějaké ty můry. Obvykle se jich ale zbavím tím, že je ráno řeknu někomu blízkému. Dlouhodobě tedy se mnou na vědomé úrovni nezůstávají a proto teď nemohu žádnou zmínit. Připomínám, že hlasujete do středečního poledne pro 3 z těchto písní.

0: slyšel bych po... Hlasujte na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudba.proglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Ve zvukové režii na pořadu spolupracoval Šimon Vítek.
1: Tato kočka poslouchá Proglas.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Hostem dnešního pořadu je inženýr, který se ve 30 letech rozhodl změnit svůj životní směr a vydal se na cestu duchovní. V ostravském studiu vítám farního vikáře, postaru kaplana, římskokatolické farnosti Místek, patera Vojtěcha Buchtu. Chvála Kristu.
1: Až na věky.
0: Oče Vojtěchu, nejste první inženýr, kněz, se kterým natáčím pořád, ba dokonce i na Proglasu jednoho takového inženýra kněze máme, což je ředitel monsignor Martin Holík. Vy jste chtěl být od malička inženýrem. Jakým inženýrem jste? Co jste to vystudoval?
1: Já jsem původně vystudoval stavební inženýrství. A stavebním inženýrem jsem být nechtěl. Bylo to, že jsem se rozhodl až vlastně těsně po maturitě. Věděl jsem, že chci asi studovat nějakou technickou školu, ale úplně se neměl jasno, co konkrétně. A tak mě nějak cesty zavedly na stavební fakultu a nakonec jsem si stavařinu zamiloval. Že...
0: Stavební fakultu v Brně?
1: V Ostravě. Tady v Ostravě jsem studoval. Vlastně na druhém konci Ostravy, než je moje bydliště, tak jsem dojížděl.
0: Já prozradím, že pocházíte z Ostravy, ale ne z centra, ale z Ostravy Radvanic. Tam jste prožil dětství v Radvanicích?
1: No, pro ty, co znají Ostravu, tak Radvanice a Bartovice tvoří jeden společný ostravský obvod. Já jsem se narodil v Bartovicích, no dneska tam žijí moji rodiče. Nicméně v Bartovicích je pouze malá kaplička svaté Anny, takže do kostela jsem chodil do Radvanic a farnost Ostrava Radvanice beru svou, jako svou domovskou farnost.
0: Ministroval jste jako kluk?
1: Ano, ministroval dokonce už jako malému, nevím, kolik mi mohlo být, jestli 12-13, tak mi dali klíče, že se mám starat o kostel a tak jsme to vlastně ještě společně s mým strejdou jsme se začali starat o Radvanický kostel s tím, že potom jsme se tak hezky rozdělili, že on se stará do dneska o kostel a já jsem se staral o faru, tak jsme byli takový tým.
0: Staral o kostel, to znamená dělal kostelníka, zdobil květiny nebo i nějaké opravy?
1: Postupně se to tak vykrystalizovalo, že většinou ze začátku jsme jenom zdobili nebo uklízeli, připravovali vánoční stromky a co bylo potřeba. Zapojili jsme další rodinu, takže o květiny se do dnešních dní stará moje maminka, takže to je takový jako rodinný podnik a i další členové rodiny nám v tom pomáhají. Postupem času jsem se tam i vlastně se strejdou jsme tam se pouštěli do nějakých jako nejnutnějších oprav a já jsem se tam naučil docela dost věcí, jako, že tam v podstatě nikdo nekontroloval, tak jsem se tam naučil zedničinu, elektrikařinu a tak dále, svařovat jsem se tam naučil.
0: To všechno se velice hodí. Když jste potom studoval tu stavařinu, tak jste byl jako doma na fakultě, ne? Co mě tady učí, když já už jsem to dělal ve 12 letech?
1: No, je pravda, že já jsem na stavební fakultě vystudoval dopravní stavitelství, takže to bylo zase něco jiného. Ale jo, že se to, ono to šlo tak ruku v ruce, že to, co jsem se naučil, jsem potom si mohl na vlastní ruce vyzkoušet.
0: Dopravní stavitelství, tak doprava to jsou silnice, to je také letecká doprava.
1: Ostravská fakulta je spíše taková univerzální,

0: maturovala jste na které škole? Už to byla nějaká škola technického typu se zaměřením na techniku?
1: V páté třídě mě rodiče ne přinutili, ale tak dali mi nabídku, mohl jsem si vybrat, zda chci pokračovat na základce nebo zda nejít na gymnázium. Tak jsem se přihlásil na biskupské gymnázium, tam jsem vlastně studoval 8 let, tam jsem také úspěšně maturoval v roce 2005 a za to jsem velmi vděčný, opravdu za to, že jsem mohl studovat na BIKY, tak jsem potom v životě několikrát velmi jako ocenil, protože to byl opravdu pro mě boží dar, že jsem tam mohl tato léta strávit, že to, za to jsem opravdu velmi vděčný.
0: Jistě, biskupské gymnázium, ráno, mše svatá před vyučováním, někdy spirituál se vám věnoval, ne? Vy jste chodil do náboženství jako malý kluk někde v Radvanicích?
1: Ano, to byl možná jeden z důvodů, proč jsem začal chodit do Radvanic, původně totiž Bartovice. Toto moje bydliště má blíže do Šenova, tam jsem i pokřtěný. Právě asi kvůli náboženství jsem postupně začal chodit do Radvanic, protože tam učila moje teta. Jsem tam nějak začal chodit i do kostela a postupem času tam začala chodit i moje rodina a no, byli jsme tam. No.
0: Můžete připomenout, který pan farář tam byl zrovna v těch Radvanicích?
1: Když jsem přijímal první svaté přijímání, tak tam byl otec Švorčík, poté tam vlastně byl otec Straka. Bylo to nějakým způsobem takto spojené, že Hrabůvka byla spojena právě s Radvanicemi. Poté tam přišel otec Vítěz Řehulka, který byl zároveň kaplanem v Šenově a farnost Radvanice měl v podstatě jako administrátor. Ona v té době byla už poměrně jako mrtvá, že to bylo takové neživé, bych řekl. Ale mu se to povedlo nějakým způsobem rozpohybovat a vlastně poté ho nahradil někdy kolem roku 2006 otec Marek Jargus a ten je tam doteďka. A s otcem Markem Jargusem máme velmi dobrý vztah, velmi přátelský. Jsem za něho velmi vděčný, za otce Marka.
0: S otcem Markem farnost také ožila, se domnívám.
1: Ano, ono je takový stabilní prvek, že opravdu je mimořádně duchovní. On totiž navíc se věnuje vzdělávání kněží, dalších pastoračních pracovníků. Má takové specifické poslání v rámci pastorace. To je možná díky tomu, je vlastně v Radvanicích tak dlouho, je to takové stabilní, je to si myslím, že už tak jako hezky zaběhnuté.

0: Oče Vojtěchu, vy jste tedy vystudoval stavařinu a živil jste se stavařinou dlouho?
1: Pár let. Nějakou dobu jsem projektoval silnice, pak jsem se přestěhoval do Olomouce, abych měl větší klid na dodělání jedné závěrečné práce a tam jsem projektoval právě ty moje vysněné železnice. Nicméně mě spíš bavila, nebo spíš mě to vždycky tíhlo do realizace staveb, takže v projekci jsem trošičku trpěl, že mě to úplně nenaplňovalo, nebo že to nebylo to, co bych chtěl asi dělat celý život. Tak potom jsem nějakou dobu skutečně dělal v realizaci, ale víceméně ten čas už byl takový, že už jsem byl rozhodnutý, že půjdu do semináře, takže to bylo i přizpůsobeno to, co jsem dělal, že jsem se nepouštěl do nějakých větších věcí, ale že v podstatě jsem musel nějak počkat do té doby, než nastoupit do semináře, tak tam jsem se opravdu živil realizací staveb.
0: Když se někdo ve 30 letech rozhodne, že půjde studovat teologii a že chce být knězem, kdysi se tomu říkávalo pozdní povolání. Vidíte to také, že teprve ve 30 letech vás pán oslovil, a nebo už se s tou myšlenkou tak nějak lavíroval dříve?
1: Když jsem nastupoval do konviktu, tak

0: Zhruba polovina mojich spolužáků, kteří tam nastupovali, tak už měla vystudované nějaké školy, už se živili nějakou jinou profesí a tím, že nastupovali kolem té třicítky, tak byl takový standard. Myslím, že jsem to nějak počítal, že to bylo tak půl na půl, že polovina lidí byla staršího data výroby, tak řeknu, nešli hned po maturitě. Myslím si, že je to součást formace, to, že člověk nejde úplně hned. To zdané duchovní cestou jsem si kladl už daleko dříve, už někdy vlastně v souvislosti s tím, že jsem, jak jsem studoval na Biky, tak měli jsme tam vynikající kněze, kteří mě opravdu velmi inspirovali. Otec Pavel Kuchař, Jarné Němec, Radek Gottwald, otec Lariš, byl dlouhou dobu můj spirituál. Takže určitě jsem nad tím přemýšlel daleko dřív. Nicméně těsně právě před maturitou jsem zašel tady za otcem Fremlem, tady kousek do katedrály, takový staříčký zpovědník. A tak jsem mimo toho, že jsem se mu vyspovídal, tak jsem mu jako řekl, že vlastně nějak rozlišuju, kam vlastně dál. A tehda jsem byl vlastně v té spovědnici nějak přes hodinu, jsme si dlouhou dobu povídali, moc hezké. A on mi tehda dal takovou brožurku, takový úplně první nástřel. On totiž člověk, když nějak tak poprvé to řekne nahlas, tak vlastně neví, kam jít nebo kam, koho se zeptat, je to takové poměrně náročné. Tak jsem mu byl za to vděčný, tak jsem si tu brožurku pročetl. Byla tam taková věta, která ve mně tak jako hodně zarezonovala, že to rozhodnutí pro zasvěcený život, rozhodnutí pro kněžství by mělo být radostné. A já v té době, když jsem to opravdu rozlišoval nebo přemýšlel o tom, tak jsem si říkal, že by to asi úplně radostné nebylo, že by tam asi bylo něco strachu, něco asi úplně nezdravé, některé motivace. Tak jsem si říkal, že prostě půjdu studovat něco jiného. A na dlouhou dobu to, tak jako jsem si říkal, jo, tak tím to pro mě skončilo. Nicméně co dva roky se vždycky objevil takový moment, kdy většinou to bylo třeba v souvislosti s rozhovorem s nějakým knězem nebo nějakou zasvěcenou osobou řeholnicí, tak jako zarezonovalo v srdci a člověk si říkal, jako jestli jde tím správným směrem nebo zda nemá znova přehodnotit cíl své cesty. Postupem času a vlastně to, jak jsem se definitivně rozhodl, tak to je takový zajímavý. Já už jsem to sice dost často říkal, takže možná, že už to někteří posluchači slyšeli, ale v podstatě stalo se to tak, že farnost Radvanice oslavovala 110. výročí svého vzniku a při té příležitosti jsme uspořádali takovou velkou akci. Stalo to hodně peněz, stalo nás to velké úsilí a skončilo to takovým malým debaklem, protože ačkoliv to bylo tuším v květnu nebo v červnu, zrovna v ten den, kdy jsme to měli naplánováno, tak byl takový leden nebo takový únor, byla opravdu strašná zima. Já jsem v té době měl mít na starosti nějaký venkovní program, měl jsem tam něco organizovat. Ti, co přišli, tak se schovali v kostele. Tam v kostele mimochodem byl taky velmi zajímavý program. A tak jsem si říkal, že venku nemám co dělat, takže půjdu do kostela. A tam byla taková aktivita, že tam bylo spousta zajímavých lidí. Jmenovalo se to Živá knihovna. V podstatě člověk si místo knihy mohl půjčit v uvozovkách zajímavou osobnost, odvést si ji někde do nějakého kouta, kde byly připravené židličky a popovídat si s ní, zeptat se jí na cokoliv člověk chce. Byl tam například otec biskup, byli tam kněží, byli tam lidé z početných rodin, opravdu zajímavé osobnosti. A tak jsem říkal, jo, tak si s někým popovídám, když nemám stejně něco dělat. Tak jsem tam šel a v podstatě poslední, kdo na mě zbyl, to bylo asi 10 lidí, všichni byli tak jako vybraní, a poslední, kdo tam tak seděl v koutku, tak byla sestra Vojtěcha, Františkánka z Olmouce, a tak jsem si říkal, tak si s ní popovídám. A už jak jsem do toho rozhovoru šel, nebo jak jsem k ní šel, tak jsem si říkal, že pozor na to, že... No a když jsem potom z toho rozhovoru odcházel, tak když jsme se loučili, tak už jsem věděl, že je víceméně vymalováno. Nevím, co jsme si přesně řekli, ale věděl jsem, že znova přehodnotím tu svou cestu a že opravdu budu pečlivě zkoumat, zda mě pán nezve ke kněžství.
1: Tak sestra Vojtěcha byla ten prst boží, ano, která na vás ukázala a řekla tak... A z tebe bude kněz.
0: To ne. Takhle by to asi bylo špatně. Ona Nevím, jak už přesně to řekla, nicméně bylo to asi z ducha, velmi to bylo z ducha svatého, že to bylo tak, že opravdu to velmi zarezonovalo v srdci takovým jako poklidným a i radostným způsobem, že to opravdu jsem přijal.
1: Přišel jste domů a řekl jste, moji milí rodičové, já budu knězem. Co na to říkali? Vy jste jediný syn?
0: Mnoho otázek. Tak postupně. Když navážu na to, co jsem říkal před chvíli, tak za rodičema jsem samozřejmě jako první úplně nešel. Šel jsem za otcem Vítkem Zatloukalem, který byl v té době tady v Petřvaldě kousek. Tak jsme si o tom povídali. Tak mě potom nasměroval dál. Nicméně ptal jsem se dalších lidí, rozlišoval jsem to. Pak jsem zašel za svým knězem, za otcem Markem. S ním jsme se o tom nějak pobavili. Poté jsem šel za otcem biskupem. V té době to v podstatě ještě nikdo nevěděl, protože jsem si říkal, že to nějak oznámím, až když vlastně mě přijmou do formace, což trvalo poměrně dost dlouho. To mé rozhodnutí padlo někdy v květnu, v červnu. Přihlášky do semináře jsou do konce března, takže jsem čekal v podstatě rok. Mezi tím jsem právě pracoval sám na sebe, což byl skvěle nádherný rok. A poté to tak jako zjišťovalo stále víc a víc lidí. Říkal jsem to některým členům rodiny, se kterými jsem se tak jako bavil víc, ale ti byli vazaní přísnou mlčenlivostí, že to nesmí pouštět dál. Poté, když jsem byl teda přijat, tak jsem to oznámil rodičům, a to při takové příležitosti, že tuším, že tam byla moje sestra a v té době, teď si nejsem jistý, jestli oznamovala to, že se bude brát se svým nastávajícím manželem, anebo jestli čekají první dítě. Teď si úplně nejsem jistý, musel bych to vypočítat. Nicméně oznamovali rodičům tady tuto radostnou událost, takže rodiče z toho byli velmi nadšení, otvíralo se šampaňské a už se tak jako slavilo. A to, sestra byla teda člověk, který věděl, že půjdu do semináře, tak se na mě potom dlouze důležitě podívala a řekla, že i Vojta chce něco říct. Tak jsem potom musel s pravdou ven a jo, bylo to takové hezké. Rodiče to přijali taky jako značením. Můj bratr už v té době měl vlastně dceru, takže já, ač si nejstarší, tak jako poslední jsem tak jako vylétl z hnízda, dali se to tak říct. Mimochodem, maminka je i vlastně tatínek, že mě opravdu velmi podporují. Jim patří všechna čest, to, že opravdu stojí za mnou a že jsou mi nápomocní

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. Hostem pořadu je kaplan farnosti Místek, páter inženýr Vojtěch Buchta. Oče Vojtěchu, v úvodu jste říkal, že vás studovalo na kněžství více pozdně povolaných, byli tam i jiní třeba inženýři nebo vysokoškolsky už vzdělaní lidé, tak v podstatě jste se cítil velmi dobře. Ne, že byste tam byl mezi 18-letými chlapci, ale skutečně zralí muži, kteří po zralé úvaze opustili sítě.
1: Ano, ano, vlastně v konviktu nás začínalo 11, ale rozhodně jsem nebyl nejstarší. Nejstarší byl otec František Šary, tuším, že teďka slouží v Bílovicích, a bylo nás tam víc, kteří už jsme měli vystudované nějaké školy. A byli jsme taková dobrá parta, že rád na to vzpomínám. Scházíme se každý rok, bylo to myslím, že tak půl na půl.
0: Konvikt je v Olomouci, v olomouckém semináři, a je jediný v republice. To znamená, ze všech diecezí, bohoslovci jste se tam sešli. Bylo to obohacující, že nejenom tady Moraváci, ale že i z těch Čech přišli? Tam je úplně jiný svět kolikrát, co se pastorace týče.
1: Bylo to velmi obohacující. Je pravda, že teď, jak je svět tak propojený, já už jsem jako měl nějaké zkušenosti například s farnostmi někde v severních Čechách. Jezdil jsem tam na takovou misijní akci. A taky jsem měl nějaké známé nebo rodinu všude možně po republice, na Vysočině. Takže člověk už zná nějaké jako takové místní specifika těch jednotlivých církví, ale samozřejmě bylo velmi obohacující, že tam byli lidé ze všech koutů republiky, teda převážně víc tehda bylo z Moravy, ze Slezska. Jednak, že jsme byli věkově různí, ale taky místně vzděláním, tak velmi taková zajímavá skupinka.
0: Na semináři nastoupil nějaký pevný řád, pravidelné studium, duchovní vedení. Neměl jste problém napasovat se do toho řádu po té, co jste předtím pracoval na sebe a dělal jste si, co jste chtěl?
1: Přesně tuhletu otázku mi položil otec biskup Martin při přijímacím pohovoru, a on opravdu má z Ducha Svatého dar se zeptat na věci, které opravdu člověka pálí potom vždycky, když jsem u něho byl na nějakých skrutiních nebo na nějakém pohovoru, tak vždycky trefil pomyslný hřebíček na hlavičku. A samozřejmě bylo to náročné, nicméně ten řád je v jistém smyslu slova osvobozující, že člověk opravdu, když musí, tak musí. Trošku lituju někdy, že se mi nepovedlo si ten seminární řád přenést do současného života, že někdy by mi to asi ulehčilo hodně práci. Bylo to náročné, ale jsem za to vděčný. A zas až takové problémy se s ním neměl. Když člověk chce, tak to jde.
0: První ročník, fakulta teologická, vy jste měla technické vzdělání, najednou nastoupila filozofie a humanitní vědy, latina. V pohodě všechno?
1: Asi rok nebo dva předtím, než jsem vlastně vstoupil do konviktu, tak jsem ještě pořád studoval stavební fakultu, jsem tam dodělal doktorát, nicméně mi to moc nešlo. Prostě drhlo to, nedalo se to moc skloubit s prací. Tak jsem ji ukončil a říkal jsem, že už nikdy studovat nic nebudu, protože už mě to úplně vyčerpalo, vysílilo, byl jsem z toho už až potom jako zhnusený, že člověkovi prostě to nejde, tak, ale musí to nějak dotlačit, tak jsem se na to nakonec vykašlal. No a teď vlastně jsem měl nastoupit znova do školy, na fakultu. Byl takový jako ostřejší rozhovor s Pánem Bohem ohledně studia, že jsem si říkal, že už fakt nechci, že už ne. Ale na fakultu jsem nastoupil, také to bylo skvělé, bavilo mě to. Bylo to zase něco nového, než jsem studoval předtím. S některýma vyučujícíma jsme se hodně zpřátelili, jsou mi inspirací v osobním životě, takže samozřejmě některé věci drhly. Pravidelný kolorit bylo, že jsem na konci srpna dělal v posledním možném termínu zkoušku z řečtiny, To bylo taková sranda, no, ale jinak to bylo hezké, jakože, že jsem si to i svým způsobem užíval.
0: Potom, jak už šlo do tuhého a byla dogmatika a církevní právo, morálka, už to bylo mnohem záživnější, ne, než ty začátky.
1: Dogmatiku jsme měli profesora Žáka, mimořádně skvělý profesor, že opravdu si ho velmi vážím. Jedno jeho kázání mám do dneška nahrané a sem tam si ho pustím. Opravdu fakt skvělý člověk. A opravdu ty předměty těch posledních ročníků jsou asi takové, už je to takové větší hraní, že ze začátku člověk vstupuje do té filozofie, do začátku teologie, tak jsou pro něho všechny termíny nové, takže se to tak jako musí učit. A potom na konci, když už tak jako v tom už umí hrát, tak se to učí daleko lépe. To je pravda, no, že ty poslední ročníky byly takové už takové zajímavější, ale samozřejmě nechci teďka kritizovat učitele, kteří nás učili v těch prvních ročnících, naopak jako odvedli dobrou práci.
0: Můžu se zeptat na téma diplomové práce?
1: Můžete se zeptat. Zase to je taková moje velká bolístka, protože ač teda už mám vystudováno, tak diplomovou práci jsem stále neodevzdal, takže to ještě budu muset nějak tento semestr dořešit. Tím, že jsem stavař, tak jsem chtěl něco stavebního, zároveň na teologické fakultě jsou jiné vlastně zaměření, tak jsem se rozhodl, že budu psát o budově kněžského semináře v Olomouci, protože nejenom o té stavbě jako takové, což by asi neprošlo na teologické fakultě, ale spíše o historii vlastně toho, jak se z původně dominikánského kláštera stal kněžský seminář, jak se v těch dobách největší slávy postupně rozrůstal a jak se při úbytku povolání zase jako smršťuje a postupně bohoslovce nahrazují studenti. Tak o tom jsem nějak psal. Nicméně to bylo z toho důvodu, že když byl covid, tak moc nebylo co dělat, tak jsem si zapsal víc předmětů, že si urychlím studiu. Bylo to po dohodě s rektorem semináře a tak skutečně to tak jako bylo, že když byl covid, tak jsem seděl v knížkách a všechny zkoušky se mi povedlo udělat o rok dřív, včetně státnic. A nicméně diplomová práce, to je vždycky taková moje bolístka, že ty diplomky mi vždycky dělaly takový problém, nebo ty závěrečné práce, tak to už mě vlastně otec biskup poslal do pastorace s tím, že budu učit náboženství a že určitě si najdu čas na psaní diplomky. Takže doteďka není úplně hotová, ale zvažuju, co dál, jak to nějak vést dál.

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovořím s kaplanem farnosti Místek Vojtěchem Buchtou. Po ukončení studia na teologické fakultě následuje první svěcení jáhenské. Vy jste byl svěcen v Opavě a byl jste sám na to jáhenské svěcení?
1: Ano, byl jsem svěcený sám. Sám jsem tam nebyl, byla tam plná konkatedrála. A bylo to takové radostné s tím, že tam vlastně byla moje rodina, přátelé. Já jsem během studia jezdil do jedné farnosti za Opavou, vlastně do dvou farností, do Stěbořic a do Hlavnice. To byla moje takzvaná mentorská farnost. Právě náš otec rektor měl takový projekt, že nás bohoslovce během celého studia posílal za jedním knězem, který nám dělal takového mentora. Trávili jsme u něho nějaký týden o prázdninách a nějaké víkendy přes celý rok. Bylo to skvělé, já jsem dostal přiděleného otce Klementa Rečla, tak jsem jezdil právě do Stěbořic a do Hlavnice a jsme se zpřátelili, takže přijeli taková velká výprava na svěcení do Opavy. Samozřejmě člověk by rád, aby tam bylo víc lidí, nemám rád, když tam jsem jenom sám, ale tak co se dá dělat, no. Byl jsem tam sám svěcen.
0: No a následovalo první jáhenské místo ve které farnosti?
1: Ve farnosti Místek. Tam jsem poté zůstal. Upřímně jsem to nečekal, že budu poslán do Místku, protože tehda tam byl farářem otec Daniel Vícha, měl tam kaplana, otce Václava Rilka. A já jsem viděl, že tam jsou oba dva shodou okolností. Pár týdnů před tím, než jsem tam byl poslán, tak jsem tam byl na návštěvě. Měli jsme tam s otcem Václavem nějaké jednání. Ale tím, že jsem věděl, že tam je kaplan, tak jsem si říkal, že tam asi nepůjdu, že mě nepošlou do farnosti, kde je kaplan. Tak Místek jsem nečekal.
0: To znamená, měl jste faráře otce Víchu? Dobrá škola, ne? Mít otce Víchu farářem.
1: Za něho jsem byl upřímně velmi vděčný. Nicméně byl mým farářem jenom pár týdnů, poté vlastně byl převelen vlastně kousek odsaď na biskupství a přišel otec Kazimír Buba.
0: Berete to jako výhodu, že poté, co jste strávil rok v jáhenské službě, v té samé farnosti zůstanete jako kaplán, tak už jste znal lidi, už jste tam učil náboženství, jako jáhen oddával, pohřbíval. Už jste měl přehled, co ta farnost obnáší.
1: Mm-hmm. Byl jsem vděčný otci biskupovi, že mě tam nechal, protože opravdu Místek mám velmi rád, jsem tam opravdu velmi vděčný za to, že mohu být právě tam. Je pravda, že za ten rok si člověk vytvoří některé vztahy, postupně poznává farnost a že kdybych byl přestěhován hned po jáhenském svěcení, takže vlastně znova se seznamovat, znova hledat, jak to tam vlastně chodí. Takže jsem rád, že jsem v Místku i z toho důvodu, že jsem tam mohl tak jako zakořenit.
0: Kdo nezná Místek, tak je to celkem živá farnost. Je to také děkanát, to znamená, otec Buba je děkan, má na starosti tedy celý místecký děkanát, tak hodně práce, tuším, pak zůstalo na kaplanovi?
1: Ono se stalo ještě to, že do Místku přišel, po té, co jsem byl vysvěcen na kněze, tak jsme se tam vystřídali de facto s otcem Václavem, kdy otec Václav nyní působí jako farář v Ostravě Zábřehu. A společně se mnou tam ještě přišel otec Jiří Filipec. Otec Jiří má nějaké zdravotní problémy a tak tam v podstatě tak jako nechci říct doléčení, ale že tam jsme jako kaplani dva. Otec Jiří je v podstatě plnohodnotný kaplan, dělá všechno to, co se po nás chce, takže máme tam takovou v podstatě pohodu, že jsme tam tři, takže je dost času na třeba domoví důchodců, můžeme právě více zastupovat kněze v děkanátu. Já si třeba teďka jsem si mohl o prázdninách dovolit být na spoustě táborů všude možně, kde mě zvali, nebo na různých akcích, nevím, centra pro rodiny. Takže to, kdybychom tam byli v menším počtu, tak by asi nešlo. tady tenhle ten stav je skvělý, že právě ten první můj kněžský rok jsem mohl prožít zároveň s otcem Bubou a zároveň se Jiřím, že jsme to měli takhle nastavené, že to bylo skvělé.
0: Já jsem se v katalogu diecéze dočetl, že jste kaplanem pro mládež. Takže nejenom děti, tábory, ale také mládež. Co to obnáší být v děkanátu kaplanem pro mládež?
1: Když jsem si přečetl svůj jmenovací dekret pro jakožto kaplana pro mládež, tak jsem se trošku zhrozil, protože z těch povinností tam je poměrně dost. A jde o to, že člověk se tak víc stará o nebo věnuje dorostu. Hlavně jsou děcka od, no děcka, mladí lidé od 15 do 25 nebo možná starší, ale tato věková skupina, snažím se pro ně spolu organizovat nějaké akce. Je dobré možná zmínit, že místek je skvělý v tom, že tam to funguje samo, v podstatě nezávisle na knězi, takže ta mládež si hodně věcí udělá sama, že po mně se chce vyloženě jenom nějaká duchovní podpora, což je skvělé, za to jsem fakt taky vděčný, že tam to funguje, že tam nemusím nic tlačit, že naopak tam stačí dávat prostor a ono si to kvete a roste tak, jak potřebuje. Například teďka v pátek jsme měli takovou zahajovací akci pro ty, kdo chtěli přijít. To jsme na farní zahradě uspořádali chvály. To bylo moc hezké. My jsme otevřenou zahradu, takže lidé chodili kolem, dívali se, co se tam vlastně děje. Jsem rád, že v místku je taková skvělá parta animátorů, že si to jako vzali za své a že tím žijou. Opravdu, že to nestojí na mě, že opravdu jenom mohu nechávat věci plynout a jen tak podporovat. Samozřejmě mezi povinnosti kaplana pro mládež patří nějak spolu organizovat věci diecéze, například biskup, což je setkání mládeže s otcem biskupem. V příštím roce proběhne zde v Ostravě celostátní setkání mládeže, tak na tom už také spolupracujeme. Teďka o víkendu jsme měli setkání ještě s dalšími kněžími, co mají na starosti mládež ve svých děkanátech. Taky to bylo mimořádně konstruktivní, podnětné. Tak té práce je taky dost, ale ono se tak nějak vždycky objeví nebo vykvete to, co by měl člověk dělat.

0: Oče Vojtěchu, hovoříme o farnosti Místek, o děkanátu Místek. Lidé většinou mají toto město spojeno jako Frýdek Místek. Ale Místek je zvlášť děkanát, Frýdek je zvlášť děkanát. Místek je farnost, Frýdek je farnost. Spolupracujete navzájem, když jste jedno město a dva děkanáty, dvě farnosti, ta spolupráce tam určitě je.
1: Ano, tak pro neznalé místních poměrů, tak je potřeba vysvětlit, že skutečně to pochází z historie, že to dlouhou dobu byly dva státy dokonce. Vlastně člověk si řekne jedno město rozdělené řekou, na jednom břehu Morava, na druhém Slezsko. Ty farnosti jsou rozdělené i z toho důvodu, že farnost Frýdek spravují redemptoristé, zatímco farnost Místek je pod klasickou diecézní správou. Nicméně snažíme se o spolupráci. Před prázdninama právě mládežníci z Frýdku pořádali vždycky festival na faře ve Frýdku. Nicméně fara se opravovala, taky uspořádali tento festival u nás v Místku, takže skutečně ta spolupráce nějakým způsobem roste. Když máme tříkrálový průvod, tak se jde z Místku do Frýdku nebo naopak. Opravdu snažíme se nějak propojovat tyto dvě farnosti. Samozřejmě většina lidí to nerozlišuje jako Frýdek Místek. Ti místní, co znají nejenom v Místku, ale i ve Frýdku, tak to častokrát důsledně rozlišují, když často si z toho děláme srandu, že takové místní půdky, že to je spíš někdy pro zábavu už teďka.
0: A oče Vojtěchu, co vám v místecké farnosti působí obzvláště radost?
1: Těch věcí je spousta. Nicméně, kdybych měl vypíchnout takovou opravdu jednu, takový top, tak tam je společenství. Není to čistě společenství farností Místek, ale právě jsou tam lidé z Frýdku, ale i z širšího okolí, někteří z Ostravy. Jmenuje se to společenství Abel. A to mám moc rád, že to je společenství, které vlastně nestojí na mě, že si tam mohu přijít v uvozovkách, jak chci, že ještě do nedávné doby jsem neměl žádnou funkci, roli a že jsem tam opravdu mohl tak jako duchovně zrelaxovat, že jsem nemusel nic organizovat, že opravdu to bylo společenství, ve kterém jsem opravdu mohl jako kněz čerpat, že tam jsou lidé, kteří jsou velmi aktivní a kteří opravdu mají Boha a církev na prvním místě a to je radost takové lidi spotkávat a opravdu jako kněz mám z toho společenství velkou radost, že jim opravdu velmi povznáší a pozbuzuje.
0: Oče Vojtěchu, tak vy jste inženýr stavař. Stále ve vás probíhá ještě taková ta profesionální deformace, že přijdete k nějakému kostelu a řeknete si, tak tady bych to chtěl opravit střechu, tady fasádu, tady okna. Vidíte to i z té stavařské profese pořád? A chápete to jako výhodu, že přijdete do kostela a budete vědět, co je třeba opravit, zachránit?
1: Ano, mám to. Vejdu do kostela a všímám si. Nedávno se mi stalo to, že jsem, tuším, že to bylo na Hostýně. Já jsem totiž chvíli předtím řešil právě jeden kostel, který se postupně rozjížděl, tak se tak stahoval. Tak jsem byl na Hostýně, byla tam zrovna, probíhala mše svatá, já jsem tam byl jako poutník. A tak jsem se díval po těch klenbách a tak jsem si říkal, že by to že vlastně ty klenby, aby se to nerozjíždělo, takže že jsem si představoval ten svorník, který tak nějak drží. A zrovna v tu dobu se četlo to čtení z listu tuším Kolosanům, kde zaznělo, láska je svorník dokonalosti. Tak to ve mě tak zarezonovalo, že to opravdu se sešlo s tím, že jsem opravdu přemýšlel o svorníku, který ty klenby drží dohromady. Když přijdu někam, tak první si tak dost často všímám, co padá, co by se dalo udělat v jednom kostelíku, ve kterém sloužím ve Svěrnově. Tam je taková zpovědní místnost a tam je zlínající vlhko ze spoda a vždycky z toho chutí si v té spovědnice vzít nějaké kladívko a osekat to a pak to nějak nahodit nějakou novou omítku, aby tam neopadávalo, takže pořád to tak jako nějak ve mně je. Ale snažím se to krotit, že samozřejmě kněz není od toho, aby opravoval kostely. Já to klidně dělat budu, že mě to baví, já si přitom dokonce odpočnu, ale dost často lidi mi to připomínali, že jo, když máš tu stavařinu vystudovanou, takže můžeš opravovat. A já si říkám, jo, klidně opravovat kostely budu, ale jako kněz bych měl asi dělat spíš něco jiného, vzhledem k tomu, že nás kněží není úplně na rozdávání. Samozřejmě využívám to někdy s tím, že vezmu pár lidí a děláme nějaké opravy například na faře v Radvanicích, ale to beru spíš jako pastorační prostředek, kdy ta práce tak hezky spojuje. Když lidé společně něco tvoří, tak jsou daleko víc otevřenější a lépe se s nima povídá při práci, takže když potřebuju s nějakými lidmi něco pořešit, tak si je vezmu na faru do Radvanic a něco podnikáme.
0: Oče Vojtěchu, na závěr pořadu pozbuďte mladé muže, podobné jako vy, kteří třeba to boží volání i slyší, ale říkají si, a já už jsem na to starý, já už, jak depak, já bych šel znovu studovat někam teologii. Vy jste důkazem toho, že to jde?
1: Já mám vždycky před očima svého prastrýce, bratra mé babičky. On se rozhodoval taky pro kněžskou službu. Chtěl být saleziánem, nicméně byla 50. léta 20. století, takže mu to nebylo dovoleno. On předtím ještě musel překonat to, že byl nejstarší syn a jeho rodiče měli statek Grund na Vysočině, takže to měl převzít. Ale to se mu povedlo, dokonce i vzdělání se mu povedlo dodělat. Nicméně komunisté mu poté vystavili tvrdou stopku, tak mu jeho duchovní doprovázející vlastně doporučil, ať se ožení. Tak se oženil, shodou okolností si vzal slečnu v té době, která chtěla vstoupit do kláštera a také jí to nebylo dovoleno. Společně vychovali 3 děti. Krátce po revoluci byl jeden z prvních mužů, kteří se nechali vysvětit na trvalé jáhny. A opravdu, když jsem ho potkával, tak to jeho trvalé jáhenství bylo ne o tom, že se přetahoval s knězem o konvičky při mši svaté, ale opravdu tou službou žil. Velmi poctivě navštěvoval nemocné, chodil do domova důchodců. Já, když jsem právě nastupoval v místku, tak jsem měl tady tohleto hodně na paměti a tak jsem si říkal, že právě do toho půjdu taky s takovým nadšením, abych nedělal strejdovi ostudu. Ale ten jeho příběh tím nekončí. On ovdověl, když mu bylo tuším 85, 86, a tak se domluvil s otcem biskupem a byl vysvěcen na kněze. A dlouhou dobu působil v jednom domově důchodců. Ten domov důchodců byl poměrně velký, bylo tam kolem 200 lidí, takže taková slušná farnost. A také pomáhal kněžím v okolních farnostech se zástupy, se zpovídáním. Ten jeho příběh beru jako to, že nikdy není pozdě, že naopak Bůh si volá lidi pořád a že ty jeho cesty jsou opravdu nevyzpytatelné.
0: Oče Vojtěchu, já vám moc děkuji za všechna vaše slova, za otevřené srdce posluchačům a do dalších kněžských let vám přeji hojnost Božího požehnání a stalou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie a ať vás tady nadšení a smysl pro humor neopouští.
1: Moc děkuju za pozvání. Vám i všem posluchačům Radia Proglas přeju hojnost všech božích milostí.
0: Hostem dnešního pořadu byl pater Vojtěch Buchta, farní vikář z Místku. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žounerčík.

0: Je 21 hodin, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes se budeme modlit z 27. neděle v mezidobí, je to na stránce 1158, jenom antifona ke kantiku Panny Marie bude na stránce 812. Samozřejmě následující části modlitby budou pokračovat na stránce 1158. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to strana 1039. Další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících, jenom antifona ke kantiku Panny Marie, ta je na stránce 720. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Pavel.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Stvořiteli světa Bože, nebe, země, také moře, ty jenž věrné osvěcuješ, Duchem Svatým zapaluješ, ráčiš nás dnes osvítiti světlem své božské milosti.
1: Ty, který jsi nazval světlo dnem, s přicházejícím večerem, nauč nás tebe chváliti, tvou dobrotu velebiti, noční hrůzy zažeň od nás, když se modlíme, uslyš nás.
0: By duše naše nebyly nepravostmi obtíženy, ani zlobou naplněny, a tak života zbaveny, myslíce na věci časné, bychom nepřišli o věčné.
1: Dej nám tvou vůli hledati, věcí nebeských žádati a varovati se všeho, co je duši škodlivého. Dej po tvých cestách choditi a tak života dojíti.
0: Žádáme si tvé pomoci, Bože Otče všemohoucí, ty i se svým milým Synem, spolu také svatým Duchem, si naším jediným Pánem, až na věky věků. Amen.
1: Hospodin řekl mému Pánu, seď po mé pravici, aleluja.
0: Dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku, splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Hospodin řekl mému Pánu, seď po mé pravici, aleluja.
1: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech, aleluja.
0: Oslavím Hospodina celým srdcem, ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
1: Veliká jsou Hospodinova díla, ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
0: Velebnost a vznešenost je jeho dílo a jeho spravedlnost zůstává na věky.
1: Památku ustanovil na své divy. Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
0: Dal pokrm těm, kdo se ho bojí, neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
1: Své mocné činy ukázal svému lidu, když jim dal majetek pohanů.
0: Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, spolehlivé jsou všechny jeho příkazy.
1: Pevné na věky, navždy, provedené v pravdě a právu.
0: Vykoupení seslal svému lidu, sjednal na věky svou smlouvu, svaté a velebné je jméno jeho.
1: Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Moudře jednají všichni, kdo tak činí. Jeho chvála zůstává navždy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. Aleluja.
1: Pán náš Bůh všemohoucí se ujal království. Aleluja.
0: Aleluja, vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja, chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja, pán náš Bůh vševládný se ujal království. Radujme se a jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja, neboť nadešla Beránkova svatba. Jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pán náš Bůh všemohoucí se ujal království. Aleluja.
0: Krátké čtení je z prvního listu Petrova z první kapitoly. Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže z mrtvých stáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi, protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době.

0: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky.
1: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Požehnané je tvé slavné svaté jméno,
1: jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky. Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné. Bůh obrodil všechno stvoření vykoupením a láskou ho stále obnovuje. Vzívejme ho s radostným srdcem.
1: Bože, prokazuj nám stále svou lásku. Díky tobě, Bože, za to, že zjevuješ svou moc ve všem stvoření.
0: A na běhu světa ukazuješ svou prozřetelnost.
1: Skrze svého Syna, hlasatele pokoje a vítěze na kříži,
0: vysvoboď nás od zbytečného strachu a zoufalství.
1: Dej všem, kdo milují spravedlnost a snaží se o ní,
0: ať poctivě spolupracují na budování světa v pravém míru.
1: Ujmi se utlačovaných, vysvoboď zajaté, potěš ubohé, dej chléb hladovějícím, posilni slabé.
0: Na všech učiň zjevným vítězstvím kříže.
1: Svého Syna mrtvého a pohřbeného si podivuhodně vzkřísil k slávě.
0: Dej, ať i naši zemřelí přejdou s ním do věčného života.
1: Bože, prokazuj nám stále svou lásku.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají. Smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Je 9:45 večer a na Proglasu vás zveme k poslechu koncertu vážné a duchovní hudby, který otevře slavnostní mše českého autora Jana Dismase Zelenky. Jan Dismas Zelenka v první polovině 18. století umělecky působil v kurfiřtské dvorní kapele v Drážďanech. Nejprve zde byl kontrabasistou, později skladatelem a dirigentem. Jeho dílo vyniká neobyčejným barokním kompozičním stylem, proto je často Jan Dismas Zelenka označován přezdívkou Český Bach. Napsal téměř 250 skladeb, převážně duchovního charakteru. V posledních 10 letech života zkomponoval celkem 21 mší, jednu z nich s názvem Missa Dei Patris, překladu Bůh Otec, nyní zazní v podání souboru Kammerchor a Barok Orchestr Stuttgart. Pěvecká sóla přednesou sopranistka Mechthild Bach, altistka Daniel Taylor, tenorista Markus Brucher a basista Gotold Schwarz. Řídí Frieder Bernius.

Další program koncertu vážné a duchovní hudby připomene dnešní svátek svatého Františka z Assisi. V letošním roce si připomeneme 800. výročí jeho úmrtí. Na památku slavného světce zakladatele řádu Františkánů zkomponoval slavný romantický skladatel Ferenc Liszt klavírní legendu s názvem František z Assisi káže ptáčkům. Ta je často uváděna i s další legendou s názvem Svatý František z Pauly kráčí po vlnách. Obě tyto listovy skladby nyní uslyšíme v podání solisty Nikolaje Demidenka.

I další skladba dnešního koncertu byla vybrána k uctění památky svatého Františka z Assisi. Je známo, že František z Assisi nalézal pokoj v přírodě. Nám teď klidnou atmosféru navodí melodicky líbivá skladba Edvarda Grieha, její název je Lesní tišina. Uslyšíme ji z nahrávky francouzského klavíristy německého původu, který se jmenuje Walter Wilhelm Giesenkind.

V závěru svátečního koncertu zazní dílo France Schuberta. Tento raně romantický rakouský skladatel psal prokomponované písně, působivé symfonie a z komorní tvorby za zmínku stojí jeho úspěšná smyčcová kvarteta. Věnoval se i klavírním a duchovním skladbám. My si dnes pustíme Schubertovo klavírní trio číslo 2 S-dur. Uslyšíme ho z nahrávky souboru Trio Bohémo, které hraje ve složení Jan Vojtek klavír, Matouš Pěruška housle a Kristina Vocetková violončelo.

Právě dohrála poslední skladba dnešního koncertu vážné a duchovní hudby. Slyšeli jste klavírní trio číslo 2 S-dur opus 100 od France Schuberta. Skladbu zahrálo trio Bohémo ve složení Jan Vojtek klavír, Matouš Pěruška housle a Kristina Vocetková violončelo.

Žena statečná je korunou svého manžela. Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení. Statečně si vedli mnohé dcery,

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Hříchy z lidské slabosti. Moderní psychologie přichází na pomoc těm, kdo jsou zhovívaví k lidským hříchům. Kolik různých složek působí v jednom skutku, od dědičnosti až po vlivy podnebí. Skoro se zdá, jako by člověk ani nemohl za to, co dělá. I Kristus v evangeliu projevuje zhovívavost hříšníkům, u kterých vidí jen slabost a ne zlobu. Někteří mravokární kazatelé, jako například i svatý Jan Zlatoústý, se dávají občas strhnout k přímému posuzování, které se zdá nelidským a farizejským. Částečně se to vysvětlí zápalem výmluvnosti. Je tu však i jiný důvod. Tato přísnost vyniká na těch místech, kde chtějí otcové zdůraznit základní křesťanskou pravdu. Jediný opravdový důvod hříchu je svobodná vůle člověka. Závisí totiž na nás, chceme-li nebo nechceme-li dobro, na ničem jiném. Špatně ovšem této zásadě rozuměli někteří staří sektáři, kteří tvrdili, že dokonalý člověk se už nemusí bát žádného prostředí, žádného pokušení. Je prý dost silný, aby všemu odolal. Tak daleko jistě nechtěl zajít žádný pravověrný kazatel. Proto své první tvrzení o síle lidské vůle opravují, dávají mu správnou hodnotu a míru výzvami opačného rázu. Doporučí vyhýbat se co nejvíc všem pokušením. Jsme totiž křehcí a slabí. Vždyť i anděl v nebi a Adam v ráji zhřešil. Tím spíš my lidé na zemi. Máme proto svou slabost znát a nevydávat se v nebezpečí svévolně nebo z nedbalosti. Jde tu ostatně o něco podobného jako při hříších z nevědomosti. Slabost omlouvá hřích, ale naopak zase dobrovolné hříchy jsou příčinou naší slabosti. Nedá se tedy docela omlouvat.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Fanfáry se nesly poutním areálem kostela Na nebevzetí Panny Marie v Netíně. Na první pohled to bylo slavnostní odpoledne s hudbou, hosty a programem pro rodiny. Setkání ale připomnělo také jedno jméno a především jednu myšlenku, že to, co člověk dostal, může proměnit v pomoc druhým. A právě tam jsme si 12. září 2026 připomněli 10 let od založení nadačního fondu Františka Podstatsky Lichtensteina. Na místě natáčela a dnešním radioreportem vás provází Iva Horká a o zvuk se postaral Šimon Vítek.

0: František Podstatský se narodil v roce 1933. Po odchodu rodiny z Československa v roce 1948 prožil velkou část života v zahraničí. Po více než půl století se vrátil do kraje spojeného s rodovou historií. Zajímal se o hospodaření, přírodu, kulturu a umění, ale také o lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. V roce 2016 založil nadační fond, který měl toto sociální a kulturní dědictví nést dál. Ještě v témže roce ale zemřel. Fond však pokračuje. Co vlastně z původní myšlenky Františka Podstatského žije po 10 letech? Na to odpovídá předsedkyně správní rady nadačního fondu Hana Sklenářová.
1: Hezké odpoledne, vážení a milí. Jsme moc rádi, že jste přišli spolu s námi oslavit 10. výročí nadačního fondu Františka Podstatského-Lichtenštejna. Jak mám začít jinak, než tím, že myslím na člověka, kterého jsme mnozí znali osobně, bez kterého bychom tu dnes určitě nebyli, na člověka, který měl velké srdce, měl v sobě pokoru, měl v sobě moudrost, měl velký nadhled, jak už řekla naše nadační Míša, měl osobitý humor. Myšlenka založit nadační fond přišla v roce 2016. Přišla v roce, ve kterém nás pan Hrabě bohužel v zápětí opustil. Nicméně dobře si pamatuji na to, když jsme ještě s panem doktorem Pavlasem, místopředsedou správní rady nadačního fondu, seděli u pana Hraběte v Jabloňově a on říkal, že by chtěl založit nějaký fond, něco, co by pomáhalo lidem, protože když se vrátil ze zahraničí, tak opravdu nevěřil tomu, jak krásně ho tady lidi přijmou a jak ho budou mít rádi, jak budou ho zvát na různé akce, jak bude s nimi sdílet jejich radosti, jejich strasti. A řekl, že chce, aby nadační fond a také nás tím zavázal, pomáhal na Vysočině, která mu byla tak blízká. Ohledně Netína, tam víme všichni, že to bylo jeho zamilované místo. Nakonec i dnes bude odhalena na jeho věčnou památku pamětní deska na farním dvoře, kam vás také všechny zvu. Budeme začínat, tak si myslím, že by to mohlo být ve 14.45, v 15 hodin by se deska odhalovala s tím, že tedy u toho budou hrát babylonští trubači a pan velkomeziříčský děkan velkomeziříčské diecéze, pan otec Jiří Kaňa, by okřtil, nebo tady požehnal, jak on říká, aleji Františka Podstatského Lichtenštejna, která bude zde takto pojmenována na farní zahradě a bude také na jeho věčnou památku nést jeho jméno. Ano, jak už tady řekla Míša, spojuje nás pomoc druhým. A i pomoc vaše tím, že přispějete dobrovolným vstupným, které pomůže Rose, stacionáři z Bystřice nad Pernštejnem, stacionáři handicapovaných. Na těch akcích, které nadační fond pořádá, tak vždycky vybíráme nějakou skupinu, nějaký stacionář, nějakou organizaci na nějaký konkrétní účel, kam ty peníze budou investovány, pak jezdíme se podívat, že skutečně to takto je. A můžu říct, že za ty roky, co jsme už tedy provázeli nadační fond na té cestě, tak vznikla spousta přátelství. Z toho začátku to bylo opravdu velice zajímavé, protože víte, nikdo z nás nevěděl, jak ten nadační fond v podstatě uchopit, co máme dělat, jak to máme všechno udělat. Začali jsme obvolávat různé organizace. Ty si mysleli, že jsme se zbláznili, že jako dobrovolně přinášíme nějakou pomoc. Mnozí nás považovali i za podvodníky, takže to v podstatě byly opravdu ty naše začátky. A dneska, když si na to musím obrátit tedy list, prosím, tak tady máme tolik lidí a tolik organizací, kde skutečně máme za těch 10 let už vybudovaná přátelství, řekla bych, že už na celý život, nebo aspoň na jeho velkou část. A vítám právě organizaci Portimo, samozřejmě oblastní charitu Žďár nad Sázavou, kteří nám pomohli s organizací této akce, Opálky, domácí hospic Vysočina. Potom tedy pana Silvestra Jurčaka s Fenkou Máňou, VGS, společnost genealogickou z Velkého Meziříčí, ISC Vysočina, handicapované sportovce, potom maskoty paní Motlové Husákové, bude mezi vámi tady chodit pro děti tlapková patrola, budete tady mít broučky, loutkoherce, budou tady chodit klauni ze Zušky z Velkého Meziříčí, které také moc děkujeme, protože s nimi také spolupracujeme. Vlastně všichni, co se tady dnes budou vyskytovat a budou tady účinkovat a mají tady svoje stany, tak s námi nějakým způsobem spolupracují a pomáhají nám. A my jim za to moc děkujeme. Pokud se týká těch organizací, co tady jsou, tak jsou tady právě proto, jsou tady pro vás. Protože jsme si říkali, že by bylo velice fajn, kdybyste měli tyto organizace na jednom místě, abyste se mohli přesvědčit, aby vám ukázali, co všechno dovedou, protože každý z nás je může někdy potřebovat. A že by třeba bylo fajn, abyste to věděli předem, kam se můžete obrátit, když bude vám v životě těžko, vznikne nějaká situace, se kterou si nebudete vědět rady. Takže prosím pěkně, běžte je potom navštívit, podpořte je, podívejte se, čím se zabývají. Jsou to všichni velice fajn lidé.
2: Nad horu svítá, začíná nový den. Slunce nás vítá. Mládenče vstávy, koni chcou vody mít. Tak jim jo dávej, ať můžeš být.

0: Každé z nás.
1: Dospíval Petr Bende a chrámový sbor z Netína, kteří společně vystoupili na zahradě fary vedle kostela. Jak už jsem zmínila, za nadačním fondem je konkrétní člověk a člověka někdy lépe než životopis vystihne vzpomínka někoho, kdo ho znal osobně. Pojďme si tedy nyní poslechnout, jak na Františka Podstatského vzpomíná jeho bratr Jan a členka správní rady nadačního fondu Helena Severová, jedna z osob, která s ním trávila hodně času a v poslední době před jeho odchodem mu byla na blízku.
2: Já jenom chci říct, že on byl 4 roky starší jako já, tak on byl jako druhý tatínek pro mě, jo. Mě naučil napsat, mě naučil lepší psát, jo. On byl člověk, který už jako dítě četl moc. Pro děti věci a potom později dál a dál. Tak vždycky trošičku věděl víc, jak jako mladší, jo. Tak on byl vždycky tak. Potom on pracoval a já ještě byl ve škole, tak každýkrát v létě jsem ho navštívil, aby nebyl tolik sám. On tam měl těžkou práci, to jsme udělali. Tak to se vzpomněme na ním. Naneště potom já jsem přišel do Evropy, on jel do Kanady, tak potom už. A když se vrátil, on mi řekl, že být znovu tady v Meziříči, pro ně bylo to nejhezčí, co měl v životě, že se tam vrátil a že tady mohl být ten čas.
1: A ještě se vás zeptám, máte radost, že vznikl ten nadační fond a že prostě ta jeho myšlenka nějak dál žije?
2: On to takhle chtěl, tak když si to přál, tak jim to přejel samozřejmě.
3: Říká, budu jenom říct pár slov. Bratr s manželkou ztratili 2 děti, se nenarodili a konečně na konci neměli dítě. Tak pro ní to bylo takový smutná věc, že nemá dítě. Tak není to dávno, mě řekl ještě ten den, kdy já budu zemřet, nikdo v životě bude myslet na mě. Tak já myslím, že dnes se ukáže, že se bude myslet na ní. A to je, co on chtěl. Tak děkuji mockrát.

0: pan hrabě byl neskutečný člověk, strašně laskavý a vlastně neznám ho, že by se někdy zlobil, že by, protože jsem u něho potom pracovala i jako hospodyně a nikdy, protože jsem měla i strach, nikdy jsem nevařila pro někoho takového, tak jsem se ho ptala, co, pane hrabě, co vám budu vařit? A on mě říká, vaříte doma? Říkám, no vařím. No tak vidíte. Co měla rád, tak měla rád, my tomu říkáme bílou polívku, smetanovou, s vejcem a s koprem, to miloval. A měla rád i meruňkový knedlíky a za všechno vždycky poděkoval, vždycky poprosil, byl hrozně laskavý. Ke všem byl strašně laskavý. Samozřejmě, že měl i nějaké výhrady, ale nikdy nebyl, že by pan František nikdy nikoho nekritizoval, nebo když kritizoval, tak jako zdravě, rozumně, s tím, že se snažil s každým vyjít. A ti lidi, kteří ho znali, nebo kteří s ním přišli do styku, tak vlastně byli šťastní, že se s ním mohli potkat, protože s každým si rád vyprávěl, s každým nikoho neodmítl.
1: V Netíně se během oslav potkala dvě slova, která mohou na první pohled stát daleko od sebe. Jsou to slova tradice a pomoc. Tradice může být připomínkou minulosti, anebo také otázkou, co z hodnot minulých generací dokážeme přenést do současnosti. A právě o významu tradic pro člověka a společnost na oslavách mluvil kněz, biolog a etik Marek Orkovácha.
2: Otázka je taková, jak vnímám dnešní den, je tady tradice, která už tady běží 20 let. Toto se přesně musíme naučit o těch šlechtických rodů, abychom mysleli na další a další generace. To my normálně neumíme. Politika myslí na ty 4 roky dopředu, nebo na 8 roků dopředu. Ale církve a šlechta, tak bychom měli myslet na ty stovky a stovky let dopředu. Nejenom na nás, ale taky ještě na naše vnuky, na naše pravnuky. Takže pokud tady dneska něco zakládáme a třeba to nebude mít žádný zisk pro tuto generaci, no počkejte další 200 let a najednou si zjistí, že to ten zisk bude mít. Takže toto je ta věc, kterou se můžeme z toho dnešního odpoledne naučit, abychom mysleli daleko. Abychom mysleli a viděli za obzor. Abychom naše děti učili nejenom to, aby byli úspěšní lidé a nejenom to, aby byli i slušní lidé, ale aby i ty naše děti mysleli na další a další generace.
1: Výročí vybízí k ohlédnutí. Pro nadační fond je ale možná důležitější otázka opačná. Kam dál? Po 10 letech se mění potřeby lidí, sociálních služeb i institucí, které jim pomáhají. Co by tedy měl nadační fond Františka Podstatsky-Lichtenštejna dokázat během své druhé dekády? Co by mu popřála jeho předsedkyně správní rady Hana Sklenářová?
3: A já vítám u mikrofonu předsedkyni správní rady nadačního fondu Františka Podstatského-Lichtenštejn a zeptám se jí jakožto osoby nejpovolanější, co chtěl František Podstatský založením tohoto fondu změnit, předat dál?
4: Myslím si, že chtěl předat pochodeň pomoci. Myslím si, že skutečně to byl člověk, který měl obrovské srdce, byl velmi moudrý, pokorný a my kolem něho, kteří jsme ho osobně znali, tak jsme ho vždycky velice ctili a měli ho rádi. Pan hrabě František

0: žil v tom duchu, který on si přál. Nebo nemusím ani předpokládat, ale víme to.
1: Určitě ano, protože my vždycky na těch našich akcích, koncertech, při těch akcích pořádáme spoustu, chceme, aby lidem bylo milo. Chceme, aby byli s námi rádi, aby cítili, že jsou milovaní, že jsou zvaní, že jsou chtění a aby se nám podařilo zapálit tu pochodeň pomoci dál, protože v nás, kteří jsme pana hraběte Františka Podstatsky Lichtenštejna znali, tak ji určitě zapálil. Někteří z nás se právě začali věnovat té nadační charitativní činnosti víc a myslíme si, že je potřeba tu pochodeň zapalovat dál. A slibujeme si od toho samozřejmě, že navštěvují naše akce celé rodiny i s malými dětmi a snažíme se, aby i ty děti viděly, že pomáhat je prostě normální, samozřejmě, že to k životu patří a snažíme se v tomto duchu vychovávat spolu s jejich rodiči. My pomáháme oblastní charitě Žďár nad Sázavou. V rámci jejich zařízení pomáháme jednak stacionáři Rosa z Bystřice nad Pernštejnem, ke kterým poputuje dnešní výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 53 tisíc korun. Takže děkujeme všem, kteří dobrovolné vstupné darovali. A samozřejmě navštěvujeme Rosu, navštěvujeme stacionář a budeme sledovat, jako sledujeme vždy, na co jsou tyto peníze přesně použity. Pokud to můžu říct ještě dál, tak podporujeme i denní stacionář Nesa ve Velké Meziříčí. Tam v podstatě teď jsme asi zřejmě realizovali svoji největší pomoc a byl to zahradní dům ve Velké Meziříči právě v tomto stacionáři, aby klienti mohli trávit svůj čas v přírodě. A největším darem pro nás jsou potom spokojené obličeje, jejich úsměvy a jejich radost, když přijedeme.
0: Jaké máte přání pro nadační fond Františka Podstatského, aby se mu plnila ta nejodvážnější prostě přání nebo vize? Co byste přála fondu do dalších, třeba dejme tomu 10, 20 let?
1: Aby žil, aby ho lidi měli rádi, aby vzpomínali na pana hraběte Františka, který započal tu pomoc, aby věřili, že ta pomoc opravdu pomáhá, aby tou pomocí žili a to si myslím, že je to, co by si pan hrabě přál.

Pamětní deska obvykle připomíná život, který už skončil. V Netíně ale její odhalení ukazuje ještě něco jiného. Jméno Františka Podstatského zůstává na desce i v aleji. Jeho odkaz však nezůstává jen v kameni, historii nebo rodové paměti. Pokračuje pokaždé, když se pomoc dostane k člověku, který ji potřebuje. A možná právě v tom je smysl tradice, o které se tam tolik mluvilo. Nepředáváme dál jen vzpomínku, předáváme dál odpovědnost. Z oslav 10. výročí nadačního fondu Františka Podstatský Lichtenštejna se loučí Iva Horká.

0: Roztroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.
1: Vítejte při poslechu druhého dílu našeho cyklu Roztroušená inspirace, kterým vás provází Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Celý tento cyklus věnujeme obávané nemoci roztroušené skleróze, avšak z trochu jiného pohledu. V minulém dílu nás pan Jan Staněk, vedoucí PR z domova svatého Josefa v Žirči, seznámil s touto léčebnou, která je jedinou specializovanou léčebnou na roztroušenou sklerózu v naší republice. Seznámil nás také se základními atributy této nemoci a problémy, které se kolem ní vyskytují. Nyní, stejně jako v dalších dílech, si budeme povídat s prvním z řady klientů domova svatého Josefa, a to s mladým panem Jindřichem Jiskrou, který sem jezdí vždy na delší dobu během léta. Je sice stálým klientem, ale s přerušovaným pobytem. Pane Jiskro, vy zde pobýváte jako pacient nastálo nebo svůj pobyt nějak přerušujete?
2: No, já jsem jezdím jenom v létě na 2 měsíce. Nastálo tady nejsem, když o tom ovožu, že bych o to zažádal, ale myslím si, že tak dobrá nemocniční péče nebo tak dobrý oddělení v Liberci na neurologii tady není.
1: A vy jste z Liberce?
2: Já jsem rodil Liberičák.
1: A jak zvládáte tu vaši nemoc, když tady nejste, když jedete domů do Liberce?
2: No to jsou vlastně 2 stránky věci, které vlastně hrajou pro a proti. Protože tady sice všechno bezbariérovní, všude se dostanu, nejsou tady schody, ale zase mi to vede v fůzovkách, i když se snažím každý den aspoň tak přes 50 metrů se projít na chodítku.
1: Na chodítku, takže snažíte se trénovat?
2: Doma musím, protože doma bydlíme v činžáku, v 2. patře, bez výtahu a tam mi musí někdo dostat s kotolezem. A doma jsem vlastně odkázaný na chodítko, takže doma musím chodit.
1: Takže oboje, když bych to shrnul, má svoje výhody a nevýhody.
2: Přesně tak.
1: Já ještě v úvodu našeho pořadu prozradím, že pan Jiskra si přál náš rozhovor prokládat hudbou Beatles. Proč je tomu tak, pane Jiskro?
2: No, protože vlastně to jsem byl ještě malej, a to jsme ještě si třeba pouštěli hudbu přes desky. A měli jsme to, myslím, 2 malí, ty byly, myslím, 4 z nejznámějších písniček. Jako You Say Yes, I Say No, nebo Let It Be a tak dále, nebo I Dance Night a tak dále. Prostě mi ta hudba sedí. Mi připadá jedna z nejlepších, jaký jsou.
1: Pouštíte si hudbu i tady, v Žirči?
2: Pouštím. Nejenom Beatles, rád poslouchám a třeba rád poslouchám Queeny a podle nálet třeba si rád pustím dobrý jazz.
1: Kdy vám tato nemoc začala? Kolik už to je let?
2: Tak já to možná začnu úplně od začátku. My vlastně začali problémy, když jsme byli tak 2-3 roky, protože to jsem podělal infekční mononukleózu a po ní jsem vlastně přestal chodit a to byl vlastně důvod, proč mě tátek přivedl k tomu, abych hrál tenis. Abych se jim běhal, no. Abych se pohyboval, abych běhal po krutě a tak. Potom třeba ve 13. a ve 12. třeba se vracel z turnajů. Tady jsem byl hodně unamený, tak jsem třeba nějakou dobu na chvilku třeba hůř cítil kůži. A to pak vymizelo, ale pak jsem si říkal, že využiju to, že jsem na celkem dobrý prospěch na základce a tak se přihlásím na Gimple a tam to naskočil. To byl takový stres, že jsem po 2, po 3 měsících dostal první ateku.
1: Jak to vypadalo?
2: No, že jsem třeba občas, jenom občas málo kdy na začátku zakopával oskody.
1: A nevěděl jste proč?
2: Ne. Zkopával oskody a pak se zhoršila chůze a potom, když jsem šel za mámu do práce, tak jsem spadl na kolejích. A to byl vlastně vrchol, to si všimla máma a druhý den jsem byl na svojí první prohlídce nebo kontrole na neurologii v Liberci a tam klasicky vyšetření. Zavřít oči, špičku na nos, postavit se do stoje spatního, dát ruce před sebe, zavřít oči, anebo ležet na zádech a nohu na koleno a sjet po berci. A to jsem se ani nečepal, teď okamžitě neurologii a infuze a tak.
1: Na neurologii jste ležel jak dlouho?
2: 3 týdny.
1: A došlo k nějakému zlepšení?
2: Tam to ještě bylo pod kontrolou. Tam jsem dostal infuze, tam mi dělali moje fúzovka k nejoblíbenější vyšetření, který nesnáším a bojím se ho, i když jsem ho podělal, tak 12krát, 13krát. Myslím, lumbální punkci.
1: Co to znamená? Co to obnáší?
2: Když vlastně lékař nebo doktoři vám vezmou na pokoji z mozkomočního kanálku vzorek.
1: Je to bolestivé?
2: Vlastně na obě strany. Když se to umrtvuje, tak to bolí. A když to vlastně je bez umrtvení, a to mi dělali vyberci, tak to akorát trošku víc píchne. No. Myslím, že to je v pohodě, akorát horší je to, když člověk nepije, ty bolesti hlavy potom. Po té lumbální punkci se má 24 hodin ležet napřed na břiše, 2 hodiny a pak na zádech má se pít.
1: Takže tohleto vyšetření jste prodělal vícekrát a k jakým výsledkům lékaři došli?
2: No to je zajímavé, že vlastně, když jsem byl na té první hospitalizaci, že tam je poslali z Liberce, tenkrát ještě nebyl Liberecké hejské město, na CTčko do Hradce, udělal mi lumbálku, ještě jsem se po té první hospitalizaci nic nedozvěděl. Vůbec nic z toho nevyvodili, takže jsem se nedozvěděl vůbec nic. Akorát pozitivní bylo, že jsem odcházel po té hospitalizaci třeba ve stejném stavu, po těch infuzích a tak, že to nebylo až jako potom, když jsem měl ataky a vždycky jsem se vracel z té nemocnice mofous v horším stavu. Postupně horší a horší.
1: A jak na to lékaři reagovali?
2: No asi nějak, protože vlastně po té první hospitalizaci mě odvezla sanitka domů a já jsem přerušil studium, jsem to přerušil na další rok, gymnázium na Gimplu, no. A potom jsem měl nepříjemnosti, protože jsem měl bolesti břichu a přišel jsem na operaci slepáku.
1: To s tím nesouviselo asi?
2: Nesouviselo a myslím, že ta operace toho slepáku to spustila.
1: Takže ty spouštěče jsou velice asi různorodé u různých lidí.
2: Já myslím, že ty základní jsou stejný u všech. Tako buď to chirurgický zákrok a bohužel to vlastně spustí tu autoimunitní reakci imunitního systému, jakákoliv infekce, chřipka, angina, cokoliv.
1: Takže vaše nemoc se rapidně zhoršila právě až po této operaci slepého střeva, je to tak?
2: Po té operaci slepáku nebo slepého střeva se to spustilo podle mě.
1: Zmiňoval jste ataky. V čem ty ataky spočívaly?
2: Já si myslím, že ataky to je vlastně ta dvojstranná reakce imunitního systému. Že vlastně zakročí proti těm cizím tělesům v těle a zároveň napadne ty obaly těch nervů.
1: A jak se to projevovalo konkrétně u vás?
2: Tak zhoršující se chůze. A nebo třeba, když jsem to chtěl na začátku zakrýt, tak jsem chodil po bytě, že jsem se zachytával buď to nábytku nebo čehokoliv. Pak zhoršující se chůze, myslím, že jsem měl 2x dvojité vidění a třeba zhoršená artikulace, to vlastně zasazuje všecko.

0: Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.
1: Vy jste před chvílí říkal, že jste na rok přerušil studium na gymnáziu. Nastoupil jste znovu, anebo už ne?
2: Potom jsem nastoupil, ale potom jsem vlastně to gymnázium dělal v rámci dálkové studie.
1: A dodělal jste ho?
2: Dodělal, akorát mi to trvalo dvojnásobnou dálku. Kvůli těm atakám a tak.
1: Jak jste vy osobně reagoval na to, když vám sdělili konečnou diagnózu po všech těch vyšetřeních? Jak jste v té první fázi se s tím vyrovnával?
2: Když mi to bylo oznámeno, to byla, myslím, moje druhá nebo třetí hospitalizace. Myslím, že mi to oznámili, když jsem byl hospitalizovaný v Praze. V Praze na Karláku v Kateřinský. Tam mi sice vyrožovali, že mi udělali urbánní punkci, ale tam jsem vlastně poprvé prošel vyšetřením v rámci magnetické rezonance a tam už to bylo jasný. No. A když mi to řekli, tak jsem se snažil nevěřit, nebo já nevím, nebo to v pouzovkách vyhodit z mysli. Se tím nezabývat. Se zabývat tím, že to po té hospitalizaci tak už se šla, že jsem se mohl, řekněme, v Liberci projít.
1: Ale to asi dlouho nevydrželo, že?
2: To ne. Tak 3 měsíce, no. To bylo vlastně po tom sdělení doba mezi propuštění z nemocnice a další ataku.
1: Jak jste to snášel potom dále, když už jste nemohl tuto nemoc stále vytěsňovat z hlavy?
2: Tak především strašně stresy byly. Ta se u každého a nejenom se reskou. A pak jsem se nějak dostal nějakým způsobem, jestli můžu říct, k víře nebo křesťanské církvi. Napřed jsem chodil a potom po 11, po 10 letech se stal členem církve, i když mi nejsem pokřtěný, církve Adventistů 7. dne.
1: A pomáhala vám nějak víra?
2: Pomáhá. Pomáhá určitě, jo. A věřím, že i pomáhá pořád.
1: Zúčastňujete se i teď setkání modlitebních ve vaší církvi?
2: No, tak já bych tam strašně rád jezdil. Každou sobotu. Tam je krásný kostel v Liberci. Jsou tam schody.
1: A máte nějaké kontakty na lidi z té církve, že by třeba za vámi přijeli domů?
2: A nebo bych tam jel a nějakým způsobem by mi dostali toho mechaničáku nahoru. To mám, jo, znám tam takřka všechny.
1: A pomáhají vám nějak ještě jinak než vírou, než povzbuzením ve víře?
2: Já myslím, že stěžení, co by mělo pomáhat lidem, třeba nemusí být věřící, modlitba.
1: Stýkáte se tady se spoustou kolegů, pacientů. Myslíte, že hodně těch pacientů, podobně jako vy, přišlo vlivem tady té nemoci k víře nebo k něčemu podobnému?
2: Každý by tomu tak bylo. Ne, myslím, že spíš opačně. Že spíš tak 80 nebo 70% lidí, co má tuhle nemoc nebo jakoukoliv nevylečitelnou, tak se stáhne do sebe. A všechno odmítá jako narušení toho soukromí.
1: Což se vám evidentně nestalo.
2: Tak z 90 nebo 180% ne, ale i když jsem členem církve, i když se považuji za věřícího, tak taky občas naskočí nějaký stres.
1: Člověk musí mít pozbuzení stále, že? Nestačí jenom jednou uvěřit.
2: Vlastně pořád, každý den.
1: A čím se každý den pozbuzujete? Nebo jaké je pro vás takové každodenní povzbuzení, abyste se udržoval pozitivní?
2: Pozitivní. Tak třeba, že se snažím doma si každý den chvilku zatvičit, že jsem schopen se doma sám osprchovat, že si doma čtu, že si občas rád zahraju na foukací harmoniku. Myslím, že je to dobrý nejen kvůli té hudbě, ale kvůli artikulaci. A nebo si občas rád chvilku čtu potichu.
1: Abyste si udržel nějakou slovní zásobu pravděpodobně, že?
2: Určitě. Kam se hrabe televize.
1: Sledujete také televizi?
2: Tak sleduju, ale vybírám si. Vybírám si, abych se nekoukal na všechno.

0: My jsme se teď bavili spíše o tom, co děláte, když jste doma, mimo tuto léčebnu, ale jak vypadá takový váš průměrný den zde v Žirči, v domově svatého Josefa?
1: Takže se ráno probudím a protože tady chodím přece trošku o poznání dřív spát než doma, tak kolem sedmí se v úvozovkách nahodím na vozejk a to je vlastně, kterou rád dělám tady, protože já to nemám podmínky doma. Že rád zajdu si do společenské místnosti, udělám si čaj a když tak se ještě jdu podělat ven, nadýchám se vzduchu a když tak si pohovořím s lidmi, kteří taky vstávají, se kterými se povětšinou dobře znám.
0: Máte tady více kamarádů?
1: Mám. A taky tady strašně rád jezdím na věc, na kterou většina, který jsem jezdí na zdravotní pobyt, která jim podstatně nic neříká. Většině 90%. A třeba strašně milu už od prvního roku, co jsem sem začal jezdit, dělání erga, jako platení košíku, nebo keramiky, to je jedno.
0: Takže se účastníte i takovýchto kurzů nebo prací?
1: Jo, účastním, protože já sice pracuju jednou týdně v Liberci v chráněné počítačové dělně a tam člověk nevidí ten výsledek té práce.
0: Takže pokud nejste tady v léčebně, tak se zajímáte o IT práci?
1: Jo, něco na ten způsob, dá by se říci.
0: A co konkrétně děláte v oblasti IT?
1: Tak většinou hledám data.
0: A zde, jak jste říkal, to spíše manuální práce a ta vás zase uspokojuje asi jiným způsobem, že?
1: Určitě na 100%, protože tam vidíte výsledek té práce. Košíky, to dělám doma ve svatého Josefa a keramiku a to zase dělám v Damiánu.
0: A to jste se naučil až zde?
1: To jsem se naučil až tady a dělám to postavit jenom tady.
0: Nejste sám, dělá to asi více pacientů, předpokládám.
1: To dělá, no.
0: Mezi těmi kamarády, které jste si zde našel, o čem se tak nejvíc bavíte?
1: No tak o všem a o ničem. Aby jsme si popovídali, aby jsme nebyli uzavřeni do sebe.
0: Vy jste sice do určité míry samostatný, jak jste říkal. Jak vycházíte s personálem, nebo jak jste spokojen? V čem všem oni vám pomáhají?
1: No třeba, když se mi stane nějaká nehoda. Ta vlastně nevýhoda to domova svatého Josefa. A super, všechno je bezbariérový, ale doma mám v koupelně protiskluzovou podlahu.
0: V Liberci doma?
1: Mhm.
0: Tady není?
1: Ne. Takže už jsem párkrát spadla, musel jsem zavolat pomoc, protože co si nedokážu představit, tak bych se dostával z kluzké podlahy do mozaiku.
2: S Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.
0: Já bych se vás teď ještě v závěru našeho rozhovoru chtěl zeptat, jak plánujete váš život nebo pobyt tady dále. Chcete postupovat stejným způsobem, to znamená, že budete střídat domov svatého Josefa a osobní domov v Liberci, nebo chcete pobyt zde nějak rozšířit?
1: Tak zatím bych to nechal tak, jak to je, ale co jsem ještě neřekl, musím zaklepat, že vlastně, když jsem ještě podělával ty ataky, nebo když se mám vrátit zpátky, tak jsem přišel z liberecké neurologie a to jsem patriot, fakt, že jo, regionální. Tam mi nesedí, to myslím, že je špatná, tak jsem přišel pod Motol a tam se to vlastně odvíjelo sice stejně, to znamená každý 3 měsíce ataka, a tam mi bylo nabídnuto, jestli chci podstoupit zákrok.
0: A v čem měl spočívat?
1: Prostě jsem prodělal tak před 11-12 lety, možná víc, je to další doba, v Královských Vinohradech, že to hematologie, transplantaci kostní dřeně. A od té doby už žádnou otoku nemám.
0: Takže to je jedna asi z mála věcí, která skutečně pomohla.
1: Pomohla jak?
0: Ta vaše nemoc se od té doby zastavila, nebo jak to vypadá teď dále?
1: Jo, to zhoršování. Takže po skocích, jo, se zastavil.
0: Pane Jiskro, ještě v závěru našeho rozhovoru bych se vás rád zeptal na váš vzkaz pro lidi, kteří jednak pečují o nemocného s roztroušenou sklerózou, ale i pro lidi, u kterých třeba tato nemoc začíná, dozvěděli se diagnózu. Jak by se měli zachovat, jak by měli postupovat? Už budete určitě mluvit teďka z vlastních zkušeností.
1: Tak z vlastních zkušeností? Opravdu se na míru. Určitě jo. To je spomínu, můj návod to, moje řešení. Respektive moje rada to lidem, který se to třeba spustilo, nebo to naskočilo.
0: Možná je to určitá boží příležitost k tomu, aby se ti lidé k němu dostali.
1: A nebo aby se třeba, když nemají přístup k žádný církvi, aby se aspoň třeba podíval, přečet je pár třeba stránek ze Starého zákona, nebo z Evangelii, já nevím. Nebo asi z Evangelii, z Nového zákona, určitě.
0: Pane Jiskro, já vám děkuji mnohokrát za inspirativní povídání a také velice povzbudivé povídání a přeji vám, aby se ten pobyt vám jak tady v Žirči, tak doma vydařil, abyste byl stále tak pozitivní a zůstal ve víře jako teď.
3: To byl pan Jindřich Jiskra, klient domova svatého Josefa v Žirči. V příštím, třetím dílu si budeme povídat s dalším klientem této léčebny, a sice s panem Martinem Košťálem. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nabízíme vám piano trio číslo 7 B-dur opus 97 arcivévodské od Ludvika van Beethovena. Skladbu zahraje Garnery trio Prague ve složení Ivan Klánský klavír, Čeněk Pavlík housle a Marek Jerý violončelo.

Slyšeli jste piano trio číslo 7 B-dur opus 97 arcivévodské od Ludvika van Beethovena. Skladbu zahrálo Garnery trio Prague ve složení Ivan Klánský klavír, Čeněk Pavlík housle a Marek Jerý violončelo. Následuje trio pro klarinet, violončelo a klavír a mol opus 114 od Johannese Bramse. Skladbu zahrají Ludmila Peterková klarinet, Jan Páleníček violončelo a Jitka Čechová klavír.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste trio pro klarinet, violončelo a klavír a mol opus 114 od Johannese Bramse. Skladbu zahráli Ludmila Petarková klarinet, Jan Páleníček violončelo a Jitka Čechová klavír. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Co je podstatné a co není? Proč děláme to či ono? Které tradice stojí za to zachovat? Apoštol Pavel píše v 11. kapitole 1. listu do Korintu o přikrývání a odkrývání hlavy mužů a žen při modlitbě a prorokování. Na první pohled jde o zvláštní společenskou zvyklost, která je nám dnes už vzdálená, ale pod touto otázkou se skrývá něco mnohem hlubšího. Co svým jednáním vyjadřujeme? A dokážeme ve své svobodě respektovat druhého člověka? Záleží jen na tom, co děláme, nebo také na tom, co svým jednáním vyjadřujeme. V archivní nahrávce biblického výkladu ukazuje kazatel Jiří Hurta na rozdíl mezi svobodou a sebeprosazováním. Ze studia Rádia 7 vás zdraví a ničím nerušený poslech pořadu Studna slova přeje Jitka Vilažíková.

Posledně jsme se zastavili nad třetím veršem 11. kapitoly 1. listu do Korintu, kde Pavel píše: Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. A řekli jsme si, že spíš než o nějakou nadřazenost anebo posloupnost vzniku, tady jde o závislost ve spolužití. Ve čtvrtém verši apoštol pokračuje takto. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. Žel, tenhle překlad je tak volný, že je spíš jednoznačným výkladem. Doslovný překlad z původního jazyka zní: Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá svou hlavu. Slova o přikrývání hlavy při modlitbě a přikázání vyplývají sice z předešlého poučení, ale zdůvodnění je teprve v 7. až 10. verši, které jsme si posledně citovali a ke kterým teprve dojdeme. Pavel zatím jenom říká, že muž má mít při modlitbě nebo při zvěstování hlavu obnaženou. Víme i na základě historických pramenů, že také ve veřejném životě muž v té době